cinkne o sebe sklo. Ty zas na tváři svý úsměv vykouzlíš. Musím ti něco říct, zatím to neprasklo. Lidé jsou často zlí,

Někdy mám pocit, že cítím všechnu bolest světa. Jako by z něj ubývalo světla. Jako by všechno procházelo mnou. Bolest lidí, který kolem jdou. Jako bych cítil to, co oni cítí. Cítil sevření těch sítí a podívej. Je jich kolem nás víc, než možná myslíš. Těch lidí, který denně hledají sílu k žití. Ženská

Stik za ní dál, z těch stovek krásných ovcí, co bych vám tu lhal. Na prstech jedný ruky bych je teďkom spočítal. Beru každou práci a budu za ní rád.

vyprávění dar. Co vám teď říkám, let už je pár. Můj táta říde, černá mi dal. Znal dobrák ten, co už dávno jsem si cál. Zřídete záhy, kůň krásný byl. Já za něj, on za mne, by život položil. Ať stín v horách pálil, ať sníh stopy kryl. My táhli jsme spolu, snad tisíce mil. Proč za světlem musí ležet stín? Proč vedle růží růst může blín? Proč přátelství skončí jen pro dívčí klín? Nenávist se změní, věru sám nevím. Můj druhý přítel snad náhle zešílel, když krutou a podlou si pomstu vymyslel. Snad zraněn sám, je víc hraněn.

vítr jsem růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojí.

krev nás navždy spojí, rány se zacelí, však jizvy nezahojí, jsi jako propast. Já stojím na okraji,

trh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastní štěstí? Jediná noc, víc nemůžete dát, tak skládám zbraně.

jinak. Ale bolest v zádech, když ho brala, skončil by to hned. Potom říkával ta práce, už není žádnej med. Byl fakticky divnej, když ve tři ráno vstal. Kolem čtvrtý jeho trailer už na dálnici.

jako těžko mohl snést. Jeho malá se svou mámou byli dávno někde pryč. Co se mu měl tenkrát radit, tak to nadále jak syč. Pak tu těžko

pak začal zpívat, najednou stih celý sál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál.

0: Mohou z tebe peníze udělat věrného průvodce.
1: Kdybych nebyl věrný i bez nich, pak nikoli.

hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát svůdnejch not. Co divnejch slok dlouze hrál. A z každý z nich hořící výš horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem v chod.

teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem muž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív, prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, vem tě děs!

Jsem Dzingáro, cigán, egyptian. Či jakkoliv jinak se líbí evropským národům nazývat ve svých romantických jazycích náš lid. Lidé jako já mají ducha nespoutaného, i když údy vězí v řetězech.

byli práci stvořiteli, co ho hnalo, moc se nevytáh. Flanďák v kosteli káže podezřeli, co se stalo v rajských zahradách. Je to jinak, než se povídá. Adam sebou

Angel Gabriel, mečem nás nevyhnal, za všechno může Bůh, co to neustál. Pak v ráji pršelo, jak trochu trucoval, dal jsem ti růže, v noci tě miloval. Je to jinak, než se povídá. Adam se volí,

z Monte Carla z letošní sezóny část disků. Jiného má adresáta slušovickou výzku. Jak řekl včera na tiskovce tajemník, já

Vzdomocní kopelí dráhy mají obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

oken mraku drapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali, hádejte kdo. Nejkrásnější holky na světě mají slušovice, jak se o tom přesvědčili ve francouzské Nice.

tak v tom posledním kšaftu. Slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou hodou od spodu prejskou mají převelice. Nejspíš začne

výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou. Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou. Nikdy. Nikdy. Kdo srdci takému útěch jaké dá? Bez konce láska je. Zklamánať láska má.

0: Přátelé, 700, co vás tady hned za začátku, tak jste viděli odpočítávání, vy další uvidíte až teďkon, bývá tam zpoždění až jedna minuta, to bohužel neovlivníme. Kamaráde, já tě zase vítám, po druhé už červenci, ale po třech týdnech, takže máme si hodně co povídat. Koukám, že jsi doma, že nejsi v Chorvatsku, jako jsi teďkon býval, koukal jsem na ta tvá vysílání, moc pěkný musím říci, že jsi to glosoval. No a my začneme, přátelé, pozitivně, protože já se tě zeptám, kamaráde, co za ty tři týdny poslanecká sněmovna i s tebou udělala dobrého pro lidi, pro občany? Co se stalo? Hele, tady se baví všichni o Turkovi a to necháme jako na okraj úplně. Pojďme se bavit opravdu o důležitých věcech, protože já rovnou nastřelím jednu. Mně se třeba nelíbí, že se tam nedostaly ty poplatky České televize, že se to posunulo až na září. To je podle mě velká chyba. Ale nechám to na tobě, ty nám to vysvětlíš. Pověz taky něco, ať máme jak něco pozitivního.
1: Vysvětlím rád. Samozřejmě, pokud by se tam dali poplatky České televize, tak oni by to zablokovali, zaobstruovali a neudělalo by se nic jiného. To je jeden jediný důvod. Není to o tom, že bychom se toho báli, že bychom to nechtěli, ale my jsme tam měli třetí čtení stavebního zákona, služebního zákona, fakt jako důležité věci, které bylo nezbytné projít, aby ten stát mohl začít fungovat, nejenom ten stát, ale aby lidi mohli taky začít stavět v téhle zemi. Po tom, co tady předved Bartoš s digitalizací stavebního řízení, tak se úplně zastavili jakýkoliv nový projekty a ten nový stavební zákon, byť už jsem to komentoval, říkal jsem, že není perfektní, nemůže být žádný zákon perfektní, nikdo neumí udělat perfektní zákon, to znamená, jakmile se dovede do praxe, tak se tam určitě zjistí, že jsou tam nějaké věci, které je potřeba upravit a znovelizovat, ale každopádně to zjednoduší to stavební řízení, což je úplně to nejdůležitější. Víš, kdyby bylo jako na mě, tak teď se bavíme o nějakém jako pořadí těch zákonů, tak jak je tam budeš dávat. A ono je to nesmírně důležitá věc, protože tím, jak je ten legislativní proces dlouhý, tak to, co čemu dáš prioritu, má jaksi má ten efekt, že se schválí daleko rychleji, než to, co někam odsuneš. A kdyby bylo na mě, tak já bych si tyhle ty věci v úzovkách lidově řečeno vyžral hned na začátku a pak už prostě se snažil ty zákony schvalovat, protože oni dneska o té České televizi mluví na každý schůzi, na každý schůzi. Takže já, kdybych byl ten, kdo to učuje, tak úplně první bych dal, byť to pro lidi bude znít jako, že si chceme řešit naše věci, ale není to tak, tak úplně první bych dal nový jednací řád. Tak, abych zamezil těm obstrukcím. A v momentě, kdybych zastavil tím novým jednacím řádem ty hodiny a desítky hodin těch obstrukcí, tak pak bych začal dávat Českou televizi, FARA a další věci. To znamená zákony, u kterých vím, že oni by tam do noci mluvili a střídali by se u toho mikrofonu a neschválili by jsme vůbec nic. Takže já, kdybych to učoval, tak nejdřív udělám nový jednací řád, kam řeknu prostě zkrácení doby pro veškeré projevy a tak dále a tak dále. Oni tam melou hodiny, nikdo to neposlouchá a vlastně nikoho to nezajímá. A jakmile bych si zefektivnil ten jednací řád, tak bych tam poslal hned tyhle ty bomby, jako je FARA prostě proti politickým neziskovkám a změna financování České televize, aby ty věci už prošly a oni je nemohli obstruovat. Ale je to vždycky složitý, protože se vyjednává mezi koalicí, opozicí, aby se aspoň něco schválilo, aby tam nebyly úplně ty nejšílenější obstrukce. Takže ty věci jdou jako přes nějakou snahu se na něčem dohodnout. Já mám jinou povahu. Jo. Někdo je konsenzuální, chce se s tou opozicí domluvit, já bych to válcoval, protože prostě s nima se domluvit na něčem nedá a oni budou vždycky za každou cenu se budou snažit tam házet nám do toho vidle a jako hledat jakýkoliv dohody. První dohoda byla, že se jim teda zvolí místo předseda sněmovny Skopeček, ten tam sliboval, jak už bude hodné a jak nám nebude nadávat do všech možných kolaborantů a fašistů, já nevím co, a hned večer televizi už do toho šel. Takže já prostě nevěřím, já jsem taky člověk, který se rád dohaduje, ale první, s kým se může dohodnout, je s lidma, kteří se chtějí dohodnout a kteří ctějí nějaký pravidla. A s lidma, který prostě nectí podanou ruku a který v momentě, kdy na čemkoliv se dohodneš, tak to za 2 minuty neplatí, tak s nima nemá cenu se dohadovat. Ty musíš prostě převálcovat. I za cenu toho, že to bude bolet a že bude na Letný každý týden nějaká demonstrace. Ale mně je to v podstatě jedno, prostě na Seznamu nás budou pořád řešit a vytahovat na nás kauzy. Minář ten si myslí cokoliv, prostě, aby mohl chyt na Letnou, protože z toho žije. A takže jako realita je taková, že se toho nemá cenu bát a je potřeba to válcovat. Naopak si myslím, že jestli lidi z něčeho budou naštvaný a znechucený, tak to nebude z toho, že něco děláme, ale z toho, že něco neděláme. A tudíž já bych jako byl daleko ještě ráznější a razantnější, ale tak každý má jinou povahu.
0: Jak tady píší správně někteří lidé, tak ono to působí hrozně měkce. Ono se to těžko vysvětluje někomu, kdo v té poslanecké sněmovně nikdy nebyl. Já jsem tam přece jenom 6 let pracoval, takže znám ty legislativní procesy, 3 čtení, zrychlení a tak dále, jak se to dá udělat, jak se to dá zablokovat, jak se vyhlašují pauzy. Nejlíp v tomhle to uměl bezkonkurenčně Mirek Kalousek, to byla absolutní špička. Ten to měl tak přečtený všechno, že na toho to vždycky už si člověk myslel, že už na něj vyzrál a on přišel s nějakou novinkou a pak se zjistilo, že podle jednacího řádu je to možné a tak dále. Takže to, co říká Jindra, je naprostá pravda. Já tady opravdu
1: ještě říkám, jenom aby to lidi pochopili. Mně to taky samozřejmě připadá hrozně měkký, jo? To já těm lidem rozumím. Ale tam jsou třeba věci, které ty potřebuješ schválit takzvaný 90, to znamená v prvním čtení. Jo?
0: Ano.
1: Potřebuješ
0: ano.
1: schválit rychle, protože předchozí vláda to zanedbala, máme tady spoustu dluhů. A když je neschválíš v té 90, tak nedostaneš peníze na Národní plán obnovy. Budou nám chybět desítky miliard. A v tom prvním čtení ty 90 stačí, když 2 kluby dají veto a neschválíš to. Jo? Takže ty, když se s nima nedohodneš, tak přesto, že máš většinu, tak oni ti to pošlou normálně do standardního procesu první, druhý, třetí čtení a seš tam prostě na 3/4 roku. A ty to potřebuješ schválit hned. To znamená, ty v některých věcech se prostě nutně potřebuješ dohodnout, abys vůbec pro tu zemi něco schválil. A oni tě vydírají a řeknou ti, tak když tam dáš Českou televizi, tak my vám budeme vetovat v té 90 úplně všechno. Takže já jako na jednu stranu tomu rozumím a chápu ten konsenzuální přístup. Neříkám, že jako nechci to tady kritizovat, jenom já říkám za sebe, moje povaha je jiná a já bych ty věci jako šel řešit změnou jednacího řádu a následně prostě už bych to valil hlava nehlava, protože prostě jinak to nejde s nima a jinak se tady budeme 4 roky jenom přešlapovat na místě.
0: Jak to dopadlo s tou změnou?
1: Jo, ta je schválená, ale za mě je to zase ještě, je to nějaký konsenzus a není to až tak jako omezující. No, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, jo, ale za mě to není až, já bych to ještě jako zpřísnil. Tam některé věci jsou, zbytečně bych řekl, pořád benevolentní. No.
0: Takže do toho vstoupily pozměňovací návrhy, jinými slovy.
1: No, ale je to už jakoby dopředu to bylo dělané jako kompromisní návrh, aby to nebylo jako too much, protože samozřejmě ty lidi, kteří už tam jsou třeba, já nevím, 15-20 let, tak si uvědomují a říkají si, no my budeme zase příště v opozici třeba, jo, a zase nechceme úplně jako podřezat větev tím jednacím řádem, že ta opozice nebude moc dělat vůbec nic, jo, takže je to za mě příliš kompromisní. Já jsem zastáncem toho, že pokud někdo dostane mandát od lidí, tak prostě 4 roky má právo vládnout a měl by mít možnost realizovat ty zákony, který chce. Jo. A ten jednací řád by to měl umožňovat ty vládě. A v současné době je to tak, že ten jednací řád je příliš benevolentní pro opozici, který umožňuje velmi účinně obstruovat. A věř mi, že já kdyby byl v opozici a mohl tam jako předvádět 10-hodinový projevy, tak to by ze mě byly šišatý.
0: To si člověk vždycky umí představit, že na té druhé straně barikády, notabene ve chvíli, kdy ty jsi v opozici nikdy nebyl. Jo? Ty jsi měl v podstatě to štěstí jako aňáci v roce 2013, že se nakonec modlili, aby to nepřesáhlo těch 20%, což se podařilo jenom o pár desetin a v podstatě brzdila se kampaň. Já jsem u toho byl přímo, takže vím, o čem mluvím. Tam opravdu nebyli lidi, bylo to naprosto šílený a teď se do toho šlo rovnejma nohama a jako ty socani si nás teda tam vodili jak slepý koně a opravdu, než jako jsme se zberchali, tak byl rok 2016-2017 a pak už to šlo teda ráz na ráz a Andrej Babiš se od té doby jako hodně, hodně změnil, bych řekl, a ne jako v něčem k lepšímu, ale vyměk, jo, jako tak, jak ho znám já, tak opravdu ten člověk šíleně vyměk, ono to asi přijde i věkem, jo, ale tady píšete ještě často jednu věc, vy tady píšete s tím alkoholem, to je věc, která samozřejmě tak, protože se do toho ještě píchnul jako Martin Kuba a dal, nezapomněl k tomu říci, že jako je lékař, no, sice lékařem na 0,1 úvazek, ale to je jedno, to nebudeme rozebírat. Každopádně, víte co, přátelé, poslanec není v pracovně právním vztahu. To je mandát, který vlastně vzniká volbami, že si ho zvolíte, on složí přísahu a já neříkám, že má chodit nalitej do práce, to v žádném případě, ale velice těžce se tato věc vynucuje, protože on vlastně nemá standardní pracovní dobu. Takže ty jako právník, advokát by si k tomu mohl říct více, ale takhle to vidím já z té pozice jako člověka, který nějaký mandát zastupoval a jestli zastupujete zastupitelský mandát nebo poslanecký, jedno, skládáte naprosto stejný slib.
1: No, já ti hned můžu říct to, že já jsem hlasoval proti tomu návrhu, protože ho považuji za čistý populismus hnutí STAN. Jedinou party, kterou jsem tam zatím viděl, tak byli Piráti a tam si myslím, že to nebyl alkohol, že to byly úplně jiný látky, které tam v tu chvíli jako hrály roli při tom veselení se, kde málem vypadli z okna, popořovávali tam prostě na lidi, co šli kolem, neuvěřitelná ostuda. A to přesto, že kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako téměř abstinent, já opravdu jako piju velmi příležitostně a ve sněmovně zatím jsem si dal jedno malý pivo, když tam byl akce malých pivovarů český, tak jsem ochutnal jako jedno pivo, které tam měli, takže jedno malý pivo a jednou jsem si tam dal při nějaký oslavě nějakého panáka, když už byl jako konec, když už bylo po jednání. V životě jsem nešel s jedinou jako kapkou alkoholu do jednacího sálu, abych tam cokoliv jako mluvil nebo rozhodoval a přišlo by mi to jako neuvěřitelně neúctivý a neférový. Přesto jsem hlasoval proti, protože si myslím, že ad jedna, jak říkám, je to obrovský populismus a ad dva, já vůbec nevím, jak by se to vynucovalo. Poslanec má mandát daný lidem. To není, jak si ty řekl, to není žádná pracovně právní smlouva, že by mohl zaměstnavatel říct, hele, ty si tady něco porušil, tak mazej z pracoviště. Ty máš mandát, který ti dali lidi. Jo? A já si pamatuju dobu, kdy tady byl covid a kdy Volnýho s Bojkem vytahovali ze sálu, protože neměli tehdy jakoby roušku nebo nějaké ty ochranné prostředky dýchacích cest, jak se tehdy moderně říkalo, jo, ty různý respirátory na pusu a tak dále, a tak dále. A já kdybych tam v tu chvíli byl, tak teda bych řval úplně jak protržený, protože nikdo na světě nemá právo vyjíst poslance ze sálu. To je mandát, který ti dávají přímo lidi, ty jsi volený těma lidma, ty tam zastupuješ ty lidi, a nikdo to nemůže udělat. To znamená, i kdyby ten poslanec byl, teď řeknu, ale ožralý na káry, tak ho nikdo nemůže z toho sálu vyhodit. Je to jeho odpovědnost, voliči si to musí potom sami vyhodnotit, koho tam poslali, že tam poslali prostě člověka, který mu nebrání se opít a jít prostě do toho sálu něco hlasovat. Takže ten poslanec, jediný, komu skládá účty, jsou jeho voliči, nikdo jiný. Nikdo jiný. Tudíž já, když si pamatuju, jak tam toho Volného Bojka vyváděli a přišlo mi to neuvěřitelně, nejenom, že jako neúctivý a úplně nedůstojný ty sněmovny, ale především protiústavní, protože nikdo je tam nemůže odtamtud vyvíst z toho sálu. A to samý prostě platí teď. Já si vůbec nedovedu představit, že by jako předseda sněmovny, jak se tam navrhovalo, že by řekl, tak a teď tady jděte po čáře s prstem na nose nebo něco a řekl by, je, vy jste ne, tak ven ze sálu. To je prostě něco, co absolutně nemůže nikdy nastat a byl bych jako tvrdě proti tomu, aby to platilo. Takže přestože já nepiju, nikdy bych se nenapil v době, kdybych jako věděl, že tam pracuju, a že mě čeká nějaké hlasování nebo jakýkoliv jednání, tak jsem hlasoval proti, protože ten zákon považuji za nedůstojný, hloupý a fakticky protiústavní, protože toho poslance z toho sálu nikdo nemá právo vykázat.
0: A trestná hmotná odpovědnost poslanců ve svěřených funkcích?
1: No, tak ta je daná v současné době takhle, že jo, je trestní odpovědnost, ta je normálně daná, je omezená imunitou. Imunita je jednak vlastně ta absolutní, to je na projevy, to znamená, že já cokoliv tam řeknu, tak mě za to nemůžou jakoby stíhat za šíření poplašní zprávy nebo já nevím, popírání genocidy a tak dále, a tak dále. To znamená, tam jsem zcela jako 100% schráněný. A pak se je takzvaná ta procesní indemnita, to znamená to, co si lidi představují většinou pod tou imunitou, že když spácháš trestný čin, tak ti musí sněmovna hlasovat o tvém vydání nebo nevydání. To znamená, ty jsi trestně odpovědný, úplně normálně, ale ta sněmovna má možnost tě nevydat k tomu trestnímu stíhání. Já jsem to vysvětloval jak u Babiše, tak i Okamury, že z mého pohledu ta procesní indemnita je správná a je správná proto, protože v České republice bohužel je trestně právní řízení velmi často zneužívaný k politickým účelům. Bohužel.
0: To je
1: Já bych
0: pravda.
1: byl strašně rád, kdyby právo u nás fungovalo úplně izolovaně od politiky, ale není tomu tak. Prostě proces proti Tomio Okamurovi za plakátek Migranti z dovozu je politický proces jak vystřižený z učebnice. A proto je dobře, že tam ta procesní indemnita je a že máme možnost ho ochránit před touhle zvůlí, protože tady prostě ten právní stát jako brutálně selhal. Ten plakátek není ničem trestný, to je absolutní nesmysl.

0: popel Rusku, tak mu všichni zatleskají.
1: Přesně tak.
0: Právo tohle nemá rozlišovat. Buď to je to trestný obojí, nebo není trestný ani jedno. Tady v tom případě není trestný ani jedno. A to, že prostě ten člověk je tady dneska u soudu a je tímhletím způsobem řešený trestně právní represí, tak je ukázka, že tady ten právní stát brutálně selhává a že je trestní řízení zneužívaný politickým účelům. A proto je dobře, že tady ta procesní exemce je. Já nechci, aby z poslanců byli nad lidi, kteří se můžou vyhnout trestnímu právu, ale zároveň nechci, aby byli pod lidi, aby jenom proto, že jsou poslanci, tak se na ně pořádal hon přes policajty a přes státní zástupce. Ukážu ti, až budeme spolu, tak ti ukážu usnesení jednoho státního zástupce, nebudeš tomu věřit, co je tam prostě všechno schopný napsat. A co se týče hmotné odpovědnosti, tak já jsem přesvědčen, že ta by měla fungovat zejména u ministrů. A poslanci si je kolektivní orgán, který nějak hlasuje a schvaluje zákony. Ale ministr, který podepisuje smlouvy, který rozhodují o miliardách ze státních peněz, tak tam by podle mého názoru ta hmotně právní odpovědnost být zavedena měla.
1: No protože ono, já ti dám příklad, jo. Vem si Bartoše.
0: Jo?
1: Vy jste teď schvalovali něco, co bylo potřebné. Já teda proti tomu mám výhrady, proti tomu novému stavebnímu zákonu, poměrně jako výrazně, ale dobře. Ten člověk tady způsobil, když budu hodně při zemi, škodu tak 20 miliard. A to si myslím, že jsem jako...
0: No vyšší, to určitě jo, vyšší.
1: 100% vyšší. A nic. A dokonce může být dál poslancem. Jo. To je ta věc, proto jsou ty lidi rozčílený, já se jim vůbec nedivím. Protože to je úplně do nebe volající. Protože on nebyl jenom poslancem, ale on byl ministrem.
0: Ano.
1: To je ten velký rozdíl. Jo? To znamená, tady dám zase příklad. Pojišťovna ministerstva vnitra,
0: ano,
1: která je 3 miliardy minusu a vedení si rozdá odměny v celkové výši 64 milionů korun. No tak, jako to se mě nikdo nezlobí, ale to přece není normální tohleto.
0: Ne, není, no. Není. Tohle je věc, kdy z veřejné služby se udělala neuvěřitelná trafika. Jo, a já, mě to obrovským způsobem vadí. Přijde mi to jako neskutečně neúctivý vůči lidem. Já už jsem to psal teď někde na sítě, že když vlastně Paukner zveřejnil ty poslanecké náhrady ohledně Stanu a Býstanu, jo, tak já tím, že jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych mohl účtovat cestovní. Mohl bych si zaplatit byt v Praze, nechat proplatit. Jo? Protože prostě já nejsem zvolený za Prahu, já jsem zvolený, přestože žiju v Praze, tak jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, to znamená, měl bych plnoj nárok na veškerý cestovní, to, co si paní Šebelová nechává proplácet, měl bych plnej nárok na proplácení bytu tady v Praze. Samozřejmě ani jedno se proplácet nenechává. Jo? Taky bych mohl říct, jak to říkají oni v tom stanu, tedy se háje proti tomu Pauknerovi, říkají, ale my jsme jenom účtovali to, co nám jako zákon umožňuje. No jasně, to já bych, mě to taky ten zákon umožňuje, ale nedělám to, protože bych se cítil jako úplný idiot, promiň, jo. Kdyby si prostě v momentě, kdy bydlím v Troji, nechal prostě účtovat byt v Praze a někomu ho dával, ať si tam jako bydlí. Mně by to přišlo prostě neskutečný chucpe. Ale spousta lidí to bohužel takhle vnímá, tu politiku, jako že Klondike, jo. Tak teď tam jsem, teď musím prostě co nejvíc urvat. A samozřejmě bohužel to funguje právě u těch firm, které jsou vlastněný státem. A ono by to chtělo jako strašidelnou změnu, jako úplně zásadní kardinální změnu, překopat celý ten systém. Ale to ti teď já tady říkám, že to by mě ty lidi fakt museli dát 51% hlasů v těch volbách. Protože těch lidí, kteří jako na tom žijou, na tom parazitu, který se tam dávají ty svý známí, jo, a vědí, že tu dám někoho do dozorčí rady a tu někoho do představenstva a tu někoho tam. Těch je neskutečný množství. Takže jako, já jsem říkal i v duelu s Hřibem, že tam se ptali, jak přilákáme do veřejné správy ty odborníky a ty zkušený a šikovný lidi. A říkám, přece ten, kdo chce pracovat pro stát, tak musí počítat s tím, že si nevydělá tolik, co v soukromé sféře. Jo? Takže já, kdybych chtěl dělat peníze, tak nepůjdu dělat politiku. Nikdy.
1: No je,
0: v životě. Nikdy. To se mě nevyplatilo. A bohužel, ale spousta lidí to takhle nevnímá a prostě, jak říkám, celý hnutí STAN vzniklo jenom jako podnikatelský projekt. Politický podnikatelský projekt.

0: To nebylo nic jiného, jo, celou dobu. A v tuhle tu chvíli bohužel je pořád spousta lidí tady, kteří se na to dívají a dávají jim hlasy dál. No, tak pak je tady obrovský problém. Já za sebe říkám, že jakýkoliv státní firmy by měly být prostě honorovaný zcela standardně nějakým jako rozmezí, který je daný průměrnýma platama, průměrnýma mzdama, průměrnýma odměnama a tyhle zlatý padáky, jakože 23 milionů a podobné věci, no to je pro ty lidi tak nepochopitelný, pro mě je to nepochopitelný, já s tím absolutně nesouhlasím, bohužel jako nemám sílu s tím nic udělat, říkám, to by mě asi ty lidi fakt museli dát těch 51%.
1: Ne, já to chápu ve chvíli, nebo pochopil bych to ve chvíli, jako jsem třeba asi před 2 měsíci a někteří lidé mi to vyčítali, že jsem říkal, že mi nevadí, že guvernér České národní banky má 714 tisíc korun měsíčně, protože tak, jak dal do latě Českou národní banku, to tam nedal nikdo od roku 1990. Prostě nikdo. Jo? To znamená, proto mi to nevadí. To, takhle, přátelé, my se bavíme o zákonnosti a morálce. A to bohužel jako nejde ruku v ruce. Já dám jeden příklad za všechny. Nádherně to popsal teď Andrej Danko, když byl se Šimečkou, protože to je opravdu jako to je lopata ten člověk, to jsem nezažil. Já jsem nezažil blbějšího politika, než je tenhle ten z té PSky, ten Mončičák, co údajně má Oxford. Jo. To je vidět, kam ten Oxford padl úplně na dno. Ten člověk vůbec nevěděl, jaký jsou daně, jaký je DPHčko, jaká je daň z příjmu fyzických osob. Ten člověk se dělal premiéra na Slovensku a neví tohleto. A Andrej Danko se mu tam chechtal a říká, tak vy jste si tady nechal ještě ve svých 29 letech proplácet telefon přes unijní peníze od maminky, protože se na nás kouká spousta lidí ze Slovenska, tak je to trošku ze široka. A on mu tam začal vyčítat něco, prostě nějakou dovolenou nebo to. A on říká, já, když vám teď ukážu, tak já jsem za 10 let ve firmě účtoval v průměru 500 tisíc euro ročně. 500 tisíc euro ročně. Vy si myslíte, že já jsem si pomohl politikou? A jak jsem si jako pomohl? Jo? A teď on vůbec nevěděl, co mu na to má říct, protože ty lidi, tyhle ty, to jsou úplně typický, tyhle ty progresivisti si vůbec neumí představit, že peníze vznikají z práce. Jim vůbec nevadí, že jsou tam takovéhle odměny. Jim vůbec nevadí ty dotace, že si to píšou třikrát, čtyřikrát na stejnou věc, že se ta věc ani nestala. Jo? Jim vadí, že my máme tu drzost poukazovat na to, že oni tady dělají zlodějnu. Je to to samé, a to je také otázka morálky, když admirální generál, všichni víme, o koho jde, prohlásí, ani nemrkne, ani se nezaculí, ani neucukne a prohlásí, že Petr Kolář, doktor Petr Kolář, skutečný prezident republiky, není jeho poradcem. Tak, teď jsme tam nějak, jsme tam chrastí. Dobrý, Jindro? Tak to vidíte, přátelé, nesmíme se bavit o takovýchhle tématech, to už potom vypadáváme. A Jindra úplně vypad, tak snad se nám vrátí za chvíli. No, a je to. My jsme měli takové problémy už při tom připojování, přátelé, že tak, jak zamrzl teď Jindra, tak takhle jsem zamrzl já. Ale no, je zpátky. Je
0: Slyšíme se, jo,
1: zpátky.
0: promiň, promiň.
1: Tak, dobrý, v
0: Dobrý,
1: pohodě.
0: pohodě.
1: To vypadalo, že někdo zmuchlal a hodil tě do koše, tak už jsem měl trošku obavy.
0: Ne, víš co, já budu upřímný jako vždycky, jo. Moje drahá žena přiběhla domů a tím, že má zapojený iPody, tak se prostě její AirPody přepli na můj telefon, automaticky napojili a zvuk šel jako do jejich AirPodu, takže já neslyšel vůbec
1: Tak
0: nic,
1: jsem si povídal.
0: takže jsem to musel odpojit a tím jsem asi zamrz na chvíli, tak se nezlob.
1: Dobrý, v pohodě, takže paní pozdravuji, protože jsme si povídali teď, chudák, to si toho vyslechla teď. Takhle jsem jenom dal pár prostě příkladů, který mě teď napadly a je to opravdu jako otázka, podle mě ta morálka by měla jít ruku v ruce s těmi zákony. Ona někdy jde, ale pak je ten problém té vymahatelnosti toho práva a teď se teda dostaneme na to, co teda ty lidi strašně zajímá, mě to leze krkem. Já jsem na to vydal video, to video se stalo virálním, protože samozřejmě ono něco jiného je, když se o tom baví člověk, který pod tím majákem žil podstatnou část svého dospělého života. A něco jiného je, když to říká tam nějaký Ferda z televize, který o tom neví lautr vůbec nic. No a ty nám to řekneš z toho právního hlediska. To znamená Filip Turek, A úplně normální dopravní nehoda, která zaplať pánbůh dopadla dobře, zaplať pánbůh v tom Géčku seděl Filip Turek jako zkušený řidič, který to strhl. Kdyby to nestrhl, tak ta Fábie tam smetla ty lidi na té ulici. Jo, to znamená, bylo vidět, že opravdu velice rychle zareagoval, strhl to, ještě zastavil, krásně na tom chodníku vyšel ven. Jediný, co udělal špatně, co bych mu vytkl, ale není to na přestupek, nevzal si vestu. Jo, to, přátelé, tohle nikdy nedělejte. Nikdy nevycházíte z auta bez vesty, i když o sobě máte oblek, to je jedno, na ten oblek si dejte vestu, vezměte si rukavice, protože tam může být zranění, nikdy na nikoho nešahejte, nikdy bez rukavic a jděte se podívat na to místo té dopravní nehody a zjistěte, co se tam děje. Jo. Tak tolik je ode mě a teďkom povídejte.
0: No, tak já říkám, já sleduju s údivem, kolik se vyrojilo v naší zemi expertů na bezpečnost silničního provozu. To musím říct, že jich tady máme asi 10 milionů v tuhletu chvíli. To je prostě neuvěřitelný, včetně novorozenců a kojenců. Podívej, jedna věc z hlediska právního je jasná, a to je to, že se absolutně v té debatě nerozlišuje, kdo si by mohl udělat přestupek a kdo je původcem té nehody. To je naprosto zásadní věc. Jo. To znamená, může se stát nehoda, velmi často se stává nehoda tak, že oba dva ti řidiči udělají dopravní prostředek, ale jenom jeden je původce té nehody. To znamená, ten přestupek vlastně vyústil ten následek v té dopravní nehody. Jo. Já jezdím po Praze velmi často a vidím neustále, jak projíždějí policisti, sanitky a hasiči a tak dále a tak dále. Snad nikdy jsem neviděl, nikdy, že by prostě to někdo pustil takovýmhle způsobem do křižovatky na červenou bez toho, aniž by přibrzdil, aniž by se rozhlídnul, aniž by cokoliv udělal. Protože přece i ten člověk, který když mě můj táta vždycky, když mě učil řídit, tak říkal, musíš přemýšlet za ostatní. Jo? Aby jsi řídil dobře, musíš přemýšlet za ostatní, co ty ostatní v tu chvíli prostě vnímají a vidějí. A ty, když se vžiješ do role toho Filipa a víš, že z levé strany máš jednu směrku, to znamená, že tam nemůže nic přijet. Jo? Tam z té strany nic nejezdí. To znamená, ten člověk, a já ho vůbec nechci jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajový koleje, a vlastně vylítneš do ty křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ale on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky nejíždět tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. To říká zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takových nehod. Tamhle Výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově Městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale zaprvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá. Já ale za druhý, Za druhý, ono, když tam máš známého doktora, tak to už se jako dá s tím ledacos zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, ten dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam být nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Kdyby to bylo proti ruským vojákům, tak nikdo to řešit nebude, ale ne.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Zdravím vás, vítám vás tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. Určitě máte radost, stejně jako já, že se slyšíme. A pokud ji nemáte, tak se třeba brzy dostaví, no, kdo ví. Uvidíme. No a pokud nás posloucháte až potom následně z archivu, no tak ať už je to večer nebo ráno, tak vítejte taky. Komentované čtení zahrnuje většinou i nějakou tu aktualitku. Dneska jsem si je taky pro vás připravil, takže se brzy budeme moct do těch věcí pustit. No, než se podíváme ale na to, kdo dneska slaví svůj svátek 27., tedy 20. července v pondělí, slaví Ilja. Ilja je příjemným mužským jménem, která má příjemné znění i příjemný význam. Jméno náleží k mužům, kteří jsou si vědomi pravých životních hodnot. Populárním českým nositelem jména byl herec Ilja Prachař, otec Davida Prachaře a dědeček Jakuba Prachaře, herce, moderátora a člena kapely Nightwork. Mezi nositelem jména patřil i Ilja Bojanovský, slavný český kameraman. Dalšími nositelem jména u nás jsou Ilja Horník, hudební skladatel a spisovatel, nebo herec Ilja Racek. Jméno nosil i ruský básník Ilja Lvovič Frenkel nebo ruský spisovatel Ilja Grigorievič Renburg. Také ruský malíř Ilja Jefimovič Repin nebo slovenský hudební skladatel Ilja Zelienka. Mužské křestní jméno Ilja má svůj původ v hebrejštině, je odvozeno od hebrejského jména Eli Jáhu s významem Bůh je můj pán. Slova El i Jáhu se překládají jako Bůh. Do češtiny se jméno dostalo z Ruska. Ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. Jméno Ilja má v České republice 575 nositelů a je to 229. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milí Iljové, taky byl Vladimír Iljič. Milí Iljové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Ilju, prosím, nezapomeňte jim popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim další život, zdravější, protože jim to bude startovat imunitní systém. No a kromě toho, že slaví Iljové, tak je Mezinárodní den šachu. Šach, neboli šachy, je velmi oblíbená společenská desková hra, určená pro dva hráče. Jako jedna z mála deskových her jsou šachy celosvětově uznávány i jako sport.
Pro velkou oblibu šachového sportu byl pro jeho hráče a příznivce ustanoven právě dnešní den jako Mezinárodní den šachu. Tak všichni šachisté, poslouchejte, i vám přeji krásný den, pěkně si to oslavte. Den šachu. Šachy jsou ušlechtilý sport anebo hra, záleží, jak to chcete. Šachy podněcují fantazii, podněcují systémové myšlení, podněcují myšlení konstruktivní, to znamená myšlení, kdy přemýšlíte o dalších možnostech a variantách, tak, abyste vytvořili a udělali správný tah. Takže ta kreativita u šachu je velice důležitá. A také je důležitá disciplína, sebekázeň, udržet nervy na uzdě a tak dále a tak dále. Čili je to taková, řeknu, velice vzdělávací desková hra. No a kdo hraje v šachy, tak bývá většinou moudřejší než ti, co šachy třeba nehrají. Nemusí to být pravidlo, ale bývá to tak, protože ty šachy jsou perfektní jaksi nástroj k tréninku všech těch správných vlastností. Tak. To bych dal takhle už stranou, dáme to na stranu a mrkneme se na některé věci, které jsem si tady pro vás nachystal. Něco můžeme si i poslechnout, něco si můžeme i přečíst. Tak uvidíme. A hned půjdeme na něco, co si zaslouží, abychom se s tím seznámili. Západní Evropa očima kamionáka. Chlapi kamionáci jezdí po celé Evropě, nemají to vůbec jednoduché. Dneska řídit kamion není jenom o tom sednout za volant, šlápnout na plyn a házet tam ty kvalty. Dnešní kamiony mají spoustu asistentů, mají spoustu takových těch možností, jak ohlídat toho řidiče, aby jel ekonomicky. Nakonec, když mi Jožínek vyprávěl, náš kamarád, když mi vyprávěl, kolik má hodnotících činitelů na pohyblivou složku platu, tak to není vůbec jednoduché a je to o efektivitě, o úspornosti. Ten kamion na něj prozradí i to, kolikrát sešla ten plyn na podlahu, pochopitelně dynamiku jízdy, jestli se rozjíždí prudce, nebo co nejefektivněji, co nejlevněji pro toho provozovatele, jestli stíhá ty nakládky tak, jak je má naplánované. Když si představíte tu dlouhou kolonu před Brnem, jak tam ty kamionáci stojí v té frontě několik hodin, tak se nechce ani věřit, že to někteří ty kamionáci v některých firmách mají prostě spočítané a musí dojet z místa A do místa B v nějakém časovém úseku. Tak jak oni to dělají? No, prostě to objíždějí různýma objízdnýma trasama. Musí. Prostě to je, ten svět se proměňuje, tak jako řídit Formuli 1 už není o tom, jak nejrychleji umíte jezdit, ale je to o tom, jak nejefektivněji využijete všechno, co to auto nabízí a jak co nejefektivněji se dokážete podřídit pravidlům, která stojí proti vám, abyste byli ještě rychlejší. Takže to je víceméně, bych to řekl, musíte vyhovět obrovskému množství parametrů, jo. A ten svět se takhle proměňuje v mnoha profesích a v mnoha oborech, kdy máme v úzovkách jakési nějaké pomocníky, ale vlastně zjistíme, že ty pomocníci nám velí. A co je úplně nejhorší, a nevím, jestli se dneska na ten stream dostane,
My jsme nějak tak zapomněli vůbec diskutovat o tom, jestli umožníme a jestli vůbec člověk by měl dovolit umělé inteligenci, aby zabíjela lidi. Dneska je úplně běžné, že umělá inteligence zabíjí lidi. A pokud ani k tomu nebyla debata, prostě se to tak jako stalo automaticky, protože v rámci vývoje obranných a útočných technologií se k tomu jakože dospělo. Jo. Tak je to opravdu, uteklo nám jedno velké téma, kdy my jsme povolili umělé inteligenci úplně automaticky, že může zabíjet lidi. To se pochopitelně může velice snadno vymknout a je to stejně závažné, možná ještě závažnější rozhodnutí, jako když se narodila ta ovce Dolly, která byla vypěstovaná ve Zkumavce. Tak, západní Evropa očima kamionáka. Za poslední roky jsem projezdil kus světa. Ne jako turista, co si odběhne z hotelu pro levandulový krém, ale jako kamionák, což je úplně jiná liga. Turista se dívá na památky, dá si latéčko a jde koukat na moře. Já koukám na to, kde budu spát, aby mi v noci nerozpárali plachtu a neodjeli s půlkou nákladu, v horším případě i se mnou. A čím víc jezdím, tím víc chápu, že Západ, ten vysněný ráj multikulturních básníků, už dávno nefunguje tak, jak si to sluníčka a kavárníci představují. Jednou se mi zdál sen. Stojím u firmy, šéf chodí kolem auta, krutí hlavou, pak ukáže na střechu a povídá: Olafe, jedeš do Anglie, přes Belgii. Víš, jak je to tam dneska je? Tak poslouchej. Šíbr jsme ti sundali, namontovali jsme ti kulometnou věž. Kdyby něco, střílej ostrýma. Pásy máš doplněné. A já jen kývl, poděkoval a říkal si, konečně někdo pochopil, jak to tam v reálu vypadá. Protože co si budem dneska? Co si budem? Dneska je to sen, ale měl by to být standardní povinný doplněk jako lékárnička. Anglie, Belgie, Francie a už i Deutsch či Holandie. V těchto zemích totiž přestává platit fyzika, ekonomie i logika. Tam platí jen jedno. Když zastavíš, jsi cíl. Když nespíš, jsi cíl. Když spíš, jsi blbec, protože jsi měl jet dál. A taky tam platí starý řidičský zákon. Když uvidíš na parkovišti něco, co vypadá jako civilizace, je to past. Turista vidí Francii, řidič vidí reálný rozklad. Turista si udělá fotku pod Eiffelovkou, řidič si udělá fotku v říznuté plachty. Turista obdivuje Louvre, turista chodí po centru. Řidič pojede dvě ulice dál a najednou má pocit, že hraje vedlejší roli v dokumentu o rozpadu Římské říše. Velká města už nejsou francouzská, belgická nebo britská. Jsou to směsi, které by chemik nevzal ani do rukavic, jsou islámská. Brusel, hlavní město Evropy i ztráty nervů. Brusel je tak multikulturní, že skutečného Belgičana tam potkáš jen na billboardu před volbami. Parkování v noci? To je jako hrát ruskou ruletu s revolverem, co má v každé komoře náboj. Proto existuje řidičské přikázání. Za Bruselem se nespí, pokud nejsi sebevrah nebo idealista. Radši nocujeme u německých hranic, případně u Lutychu. Tam ještě člověka nesežerou zaživa. Británie. Když už nekradou obyvatelé, kradou politici. Ve Velké Británii si člověk uvědomí, že největší nebezpečí nejsou migranti. Největší nebezpečí je stát, který to nechá být. Parkuješ v noci, auto se přiblíží, zastaví. Vylezá banda týpků a než stihneš říct
Kurva ne, máš půlku návěsu prázdnou. A policie? Ta ti sdělí, že jsi za to mohl sám, protože jsi tam neměl stát. Západní hygiena. Když sprcha vypadá jako test odvahy. Parkoviště pro kamiony, to je kapitola sama o sobě. U nás se sprchuješ normálně. Na západě přemýšlíš, jestli si tam nevezmeš radši respirátor, gumové rukavice a exorcistu. Na některých místech jsem viděl takový hnus, že jsem si radši dal hygienu na sucho a říkal si, tak jo, aspoň neumřu na choleru Deluxe Edition. Německo, dřív OK, dnes KO. Německo bylo dřív pojem. Pořádek, přesnost, kvalita. Dnes? Dálnice rozkopané jako hřibová Praha, kolony, národní sport a pocit, že německá efektivita už patří spíš do muzea vedle dinosaurů. Když si řekne A6 v opravě, starší řidiči se pokřižují. Multikulti experiment. Všude je to stejné. Bezpečnost v háji. Zóny, kam ani policie nechodí. Parlamentní komunity, paralelní komunity, co s původní Evropou nemají společného vůbec nic. A místo, aby se z toho Západ poučil, tak to chce nacpat i k nám. Česko, ostrov normality, který musíme bránit. Vracím se domů. A je to jak přechod z kriminálu do lázní. Čisto, bezpečno, normální lidi. Záchody, které ti nenaznačují, že zítra dostaneš tetanus. A pak slyšíš tu naši progresivní partu, jak chce všechno to demokratické a inkluzivní, co už rozbilo celý Západ. No tak to ani omylem. Když vím, jak to venku vypadá, říkám natvrdo, migrační pakt a další nesmysly ani ťuk. Jestli si chceme zachovat bezpečnou, normální a funkční zemi, musíme říct stop. A to nahlas. Než nám taky budou montovat kulometné věže, a ne ze srandy. Jo, no tak já si myslím, že tak nějak by se to dalo popsat. No a když jsem u toho Německa, tak tady mám jedno vystoupení, tuším z Bundestagu, jestli se nepletu. Je to buď z Bundestagu, anebo z Evropského parlamentu. Teď úplně přesně nevím. Ono je to dost podobné. Ale ono to asi vyplyne. Takže já tady pustím totok. Nějaký zvouček si pustíme k tomu. A necháme si to načíst. Bychom si to úplně slechli. Máme tady zvouček? Máme. Dáme si to od začátku. Pojď, děvčico. Jenže já potřebuji větší format, abych četl. Abych přečet ty titulky. Tak moment, já se trochu roztáhnu. Tak ještě jednou, děvče, pojď. Pojď od začátku. Pojď. Pojď, děvče, pojď. Paní předsedkyně, pane spolkový kancléři, vážené dámy a pánové. Toto vládní prohlášení bylo labutí písní neúspěšného vládce. Pane Merci, vaši vlastní lidé již diskutují o vašem odvolání, ale vy si sám zpíváte chvalospěvy. Faktům. Trh práce se hroutí. Německé hospodářství ztratilo v prvním čtvrtletí oproti loňskému roku 500 000 pracovních míst. První čtvrtletí. Každých 20 minut se stane další podnik obětí tsunami insolvencí. Průmyslové zakázky klesají dvakrát tak rychle, než se očekávalo. Průmyslové jádro se rozpadá. Vysoké daně a náklady na energii, byrokracie a plánované hospodářství dusí základ naší ekonomiky. Zatímco státní aparát neustále roste. Exodus průmyslu do zahraničí
hraničí s hromadným útěkem. Spolu s podniky a pracovními místy odcházejí i lidé. Během prvního roku vašeho působení ve funkci emigrovalo tolik německých občanů jako nikdy předtím. Jsou to mladí lidé, jsou to ti dobře vzdělaní, kteří odchází, protože ve své vlastní zemi již nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů z třetího světa naopak pokračuje nezměněným tempem. Pod záminkou azylu přichází šestimístný počet nelegálních přistěhovalců a k tomu další velké množství lidí s zadními vrátky v podobě rodinného sloučení. Pokud jde o deportace, vaše bilance je ještě katastrofálnější než ta semaforové koalice. Takhle vypadá. Naopak, tuto neúspěšnou masovou migraci ještě více zviditelňujete tím, že těmto migrantům, těmto nelegálům rozdáváte německé občanství. Rozdávání německých pasů dosáhlo ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Pro ty, kdo nežijí v izolované bublině, není nárůst násilí, sexuálních a hrubých trestných činů jen chladnou statistikou. Ale každodenním průvodcem vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku v domovském městě předsedy CSU Markuse Schödera gengy migrantů pod vlivem drog zotročují nezletilé německé dívky, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se, kolik takových Norimberků je v Německu a co mají všechny společného? Ano, co všechno z naší země udělala masová migrace, otupilost a úpadek mravů?

Nemyslete si, že jsou Němci naivní. Velmi dobře vnímají, jak se s nimi zachází. Pozorně poslouchají, když ministryně sociálních věcí a předsedkyně SPD Bärbel Bas o nás Němcích pohrdavě mluví jako o jednotné hnědé rase. Kdo tak mluví, ten nenávidí to, co je jeho vlastní, i sám sebe a ve vládě nemá co dělat.

0: Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a plátci sociálních příspěvků mají platit vyšší příspěvky na důchody, mají snášet rostoucí sociální příspěvky, masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vynaložit celý svůj majetek a vlastní dům, na který celý život šetřili. Ale mají platit za celoživotní plnou péči o miliony příživníků z třetího světa. Více o této spolkové vládě vidět nemusíte. Na náklady spojené s migrací, rozvojovou pomocí, energetickou transformací a šílenstvím v oblasti ochrany klimatu každoročně plýtváte částkami v řádu stovek miliard. O úsporách a škrtech zde není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace již pohltila 500 miliard eur. Bude nastat ještě desetkrát tolik, přes 5 bilionů eur. Záměrně a úmyslně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Posíláte miliardy a miliardy na Ukrajinu a financujete tím prodlužování války, která už dávno měla skončit. Dodnes nepožadujete od Kyjeva žádné vysvětlení ohledně vyhození plynovodu Nord Stream do vzduchu. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura pro naše ekonomiku a byla způsobena obrovská škoda. Místo toho záměrně vyhledáváte konfrontaci s Ruskem jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastního selhání. Když mluvíte o válce, mluvíte pořád jen o válce. Mluvíte o válce a chcete tuto válku podporovat a vtáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje a Ukrajina také. Mluvme konečně o míru místo o válce. A pravdou také je, že ne, Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie a NATO. Tečka, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, hrozba války, násilí ze strany migrantů, zločiny z nenávisti proti Němcům. Víc už občané od této spolkové vlády a od vás očekávat nemohou. To není jen štěkání dotčených psů. Není to jen vaše selhání, pane Merci, ale selhání celé vaší vlády. Odpovědnost za to však nenesete vy, protože jste se v dobrém i ve zlém podřídili levicové neefektivní a Německo nenávidějící SPD. S takovým personálem nelze dosáhnout politického obratu. Přitom právě teď je naléhavě nutné zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit tzv. Klimatickou krizi a energetickou transformaci za ukončené. Dokonce i mezivládní panel pro změnu klimatu mezi tím stáhl své hororové scénáře. Proč tedy čekat? Musíme zrušit daň z kysličku uhličitého, snížit daně z energie, znovu se vrátit k jaderné energii. A zcela zrušit zákaz spalovacích motorů a diktát v oblasti vytápění. Potřebujeme tržní ekonomiku a levnou energii. Žádnou politiku zákazu. Je třeba reformovat zákon o občanství a drasticky zvýšit překážky pro získání občanství. Je třeba vypnout sociální magnety přitahující migraci. Nelegální migrace, migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatele trestných činů a nelegální přistěhovalci musí být repatriováni. Měli byste se jednou věnovat politice pro naší zemi, milá SPD, tam na ní pokřikujou. Už jste na 11-12%, nebo kde vlastně teď jste? Když jste vlastně byli jen u Antify, nemůžete dělat rozumnou politiku. To jsou jak piráti u nás. To vidíme totiž na vicekancléře a ministru financí Larsovi Klinbergovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Anfity, neumí zacházet s čísly. Proto je naše země přesně tam, kde právě je. Máte tedy dvě možnosti, pane Merci. Můžete tuto patovou situaci vyřešit tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny, nebo můžete dál vyčkávat a nic nedělat, což je očekávatelné. Merci posměje. Dokud občané nevynutí nové volby, které přinesou reformní vládu AFD. Nejprve na zemské úrovni a poté na federální úrovni. Je ta šéfka AFD. Jsme připraveni převzít odpovědnost, protože si to Německo zaslouží. Protože my Němci si zasloužíme mít dobrou vládu. Děkuji. Přeložil Aeronet. No, na Německu jsme doslova jako závislí, takže mělo by nás jaksi zajímat v tom Německu, co se děje. A jestli v Německu každých 20 minut vyhlašuje bankrot jedna firma, tak to už není vůbec žádná legrace. A to, že Německo je v rozkladu, v těžkém rozkladu, a že na tom rozkladu se podílí Piráti, jo, teď se v Praze zřítil ten monument u Barrandovského mostu. Naštěstí spadlo to na cyklotrasu a tam někde pod tím mohli být lidi. Jo. Ten obrovský železobetonový monument, takže Barrandovský most stál, tuším asi o miliardu víc, ta jeho oprava. A oni ani neopravili tohleto. Takže na co sáhne Pirát? Vychovaní lidé v Antifě, jo? Anarchisti, co od nich chcete, jako když jsou anarchisti? Co chcete od anarchistů? Jenom bordel, nic jiného neumějí dělat, jenom bordel. Jo? Zubatá Richterová nám tady bude umývat hlavy, jak se mají ty věci dělat. No sakra, ať se nejdřív podívá a střelí se do své vlastní nohy. Co dělají Piráti? Je to sebranka a svoločnou plus ultra. Tak. Se pojďme podívat na něco jiného. Bá, jsem se málem rozčílil, čeč, to je hrozný. Jo, jo, no, jsou věcičky. Tak, ještě jsem tady chtěl, jo, tohleto, to jsem vám chtěl přečíst, to je výživný. Takže, vrátíme se teď k varům, jo. Víme, že byly dvě významné události, které de facto na sebe navazovaly. Ta první, to byla Ankara. Slyšeli jsme, jak významná účast byla toho skvotera z Hradčanská 1. To se povedlo teda. No pozor, ale on potom přijel a cestoval do Karlových Varů s tou svojí mutr, jo? Teda vlastně se soudružkou, dozorovatelkou, se soudružkou personalistkou a se soudružkou jaksi rozvědčící. Tak. Extra.cz napsalo: prezident ve Varech jako roková hvězda. Manželé Pavlovy byli na roztrhání. Škoda, že je neroztrhali. Davem zněly výkřiky o hrdinství. Dan Vávra napsal takové zamyšlení. Několik invalidů začalo při pohledu na prezidenta znovu chodit a dva slepci začali vidět, jeden v infračerveném spektru. Jedna pana spontánně porodila nového dalajlámu. Většina přihlížejících v okruhu do 200 metrů okolo prezidenta měla spontánní orgazmy nebo poluce. V přestávce mezi dvěma filmy natočil prezident pokračování obecné školy, ve kterém si zároveň zahrál hlavní dvojroli malého chlapce a jeho otce a okamžitě za tento film vyhrál hlavní cenu Karlovarského festivalu a byl nominován na Oscara. Poté udělil několik dobrých rad českým i zahraničním filmařům, jak správně zacházet s kamerou. Cestou na hotel zachránil několik kolem jdoucích kolabujících díky globálnímu oteplování, zastřelil několik ruských agentů z revolveru, který dostal od Erdogana. Večer na svém hotelovém pokoji spravil klimatizaci, vyčistil ucpaný odpad a vymaloval a následně odjel na své ekologické motorce do západu slunce na další štaci svojí celoroční dovolené ve Wimbledonu, kde telepaticky zajistí vítězství našich děvčat. Herci a moderátoři tleskali a plakali dojetím ještě 4 hodiny poté, co zmizel za horizontem. Z jejich slz vyrobí Matony speciální edici minerální vody pod názvem Pavle Lujka.
1: Já si myslím, že kdyby to Dan poslal do těch mainstreamových médií, tak by to určitě vzali jako hlavní zprávu, protože oni by to dokonce prohlásili za pravdu, jo. Tak... jo, to jsou věcičky. No.
0: Tak si představte, ještě se vrátíme trochu ke covidu. Kolik máme hodin? 37. Ježiš, musím si zahrát písničku, že jo? No a co si zahrajem? Musím si tady kouknout, co máme kde. Rozhovor. Dáme si... Toto se úplně hodí.

0: se malým krokem, který si dáš najít, který je s tebou.
1: Tož, to byl Blue Effect, Slunečný hrob. To je písnička, kterou můžete slyšet na začátku v Pelíškách. No a já bych teďko si tady dovolil přečíst zprávy od Boženy Blanky. 20. července 1941, kdy se nacistické armády již snažili proniknout hlouběji do země, obránci brestské pevnosti pokračovali v boji, i když byli zcela obklíčeni. Mnozí padli, ale nekapitulovali. Právě v tento den na spálných cihlách jedné z kasáren neznámý sovětský voják nožem věril nesmrtelná slova. Umírám, ale nevzdávám se. S Bohem vlasti. Tento nápis, který byl později nalezen v troskách, se stal skutečným hymnem odolnosti. Brestská pevnost odolávala déle, než mnozí očekávali, a vázala významné síly nepřítele, čímž poskytla zemi čas na mobilizaci. Její obránci, vojáci, důstojníci, ženy a dokonce i děti ukázali světu, že ruský duch nelze zlomit. Dnes se skláníme před jejich hrdinským činem, věčná sláva hrdinům. Tak jsou nějaké fotografie a agenturní zprávy následují. Ruská federace a Čínská lidová republika otevřeně a včas diskutují o všech aspektech řešení ukrajinského konfliktu, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Ruděnko. Výdaje Ukrajiny na vojenské účely v roce 2026 již dosahují rekordních 98 miliard dolarů, vyplývá z odhadu agentury TASS na základě údajů ministerstva financí země. Pozitivní vliv Pekingu na bruselské úsilí o řešení situace na Ukrajině přinese prospěch obyvatelům Evropy a pomůže dosáhnout udržitelného míru, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Andrej Ruděnko. Umístění amerických systémů Typhon na území Japonska představuje přímou hrozbu pro ruské hranice na Dálném východě, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Andrej Ruděnko. Ukrajina se proměnila v obrovský obchodní projekt pro západní korporace a státní instituce. Tento názor vyjádřil bývalý důstojník ukrajinské bezpečnostní služby Vasilij Prozorov. Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo fotografii odpálení rakety Iskander s popiskem Dnes to rozhodně není konec. Jsou nabité a pokračujeme. Francouzská letadlová loď, čekejte, já tady posunu, akorát nevím, kde to má ten. Francouzská letadlová loď Viličku, kde pak to mám? Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle sledovala situaci na Ukrajině během nasazení v oblasti Hormuzského průlivu, uvedl velitel letadlové skupiny admirál Thibault Odo de Posey. V Gruzii byl

svých výrobků, uvedl první místopředseda vlády Ruska Denis Manturov. Trump prohlásil, že Írán by měl být zahrnut do amerického návrhu zákona o sankcích proti Rusku. Jak upřesnil americký prezident, to chtěl udělat Lindsey Graham. Vučić prohlásil, že nemá v úmyslu zavádět sankce proti Rusku a usiluje o přátelství s Moskvou. Také uvedl, že klíčovou podmínkou pro pokrok v jednáních o vstupu Srbska do Evropské unie je připojení se k sankcím proti Ruské federaci. Ministr zahraničí KLDR během setkání s Putinem uvedl, že Kim Jong-un nedávno znovu potvrdil strategické zaměření na rozvoj vztahu s Ruskem, oznámil Peskov. Turecká strana Vatan navrhla vytvoření aliance Turecka, Ruska, Číny a Iránu s cílem omezit Spojené státy a jejich plány na obnovení světové nadvlády. Ruské ozbrojené síly pokračovaly během dne v útocích na ukrajinské přístavy a lodě, které jsou využívány ve prospěch ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany. Merz spojil energetickou krizi v Německu s nedostatkem plynu z Ruska. V letním rozhovoru pro ZDF kancléř také uvedl, že země se potýká se složitou situací ve vztazích se Spojenými státy, které pod vedením Trumpa již nepodporují NATO v předchozím rozsahu. 5 osob, včetně 3 dětí, bylo zraněno v důsledku útoku ukrajinských dronů v oblasti Belgorod, informoval operační štáb regionu. To je vše. No. Tak, vidíte, že některých věcí je až. Taková jedna, která se nám, teď právě mám i dokonce video z toho, jak se zřítila ta záležitost u Prandovského mostu. Jo. Víte, takový to účko, jako... No, tak já jsem vám tady četl o těch Karlových Varech, tak to bylo docela hustý, ne? No. Mám tady takovou věc. Injekce mRNA covidu je biologická zbraň vojenské úrovně. Soud v Nizozemsku projednal argumenty, že covid byl předem naplánován Billem Gatesem, WEF a WHO. Kritici měli pravdu doktor Bagdy. Člověk byl geneticky modifikován, prohlásil profesor doktor Sucharit Bagdy v rozhovoru s Markem Friedrichem. Přišel poslední kámen, který nyní vše uvede do pohybu, řekl profesor dr. Sucharit Bagdy v rozhovoru s Markem Friedrichem. Lékařští vědci nyní dokázali nezvratně prokázat závažná poškození způsobená mRNA vakcínou proti covidu, o kterém se dosud pouze spekulovalo. Za prvé, genetická změna trvající roky, ne-li dokonce trvalá, za druhé, vznik turborakoviny a za třetí, přenos inikovaných genů přes placentu na nenarozené dítě v děloze. Podle rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 9. března 2026 budou farmaceutické koncerny zřejmě brzy muset odpovídat dotčeným osobám na otázky týkající se škod způsobených očkování. Arno van Kessel, holandský právník, který vedl soudní spor proti Billovi Gatesovi, Ursule von der Leyen, Albertovi Bourlovi a Klausovi Schwabovi kvůli rozsáhlým škodám způsobeným vakcínami proti COVID-19, byl o 5. ráno vyzdvihnutý z postele protiteroristickým komandom, obmedzený s vyjazanými očami a odvlečený do věznice s maximálnou ochranou do Vughut. Len několik hodin potom, ako odovzdal klíčové dokumenty, v kterých ich obvinil z vytvoření biologické zbraně. Takhle se s nimi zachází. Takhle si to panáčci řeší. No a kdo je Ursula von der Leyen?

0: Poslouchejte dobře. Joachim Freiherr von der Leyen, narozen 28.9.1897 v Hausmeer, zemřel 1945 v Drážďanech. Byl nacistický zemský rada v obsazeném Československu a obsazeném Polsku. Do NSDAP vstoupil v roce 1940. Byl hlavní postavou v organizování holokaustu. Abyste věděli, kdo je von der Leyen. A pozor ještě, aby toho nebylo málo, tak synáček Leinové je ve vedení jedné zbrojařské firmy. No a tam už víme, odkud to fouká. Ještě si můžeme pustit něco zajímavého. Když Pavel kandidoval na prezidenta, tak byl dotazován na některé otázky. Co myslíte, jak odpovídal? To si pojďte poslechnout. Zejména co se týká ukronacistů.
1: Já bych se chtěl zeptat na Ukrajinu. Proč? Vy jste veřejně činná osoba kandidát na prezidenta. Já si myslím, že
2: se to takhle nelíbí.
1: Ale vám se to nelíbí, ale vy kandidujete na prezidenta, takže já na to mám nárok a jako...
2: Ale vy nemáte nárok na nic.
1: Je takhle, takže my jsme v totalitě.
2: Samozřejmě nejsme, ale vy si mě přece nemůžete natáčet.
1: Můžu, můžu.
2: Myslíte?
1: Zákon mi to nezakazuje.
2: Ne?
1: Ne.
2: A GDPR?
1: To není GDPR, vy jste veřejně činná osoba a kandidát na prezidenta. Jste? Jste? Já se vás chci zeptat na Ukrajinu.
2: No, a co by vás zajímalo?
1: No, zajímalo by mě, jestli vnímáte od roku 2014, co se tam děje, že se zabilo 15 000 proukrajinských Rusů, že tam byly zvěrstva skrze nacistický pravý sektor a Azov. Jestli vnímáte, a říká to i ex-prezident Václav Klaus starší, že už je tam válka dávno, že tam probíhá denacifikace a není to tak, jak se to prezentuje v mainstreamových médiích.
2: Máte pravdu, probíhá tam denacifikace ze strany Ruska, ano.
1: Denacifikace Ukrajiny.
2: Rusko ji takhle nazvalo, že jo. Ale ona to není žádná denacifikace.
1: Víte, co se stalo 2. května 2014?
2: Chcete slyšet odpověď, nebo chcete mluvit vy?
1: Dobře,
2: jestli
1: tak odpovídejte.
2: Mluvit, vy tak klidně povídejte.
1: Tak dobře, tak to dopověste.
2: Pojem denacifikace použilo Rusko, když zahájilo válku proti Ukrajině. Takže pokud někdo na Ukrajině denacifikuje, tak to je Rusko. Rusko tam nemá co dělat. Ukrajina je suverénní země a byla napadená Ruskou federací. To je podstatná věc.
1: A co 11 milionů mrtvých za vlády Clintona, Bushe a Obamy, ty války, které páchalo NATO, Spojené státy a tak dále, ty byly v pořádku? Nás někdo ohrožoval, nás někdo napad, naše evropské země nebo státy NATO?
2: Kterou válku máte na mysli konkrétně?
1: Já myslím válku v Iráku, kde byly, měly být zbraně hromadného ničení a nikdy tam nebyly nalezeny. Myslím tím válku v Afghánistánu, myslím tím válku v Sýrii.
2: Byl jsem někdy v Afghánistánu?
1: Nebyl jsem v Afghánistánu, ale myslím si, že mám, vím, o čem mluvím.
2: Ne,
1: mám dost informací a i od politiků, od komunálních, i od, komunikoval jsem s poslanci.
2: Kolik komunálních politiků bylo?
1: I s Jaroslavem Baštou, který byl velvyslanec na Ukrajině a v Rusku. Tak mám informace i o Sýrii.
2: A teď mluvíte o Afghánistánu, ale?
1: Já mluvím o všech válkách, které páchalo NATO za posledních 30 let, nebo Spojené státy. Jestli teda někomu nevadí tito mrtví, 11 milionů mrtvých. Jestli Srbsko třeba bylo v pořádku, kdy se bombardovala infrastruktura a tak dále.
2: A ne, pane, chce poslouchat.
1: A jestli víte, ne, jestli víte 2. května, jestli víte 2. května 2014, jestli víte, že byli vyvražděni Rusové v domě odboru.
2: Jasný.
1: A Donbas, kde byli vyvražděni lidi jako... Nebudete odpovídat.
2: Stačí vám podpis?
1: Nechcete odpovídat?
2: Ne, samozřejmě, že ne.
1: Jako pro...
2: Na tohle ne.
3: A víte, že Britové uznali příručku, že Ukrajinci teroristi 2020.
4: Jak živá světa
3: děce? Víte o tom?
4: Živá válka.
3: Tak na to taky nebudete odpovídat. Jo, tak to chcete kandidovat na prezidenta, když nemáte informace.
1: Takže nejste schopný odpovědět na 15 000 proruských Ukrajinců mrtvých na Donbasu od roku 2014. Pane generále, prosím vás, biolaboratoře na Ukrajině. Viktorie Nuland to řekla veřejně. Takže vy nevnímáte, že tady byla spuštěná psychologická třetí světová válka? Asi nevnímáte.
5: Jste neslyšel, že spousta amerických generálů toho času ve výslužbě odsoudilo politiku Spojených států amerických a sami přiznali, že Spojené státy a NATO páchali zlo, že se neměl do ničeho vměšovat? Jste v životě neslyšel?
0: A guma mlčí. Guma dělá, že neslyší. Jasně, protože guma byl toho součástí, ne? Teď on byl přeci ve vedení NATO. Tak samozřejmě se nechce vyjadřovat. Proč se taky vyjadřoval? No ale na tohle téma se vyjádřil velmi dobře třeba Vladimír Putin. Tak pojďme, Vladimír Putin má na to taky názor.
6: A je to oprávněné, pochopitelné a celkom jasné. Americké základně se nacházají na celé zemeguli. A vy chcete povedať, že to my se chováme agresivně? Máte aspoň kvapku súdnosti, čo robí americké ozbrojené síly v Evropě? A to vrátanie taktických jadrových zbraní? Tak čo tam robia? Počúvajte, náš rozpočet ministerstva obrany sa pre budúci rok navýšil. A v dolárovom ekvivalente sa pohybuje, aby som sa nepomýlil, niekde okolo 50 miliárd. A rozpočet Pentagonu je takmer 10-krát vyšší. 575 miliárd. Nedávno to podľa mňa schválil kongres. A vy chcete povedať, že to my vedieme agresívnu politiku? Zostala vám vôbec nejaká tá súdnosť? Alebo nie? To my presúvame svoje ozbrojené síly k hraniciam Spojených štátov alebo iných štátov? Základne NATO, vojenskú infraštruktúru. Kto ju k nám presúva? My nie. Niekto nás niekedy počúval? Viedol snáď s nami v tejto veci niekto, niekde, nejaký dialog? Nie. Absolútne žiadny. Vždy sme počuli iba jednu odpoveď. To nie je vaša vec. Každý štát má právo vybrať si spôsob zaistenia svojej bezpečnosti. Tak dobre. V takom prípade to teda budeme robiť tiež. Prečo nám je to zakázané?
0: Takže Rusko si vybralo spôsob, jakým si bude řešit svoji bezpečnost. To byla odpověď jednomu novináři na takovém otevřeném fóru. Tyto diskuze Vladimír Putin vede, protože je schopen v reálu odpovídat smysluplně a odpovědně na tyhle ty věci, což pochopitelně se říct nedá. No a co na to náš nový šéf generálního štábu?
7: Kdyby došlo ke střetu mezi Ruskem a aliancí, naší země se to dotkne okamžitě. Armáda bude aktivním účastníkem od první minuty. Území České republiky, naše infrastruktura a naši spoluobčané budou cílem nepřátelského působení ve všech doménách. Je také dobré mít na paměti, že řada zbraňových systémů, které dnes ničí Ukrajinu, doletí i na naše území. Situace je vážná a my musíme reagovat.
0: No jo, najednou. A kdo to zapříčinil? Jak to, že je taková situace? Jak to, že je takový stav? Kdo za to nese odpovědnost? No asi někdo ano. Kdyby se ptát, kdo to je. Kdo tu odpovědnost nese? Nikdo to způsobil, ne? Tak jim je vydejme. Já jenom chci říct ještě jednu věc, jestli tady najdu z Kotaritra, tak tím bych ukončil tady tuto pasáž, kterou jsem trochu aktuálně se snažil věnovat těm věcem tak, jak se vyvíjí, protože Kotaritr měl velké problémy teďko ve státech. Mám tady takovou krásnou fotku, jo. Soudruh motocyklista Squatter z Hradčanská 1 předává vyznamenání Martě Kubišové. Jo? Tady krásný text k tomu. Martičko, dávám ti teď vyznamenání za boj vás, chartistů, proti nám, komunistům. A ona se klepe blahem a pravděpodobně měla další poluci. No jo. Inu, co naděláte? No, přeci jenom, ještě než se dostaneme ke Scottu Ritterovi, tak tady mám takovou zvláštní debatu. Poslouchejte dobře. Možná vám to odpoví na to, jak je možné, že Izrael se chová tak, jak se chová. To není, prosím vás, záležitost z někdy. To je teď aktuální věc. Židia jsou pánmi vesmíru. Máme Zuckerberga z Facebooku, máme Sergeja Brina z Google, máme Jana Kouma, zakladatela WhatsAppu. Všetci jsme nimi a musíme ovládat digitální svět a sociální média. Norm Coleman, americký sionistický politik a nový podpředseda Rady pro obranu politiku pod vedením amerického ministerstva vojny, Peta Hanksetta, tvrdí, že sionisti ovládají svět a že musí ovládat i sociální média, aby mohli presadit izraelskou verzi událostí. To oni diktují, o čem se bude psát. A nemůžu si odpustit jednu věc, která se váže k pánu Voskovec Averich. Přišlo mi tady jejich krásné povídání o Rusku. Všimněme si, že ve 30. letech, já jsem vám tady pouštěl už, dejme tomu, takové ty rozhovory určitých, řeknu, lidí vzdělaných, dalo by se říct vzdělanců, na téma politiky, to tenkrát organizoval Karel Čapek. A z té debaty, z toho rozhovoru vlastně vyplývá, že mám konceptuálního rádce, jo, jako kdybych ho potřeboval, já ho nechci. Z toho vyplývá, že tenkrát ta situace v té politice byla dost podobná tomu, co je v podstatě teď. Jo. Že to vůbec nebylo jiné, že ta zvrhlost těch politiků prostě existovala. No a co se tenkrát řešilo? Poslouchejte dobře. O Rusku.
8: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
9: Jo, já jsem byl v Rusku.
8: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
9: Jo.
8: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
9: Objektivní pravdu?
8: Jak to tam vypadá?
9: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
8: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
9: No to já ještě nevím, který.
8: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
9: A slova, tak to vám posloužím, no je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
8: Bída, hlad.
9: Ale to? Horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
8: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
9: No, všem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor.
8: To nebude samo sebou.
9: No, taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, bohoci, tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
8: Já to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpějí, prej tady budeš pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
9: No, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
8: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit všemu konec, oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu přidělají padák.
9: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane? Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou, když tam snad fungují i plynové masky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
8: Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
9: Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte, optimism, vždyť oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
10: Zdravstvujte.
9: Zdravstvujte to, pozdrav z Prahy vám posíláme.
0: Svobozené divadlo, 1929 až 1933, tuším. No, o Rusku jen opatrně, Ono to nebylo dobrý, jako příliš to, to chválit. Jan Werich navštívil Sovětský svaz v roce 1935, takže tam to bylo trošku to datum jinak, 29 až, myslím, 38 možná. Tam spolu s Jaroslavem Ješkem. O této návštěvě promlouvá s Voskovcem v kratičkém rozhovoru. Je to zajímavé, protože VV, jako VV. Dnes se potýkáme s prakticky stejnými problémy jako lidé ve 30. letech 20. století. Jakoby se svět za těch 100 let vůbec nezměnil. Proč asi? Prvorepublikový dezinformátor a dezolát Julius Fučík a jeho kniha V zemi, kde zítra již znamená včera. Taky zajímavý. No nic, tak... to je toto. Já jsem slíbil, ale že se ještě podíváme na toho Scotta Rittera. Tak chviličku, já ho tady dohledám. Jen tak mezi námi, jo, já bych... Představte si, že se inkarnoval Freddie Mercury. Normálně tady v jedné populární západní, asi v Německu to je, myslím, je to v němčině, jo, vypadá to tak, tak se objevil chlapec, který má vcelku silný předkus, má dost podobné charisma jako Freddie Mercury, a má dokonce velmi podobný hlas a hlasový fond. No a v té soutěži zahrál a zaspíval Bohemia Rhapsody. No a bylo to velice bouřlivě přijato. A propos, přišel mi i takový text velice zajímavý. Taky neodpustím dneska. Protože měl jsem v noci strašný sen, že nás zas obsadili Rusáci. Hned druhý den Rusáci zrušili ten Green Deal, stopli dotace neziskovkám a vykopali je ze všech státních úřadů. Dali sbohem Evropské unii a NATO, povolili kouření v hospodách, zrušili homo svatby, korespondenční volby a emisní odpustky ETS2. Nechali zablokovat dezinformační weby ČT, Forum 24, Deník N. Rozpustili mafiánské politické strany ODS a STAN a odvlekli politiky z těchto stran na Sibiř na nucené práce. No fuj, ještě teď se z toho snu děsem třesu. No ne, tak to je, rozumíte, to je strašný, jo. To je něco, co ve vás zanechá pochopitelně ty strašlivé následky, o tom ani potom. No, tak, tady se zase prostě skandály hradu, jo. Já to tady zkusím pustit.
11: Byl Západu nikdy ukázán ve své plné kapacitě, je to jen testovací raketa a jen demonstrace. A existují i další věci, kromě orešníku. A myslím, že Putin dal jasně najevo, že Ukrajina se musí připravit. To znamená, že pro lidi, kteří zavraždili 21 studentů ve Starobělsku, nebude klid. Nebude klid pro operátory dronů, kteří zasahují autobusy. Dnes jsem dělal rozhovor s lidmi, na kterých záleží. Dělal jsem 3 rozhovory, včetně jednoho s operátorem dronů, s člověkem, který je hlavním poradcem v Doněcké lidové republice. A ti jasně řekli, že sledují každý útok. Také zachytávají záznamy z dronů od Ukrajinců. Takže u každé vraždy, která se stane, když Ukrajinci vypustí dron, říkají, že ho vystopují zpět. Vědí, kdo ho vypustil. Vědí, kdo to je. A až tato válka skončí, každý z nich stane před tribunálem a zaplatí nejvyšší možnou cenu. Nebude žádné odpuštění. A k takovému řešení může dojít pouze tehdy, když máte bezpodmínečnou kapitulaci. Mluvil jsem také s velmi vysoce postaveným zpravodajským důstojníkem, který býval ukrajinským zpravodajským důstojníkem, přeběhl k Rusům a v letech 2014 až 2019 s nimi pracoval v utajení. A s člověkem, který na vlastní oči viděl Majdan. A já jsem řekl, Vladimír Putin zmínil denacifikaci a naznačil, že k ní dojde. Řekl jsem ale, jak můžete dosáhnout denacifikace při vyjednané dohodě? On řekl, nemůžete. Řekl, že k denacifikaci může dojít pouze s absolutní, naprostou porážkou Ukrajiny a okupací Ukrajiny okupačními silami. A jestliže prezident říká, že k denacifikaci dojde, myslím, že už známe odpověď. Tato válka neskončí, dokud nebude Ukrajina zničena, okupována a dokud nebude každý banderovec vyřízen. Buď bude podzemí, nebo uprchlý do zahraničí, nebo postavený před příslušný soud a donucený zaplatit cenu. Neexistuje žádné odpuštění.
0: Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že žádná dohoda nebude. Vyplývá z toho to, že to, co se teď odehrává, je závěrečná fáze celé té speciální vojenské operace. A ještě jednu věc bychom si měli říct úplně natvrdo, když už se bavíme tolik otevřeně. Měli bychom si natvrdo říct, že evropské země, tedy alespoň některé, jako jsme třeba my, Slovensko a další, budou, a možná celý evropský kontinent, toť otázka, bude osvobozen koalicí vojsk Ruská federace, Čína, KLDR a toť otázka, kdo to bude ten čtvrtý, pravděpodobně Irán, bude osvobozeno od nacistů a budou náckové pochytání po celém světě. Oproti druhé světové válce tady máme jednu obrovskou výhodu. Vše, co se děje, má svoje stopy. Elektronické stopy. A ty elektronické stopy jsou zachytávány, vyhodnocovány a budou jednoznačným důkazem a průkazním materiálem pro vypořádávání se s těmi, kteří jsou za to zodpovědní. Takže tentokrát to nebude denacifikace jenom nějakého malého prostoru. Pokud to má být denacifikace, tak nejdřív bude poražena Ukrajina. A potom, protože začnou řádit ukrajinské banderovské bandy po celé Evropě, tak Evropa bude vděčná za to, že tato aliance, která postupně vzniká, že tyto alianční jednotky osvobodí Evropu od banderovských, nacistických, teroristických organizací, které budou vymáhat pochopitelně si svoje místo v evropských zemích. Budou svrženy ty pronacistické vlády, bude rozprášena Evropská unie, bude zatčena Lejnová a další. Budou zatčeni za projekt, který minimálně odstartoval covidem, jako vojenská operace namířená proti Slovanům a Rusům a vůbec proti lidstvu jako takovému. A bude to zakončeno denacifikací, protože náckové si totiž myslí, že už jsou tak daleko se svým vítězstvím, pseudo vítězstvím, že už si neberou servítky a už se ani neskrývají. A to je dobře. Takže ta odhalení budou velká. Nebojte, přijde to. Přijde to a všechno dobře dopadne.

0: No, tak to byl elán. No, elán plný elánu, že? My jsme si dali vlastně takové okénko, na ty by se si mohli, co třeba přečíst, nemohli by se si přečíst to, co si tady čteme. A to jsem si uvědomil, já jsem jako telefonát. A místo toho, abych se věnoval tomu, čemu jsem se chtěl věnovat, tak jsem se pochopitelně věnoval telefonátu. Ale mám tady knihu Rusko 21. století, Archa svátosti člověka. No, tak já to otvírám. No a jdeme na to, jdeme si to přečíst. Napsal to Jan Masný, čteme to tady už po několikáté, velmi zajímavé informace, musím říct. Češi a Slováci. Náš národ do Evropy kulturně nepatří. Nemáme v žilách tisíc let rasismu, otrokářství, obchodu s lidmi, budování vyhlazovacích táborů. Kromě toho jsme v průběhu času za sebe dvakrát se třásli okovy katolické kultury. Poprvé díky moudrému vedení absolutního morálního majáku našeho národa, Janu Husovi. Jan Hus začal otáčet učení od katolicismu směrem k Ježíšovu poselství. Husité následně na tomto příklonu k Ježíškovu poselství trvali i po jeho zavraždění. Proto se na našem území organizovaly válečnické výpravy křižáků z celé Evropy. Zde zbystřete. Křižácké výpravy proti husitům se na naše území pořádaly z Evropy, ze západu, nikoli z východu od pravoslavné civilizace. Z východního směru nás nikdo za Jana Husa a jeho hledání pravdy trestat nechtěl. Po porážce husitů byla naše vlast v průběhu let znovu násilně rekatolizována. Nehledě na to, skutečnost, že jsme ze sebe i po druhé dokázali potichu setřást katolictví, se částečně ukázala po založení první republiky. Nikdy jste nehledali důvod, pardon, proč prvorepublikové Československo zůstalo až do svého konce demokratickou zemí v době, kdy se všichni kolem s radostí udávali různým formám fašistického šílenství? Co v československé národní kultuře chybělo? Že naše země nešla stejnou cestou jako ostatní? Definitivně je to však vidět po listopadu roku 89, kdy se znovu otevřely katolické kostely. I po 30 letech svobody zůstávají skoro prázdné. Většina našich lidí nevidí důvod chodit do míst postrádajících boží jiskru. Nejkrásnějším důkazem prostinkého faktu, že i přes zachovávání některých katolických forem není naše země v pasti katolické kultury, je skutečnost, že na rozdíl od všech našich sousedů nikdy nevedla válku s pravoslavnou civilizací, tedy s Ruskem. Naši lidé se podvědomně drží poselství Jana Husa, hledají pravdu. Hledají pravdu směřující k lásce k bližnímu svému. Praktická zkušenost. Rusové milují divadelní hry, klasiku, operu, balet, vše. Bývá poměrně těžké, obzvláště ve větších městech, sehnat lístky za normální peníze. Mizí třetí kosmickou rychlostí. Stejně tak bývají přetížená muzea. Pokud nejste muzejní typ, stačí se projet po moskevském metru a pozorně si prohlédnout všechny staré stanice. Moskevské metro totiž není metro, jak ho známe z Prahy. Moskevské metro je galerie umění, kde mezi jednotlivými výstavními sály přijíždějí vlakové soupravy. Ruská civilizace si cení jak umění svého, tak i cizího. Moudrost, bohatství obrazů a forem cizích umělců do sebe vsakuje jako houba, učí se z nich a nese v sobě dále to nejlepší. Takzvaná cancel kulture, kultura likvidace, kultura ničení, kultura odstraňování nepohodlných lidí a jejich umění, jež se v posledních letech s nesnesitelnou lehkostí rozšířila na západě. Asi myšku nastavím. Tak. Na západě není v ruské civilizaci možná. Šla by proti všem jejím základním kulturním kódům. Po začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině v únoru roku 2022 začaly na západě zaznívat požadavky na odstranění některých ruských umělců a tvůrců. Nehledě na to, že Rusové čelí západu, myšlenka, že by měli na ruských pódiích přestat hrát například Bacha, Mozarta či Wagnera, že by měli přestat číst knihy Goethe, Viktora Jiga a dalších, v jejich hlavách neprobleskla ani na vteřinu. Ruská civilizace takovou možnost chování nemá. Popřela by tím sama sebe. Branou do ruské kultury, do ruských civilizačních kódů, jsou kromě ruského jazyka i tradiční staré ruské pohádky. Skrývají hlubokou moudrost, pravidla chování, ukazují cestu ke štěstí, kterou lidé v dospělosti svými životy naplňují. Chceme-li se z pohodlí svého domova dotknout srdce ruské kultury, můžeme si vzít do ruky ruské pohádky. Každá řádka, každá fráze v nich nese smysl. Je důležité číst je v originálním znění. Některé z nich jsou totiž do jiných jazyků fakticky nepřeložitelné. Překladatelé neumí do svých jazyků přeložit druhou smyslovou linii, skryté významy. Rozhovor autora s Dmitrijem Rodem. Dmitrij Rode je ruským veřejným činitelem, nositelem a ochráncem starých pravoslavných tradic a učení. Je bývalým hlavním redaktorem Rádia Aurora, je jedním ze zakládajících členů vlivného moskevského politického klubu Ulice pravdy. Autor, co je to Bible v podání katolíků? Rode, začneme od začátku. Existovala stará židovská víra. Přibližně 200 let před narozením Ježíši Krista si egyptský car, a Egypt byla tehdy řecká provincie, objednal překlad do řeckého jazyka. Pravděpodobně jste slyšel o Alexandrovské knihovně. V této Alexandrovské knihovně shromáždil 70 překladatelů. Těchto 70 překladatelů mělo přeložit knihu všech knih, slovo od slova, aby nedošlo k rozdílnostem v překladu, tak překladatele rozdělil a dal překládat různé kusy textu současně různým překladatelům. Mezi těmito překladateli byl jeden, který, když překládal text o příchodu Mesiáše, viděl text říkající, že Pana má přivést na svět dítě. Jelikož nevěřil v to, že Pana může porodit dítě, slovo zaměnil ne Pana, ale žena. Poté, co toto slovo změnil, zjevil se mu anděl a řekl, tvůj úkol není opravovat, nýbrž překládat. Neumřeš, dokud to sám neuvidíš. V této souvislosti máme svátek uvedení Páně do chrámu. U nás se slaví 15. února. Tento svátek je svátek setkání překladatele Simeona a Ježíše v chrámě. Simeon říká, ano, tak jsem to nakonec uviděl. Existuje tedy text, ten se překládá. Anděl sleduje, aby nikdo nic nezaměnil. 70 překladatelů, jednoho nechávají žít 200 let, aby to uviděl. Katolíci tento svátek také každý rok slaví, jen nechápou, kdo se s kým setkal. Překladatel se setkal s Ježíšem. Tento přeložený text se nazývá Septuaginta. Proč Septuaginta? Protože je to text vytvořený 70 překladateli. Pokud budete jen trochu hledat, tak ho najdete. Příležitostně se vydává. Když došlo k rozdělení církví přibližně v roce 1100 od narození Krista, byl udělán ještě jeden překlad ze staré řečtiny do latiny. Dělal ho Hieronymus ze Stridonu. Tomuto překladu se říká Vulgáta. Vulga znamená národ, národní překlad. Zjednodušený, kde byly postráceny významy a smysly. Když tento překlad uviděli tehdejší učenci, řekli o něm, že je prázdný. Máme tady překlad s vyprázdněnými významy v latině, přičemž latina je římský jazyk. A kdo jsou Římané? Vojáci. Řecký jazyk byl více obrazný oproti římskému jazyku, jenž byl daleko jednodušší, prostší. V tomto jednodušším přímém vojenském jazyce byl udělán překlad Vulgáta. Tato Vulgáta se dodnes používá v římské církvi. Později ovšem ještě prošla úpravami. Rabbi Akiva se rozhodl, že z toho textu víme všechny předpovědi o Mesiášovi. Rabbi Akiva udělal verzi, která byla okleštěna o 2000 let. Proč? Protože původně tam bylo napsáno, že na začátku byl Adam, kdo byl jeho synem, a následně na to byla položena časová osa. Kdo koho přivedl na svět a v jakém roce? Ruské staropravoslavné církve je tato časová linie shodná s původním textem Septuaginty. Nyní máme rok 7528, tedy 2020, od narození Adama. A před ním bylo ještě 6 dní. Jak dlouho trvalo těchto 6 dní, to nevíme. Adam byl stvořen 6. den. Kolik bylo z toho textu smazáno knih a částí, uvidíte při pohledu do židovského kalendáře. Ti teď mají rok 5500 až 5600. To znamená, že bylo smazáno přibližně 2000 let. To nejdůležitější je, že ruská staropravoslavná církev se opírá o tento nejstarší text, o Septuagintu. A počítání let u nich jde podle Septuaginty. Vy jste řekl, že došlo k rozdělení na pravoslavnou církev a katolickou církev. Ano, tento proces nějakou dobu trval. Oficiální datum, které se počítá, je rok 1107 po narození Krista. Kdo se oddělil, Řím nebo Konstantinopol? Řím šlo o principiální rozdíl, co je to církev. V pravoslavné církvi je to vztah mezi lidmi. Katolická církev je tvrdá hierarchická struktura určená pro shromažďování peněz. Pojďme k dataci. Ve svých vystoupeních říkáte, že probíhá rok 7528. Ano, my počítáme od Adama v ráji. A ráj Eden má zcela jednoznačné hranice. Sinajský poloostrov, Mezopotámie a okolí. Zapřemýšlejte, proč pak tam všichni chtějí pořád válčit? O co tam všichni válčí? Co dělá Rusko na místě, kde se má znovu objevit Mesiáš? Proč Adolf Hitler lezl do Egypta? Proč hnal do písku své tanky, když měl problémy na východní frontě? Někdo říká kvůli ropě. Ropa je v Rumunsku. Co tam dělal? Všechno se točí okolo toho, kdo bude na místě, kam přijde Mesiáš. A on přijde po druhé? Ano, má přijít. Vezměte si starý zákon a čtěte. Má k tomu dojít někdy okolo let 2042 až 2044. Takže se hraje o to, kdo bude kontrolovat tohle území. Ano, o tohle jde. U nás jsou témata nejvyššího stupně řízení společnosti uzavřená na zámek. Nikdo neříká, proč všichni lezou do Sýrie. Nikdo neříká, proč se válčí. Nebo jiný příklad. Z jakého důvodu byla krymská válka? Slyšel jste o ní? Slyšel. V Balaklavě leží pochovaná anglická garda, elita britské armády, když v roce 1944 přijel na jaltskou konferenci Churchill, jel se podívat na hrob svého dědy. Tam šli Angličané proti dělostřelectvu střílejícímu kartáčovou municí. Proč to dělali? O co šlo v této válce? Byla to válka o klíče od betlémského chrámu. A tyto klíče od betlémského chrámu byly odevzdány. Nešlo o území Krymu. Chrám v Betlémě se stal katolickým, předtím byl pravoslavný. O to se vedla válka. Vraťme se k podstatě křesťanství, pravoslaví. Ve svých vystoupeních říkáte, že podstatou pravoslaví je, aby mezi lidmi vznikla láska a vztahy založené na lásce. Ano. Ježíše se ptali, co je Bůh? On odpověděl, Bůh je láska. Jestli chceš hovořit s Bohem, musíš s ním hovořit jeho jazykem, jazykem lásky. Jazykem lásky k Bohu a bližnímu svému. Musíš přetékat láskou. Bůh je láska. Člověk byl vytvořen podle božího obrazu a podoby. To znamená, že člověk je obrovský generátor, generátor lásky. Kočky přicházejí člověku za láskou, psi přicházejí člověku za láskou. Aby bylo možné otevřít kanál k Bohu, je potřeba se na to nastavit. 2-3 lidé, chovající jeden ke druhému lásku, prosící o stejnou věc, tak zní klíčová formule. Židé v minulosti začali budovat kibusy. Proč to dělali? Aby se dokázali postarat jeden o druhého. Jestliže například ty onemocníš rakovinou, tak celý kibuc ti platí léčení, protože ty jsi členem tohoto společenství. To je skutečná církev. A všechny texty a obřady jsou jen rozvojem tohoto společného života? Ano. I když neznáte obřady, i když nečtete Bibli či jiné svaté texty, tak pokud v sobě chováte lásku, tak jste skutečný křesťan? Ano. Ježíši Krista se ptali, co je nejhlavnější. On odpověděl, milovat Boha a milovat bližního. Proč milovat bližního? Protože jsou potřeba 2-3 lidé, aby prosili o stejnou věc. Pokud budou 2-3 lidé nebo více prosit o stejnou věc, tak co se stane? Tak dostanete, co si budete přát. Stačí, aby ve vás bylo zrnko víry a hora se přemístí z místa na místo. Vše, o co požádáte, vám bude dáno. No přátelé, tak my si dáme písničku, aby nám bylo dáno, že jo? Protože už je půl a něco, už jsme za půl patou, tak co my si dáme? Já vím, že řeknete, že pořád hrajou ty samé věci, jo, ale já za to nemůžu prostě, no, že se mi to líbí. Co?
1: Odpočiň si, Sára.

Tak si budeme dál číst v té knize Jana Masného Rusko 21. století, archa svátosti člověka. A máme tady kapitolku Nikolaj Danilevský, úpadkem ruské kultury vzniká evropská kultura. Poslední krize kapitalismu. Autor měl opakovaně tu čest setkat se s Michailem Cházinem a jeho blízkým okolím. Jedná se o předního ruského ekonoma, autora vlastní ekonomické teorie. Dokáže vysvětlit právě probíhající ekonomické procesy v jejich největší úplnosti na rozdíl od západních ekonomických škol. Na jeho příkladě a příkladě dalších neliberálních ekonomů, kteří se nesoustředují jen na řešení účetnických úkolů a hledí na stav věcí globálně, je jasně vidět, že ekonomikou se může zabývat pouze člověk s hlubokým vhledem do historie a historických souvislostí, s hlubokou znalostí náboženských doktrín, ovlivňujících společnost a dalších souvislostí, definujících světonázor člověka a společnosti. Šprtání se jakýchsi abstraktních pouček ekonomie, vyčarovaných na základě hledění do křišťálové koule a počítání na míru vyšlechtěných matematických vzorců, jejichž úkolem není popisovat realitu, ale počítat tak, aby to vyšlo, nevede k výsledku. Díky tomu mezi realitou a západní ekonomickou vědou vznikají v posledních letech obrovské nůžky připravující nás o možnost řídit ekonomické procesy. Chce-li někdo studovat ekonomii, musí začít z Bible, z Koránu, ze židovských svatých textů a z učebnic historie. Sama ekonomie je jen tenká vrstva natažená na tento základ. Klasikové. Slavný ekonom Adam Smith, považovaný za klasika ekonomické vědy, si všiml objektivní vlastnosti kapitalistické ekonomiky. Aby mohla kapitalistická ekonomika fungovat, musí neustále růst. Jelikož je země konečná, tak i kapitalistická ekonomika jednoho dne už nebude mít kam růst a proto nevyhnutelně skolabuje. Tento jednoduchý závěr učinil Karl Marx, který se snažil zjistit, co přijde, až kapitalismus skončí. Na základě jeho myšlenek vznikla nauka zvaná politická ekonomie. Kapitalistický západ, považující se za vrchol rozvoje, ale nemohl přistoupit na objev Adama Smitha, dovedený do důsledku Karlem Marxem. Vytvořil proto vlastní ekonomickou školu, Economics. Ta má jeden jediný účel, skrýt konečnosti kapitalismu. Economics má udělat z konce kapitalismu tabu, myšlenkové pole, kam je zakázáno chodit a věnovat mu jakoukoliv seriózní pozornost. Pro západní ekonomii je kapitalismus ze své podstaty věčný. V kapitalismu existují dva typy krizí. Prvním typem je cyklická krize z nadvýroby. Ta je přechodná, po jejím odeznění jde vše dál jako předtím. Druhým

nemá nadále kam expandovat. Celá planeta se změnila na jedno velké kapitalistické hospodářství. Výsledkem byla krize roku 2008, začátek konce. Tuhle ekonomickou krizi se nám podařilo překonat, není ani jak. Finální pád se podařilo oddálit, odložit. To, čím nyní procházíme, označují ruští neliberální ekonomové jako pád efektivity kapitálu. Ona velká krize, konec globálního kapitalismu. Chytrý trik. V 70. letech USA prohrávali soutěž dvou systémů. Socialistický Sovětský svaz proti kapitalistickému západu v čele s USA. Kapitalistický hospodářský systém proto potřeboval vymyslet nový stimul rozvoje. A skutečně vymyslel. Jelikož už tehdy nebylo možné reálně rozšiřovat trhy kapitalistického hospodářství, byla spuštěna takzvaná Reaganomika. Začala se snižovat úroková sazba na hypotéky. Díky tomu bylo možné hypotéku o rozměru 5000 dolarů refinancovat hypotékou o rozměru 10 000 dolarů. Vzít zbylých 5000 a jít nakupovat. Následně refinancovat hypotéku 10 000 novou hypotékou ve výši 20 000 s ještě menšími úroky. Vzít zbylých 10 000 a jít opět nakupovat. Tak to šlo až do roku 2008, kdy klesá úroková sazba na nulu. Krize z roku 2008 není cyklickou krizí, jak se k ní modlí ekonomové myslící v logice Economics. Krize roku 2008 je začátkem konce globálního kapitalismu. Ruští neliberální ekonomové hovoří o hospodářském poklesu, který by na území západu mohl přesáhnout úroveň nepředstavitelných 50% podle výpočtu Fondu ekonomických výzkumů Michaela Cházina. To je mnohem více než během hospodářské krize ve 30. letech minulého století v USA. Pád. Poslechneme si Michaela Cházina, který poukazuje na konkrétní mechanismy vedoucí ke konci kapitalismu již dvě desetiletí. Cházin je častým hostem v předních televizních studiích, má vlastní populární kanály na sociálních sítích, vede tréninky kariérního růstu a konzultuje s podnikateli jejich ekonomickou činnost. Je autorem několika knih o hospodářství, kariérním růstu a mocenských vztazích. Michael Cházin. Kapitalistický rozvoj má cyklický charakter. Pravidelně jednou za 5, 7 či 12 let vznikají periodické propady, které jsou následovány periodami růstu. Jakékoliv pokusy hovořit o krizích se pro adepty současné mainstreamovské liberální ekonomické teorie smrskávají do jedné velmi prosté myšlenky. Krize bývají periodicky, je jasné, že budou tak, proč o nich hovořit. Stejně tak, jako budou krize, tak bude i následující růst. Ve druhé polovině 70. let došlo k novému jevu, který dostal název stagflace. To je kombinace ekonomického spadu a vysoké inflace. V mainstreamové ekonomické teorii zatím chybí jasné vysvětlení procesu stagflace. Přibližně od konce 90. let se v Rusku na základě politické ekonomie, politekonomie a ne economics, objevili lidé, již na tomto základě začali vytvářet novou ekonomickou teorii. Ta dnes umožňuje dostatečně plnohodnotně popsat krizové procesy. Hlavní v této teorii je to, že bylo jasně ukázáno, že ekonomické krize kapitalistického hospodářství jsou dvě. První jsou obyčejné cyklické krize. Druhé jsou krize pádu efektivity kapitálu. Souvisejí s tím, že kapitalismus, přesněji řečeno konkrétně systém rozdělení práce, dorůstá do mezí toho trhu, který kontroluje. Začíná stagnace, někdy i krize spojená s tím, že dále není možné se rozšiřovat. V historii současného západního kapitalismu byly takové krize čtyři. První byla v roce 1907 až 1908. Druhá byla v letech 1930 až 1932. Ve třetí krizi tohoto typu v 70. letech nedošlo k pádu, protože hrůza jdoucí ze Sovětského svazu vedla k tomu, že bubliny na finančních trzích byly omezovány, ale bylo to období dlouhé ekonomické deprese. Krize pádu efektivity kapitalismu

kapitálu vždy končí těžkými depresemi, ty trvají velmi dlouho. Tyto krize není možné popsat mainstreamovou klasickou liberální ekonomickou teorií. Aby bylo možné vyhnout se problémům, byly zlehka pozměněny statistické metody. Každá z těchto krizí byla rozdělena na dvě části a ve středu byl dokreslen drobný růst. Bylo řečeno, že to není jedna deprese, ale dvě cyklické krize. Mezi nimiž bylo malé období růstu. Ve skutečnosti to tak nebylo. Dohadovat se o tom je ale možné do nekonečna, protože vyhodnocovat metody statistiky vyžaduje velkou dávku umění. Umí to jen málo kdo. Ke čtvrté krizi pádu efektivity kapitálu dochází dnes. Ve druhé polovině 70. let došlo k velmi neočekávanému efektu. Tento efekt byl spojen s tím, že v podmínkách ekonomického poklesu se pokračovalo v tištění peněz, neboť bylo potřeba podporovat světový dolarový systém. Krize 70. let trvala 10 let. Z hlediska politiky bylo učiněno rozhodnutí, že USA prohrály se Sovětským svazem soutěž mezi dvěma systémy. Stačí si přečíst to, co psali v té době různí politologové. Sovětský svaz ale z různých důvodů nechtěl své vítězství zafixovat a být v tomto směru aktivní. Američané tak na konci 70. let vymysleli nový model, který nejenže umožnil přejít na západě k ekonomickému růstu, umožnil zvítězit nad Sovětským svazem. Tento model měl jen jeden vážný nedostatek. Byl konečný v čase. Budeme si vyprávět pohádku o pračce. Ta nejlépe popisuje problém, který vznikl v USA roku 2008. Manžel se vrací večer domů, vchází do bytu a hned k němu běží žena. Říká mu, že se jim doma rozbila pračka a je potřeba koupit novou. Manžel jde, vidí nápis banka, vstupuje dovnitř. Bankovní úředník se ho ptá, jak vám mohu pomoci. Odpovídá, že potřebuje novou pračku. Výborně, máme spřátelený obchod, který prodává bytovou techniku. Hned vše zařídíme. Obratem zadává bankovní úředník druhou otázku, kterou v bankách s největší pravděpodobností neuslyšíte. A kolik nám můžete každý rok platit, aby to neohrozilo váš rodinný rozpočet? Já vám můžu platit ročně 1000 peněz, říká manžel. Výborně, pračka stojí 5000. Majitelé banky chtějí, abychom za každý jeden peníz, který dáváme klientovi, dostali zpět 20% navíc. My vám proto můžeme dát úvěr 5000 peněz na 6 let. První rok nám zaplatíte 1000, to budou úroky. A potom každý rok 1000 na 5 let. Berete? Ptá se bankéř. Ano, uzavírá manžel a dostává novou pračku. Rodina vyřešila svůj aktuální problém. Za rok manžel přichází s 1000 peněz. To jsou úroky. Bankéř si je bere a následně říká, víte, jede ekonomický boom, všechno kvete, proto naši majitelé změnili politiku. Teď chtějí z každé vydané peněžní jednotky ne 20, ale pouze 10%. Proto jsme připraveni dát vám za stejných podmínek první rok 1000 peněz úroky, a následně 1000 každý rok, úvěr 10 000. Manžel říká, že ještě nezaplatil za původní úvěr o rozměru 5 000. Bankéř mu odpovídá, že to není problém. Manžel říká, aha, úvěr 5 000 zaplatí z nového úvěru 10 000 a zbylých 5 000 může manželce koupit myčku. Manžel si vezme tento nový úvěr. O rok později přichází do banky s 1000 peněz. Úrok z úvěru 10 000 v bance mu říkají. Vy jste ideální klient, máte výbornou úvěrovou minulost. Proto máme speciálně pro vás úvěr 20 000 za stejných podmínek. Manžel s radostí bere úvěr 20 000. S pomocí 10 000 doplácí předchozí úvěr a zbylých 10 000 jde utratit. Za rok zase přichází s 1000 peněz. V bance mu říkají, víte, vyhrál jste naši bankovní loterii. Jsme připraveni nabídnout vám 40 000 za stejných podmínek. Berete? Teď pozorně sledujte. Platí fixovanou sumu, 1000 peněz ročně.
ta nezatěžuje jeho rodinný rozpočet. Jeho majetek neustále roste díky stále větším úvěrům, ale po celou dobu se mu zvyšuje dluh a po celou dobu klesá cena úvěru. Teď si uvedeme holá statistická data. Úrok v roce 1981 činil v USA 18%, tedy byl tento model ekonomicky spuštěn. V prosinci roku 2008 klesla úroková sazba na nulu. Za prvé. Za druhé, průměrný dluh amerických domácností, který po dobu celé historie nepřekračoval 60 až 65% reálných příjmů, vyrostl na hranici 130% v roce 2008. Nyní je trochu nižší, ale nadále zůstává okolo 100%. To je o mnoho více, než je možné normálně obsluhovat. Za třetí, průměrný plat v USA se podle parity kupní síly pohybuje zhruba na úrovni roku 1957. Jinými slovy, fungoval model, který díky snižování míry úroku a neustálého refinancování dluhu vedl k neustálému růstu materiální kvality života obyvatelstva. Dále už to ale nejde, protože refinancovat tento dluh už není možné. V roce 2008 se USA začaly činit, začaly tisknout peníze. Zvětšili peněžní objem na čtyřnásobek z 0,8 trilionu dolarů na hranici 3,3 trilionu dolarů k roku 2014. Současně s tisknutím peněz kleslo množství vydaných úvěrů. Rozšířená peněžní masa zůstala stejná, jen se změnil poměr úvěrových peněz a hotových peněz. Hotovost vyrostla na čtyřnásobek, celkové množství ale zůstalo stejné, proto nedošlo k inflaci. Kvůli tomu se v roce 2014 přestali tisknout peníze. Zůstala ale nutnost podporovat životní úroveň obyvatelstva. Co tedy udělali? Rozhodli se okrást celý svět. Mezinárodní měnový fond, těsně spojený s Fedem, udělal velmi zajímavou věc. Dal za úkol všem rozvojovým zemím devalvovat svoje měny. Počítali s tím, že kapitály z rozvojových zemí poběží k dolaru. Rusko tehdy přišlo asi o 200 miliard dolarů, ale například Čína přišla o víc. Utrpěly všechny rozvojové země. Tyhle peníze stačily na nějakou dobu. Následně se rozhodli rozkulačit Velkou Británii s jejími offshory. Byly publikovány tzv. Panama Papers, panamské papíry. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v USA. V jejich vnitřních offshorech tam je pro ně všechno otevřeno. Dále našli ještě jeden zdroj peněz. Ten spočíval v tom, že na světě bylo poměrně hodně dolarů, které byly získány ne úplně čistými metodami. Řekněme, že z nich nebyly zaplaceny daně. A na základě příkazů regulačních úřadů, Fedu a Mezinárodního měnového fondu došlo k velkému zpřísnění kompliance kontrol v bankách. Smyslem bylo udělat předtím nekontrolované dolary legálními. Jestliže dříve byl poměr nelegálních dolarů vůči legálním přibližně 1:1, tak ke konci roku 2018 klesl poměr nelegálních dolarů přibližně na 7%. Následně se vysvětlilo, že žádné další peníze na světě nejsou. Obyvatelstvo je ale potřeba podporovat, protože lidé si zvykli na svoji úroveň života. Pokud se USA budou muset vrátit na úroveň spotřeby odpovídající jejich reálné ekonomice bez provádění stimulací, tak úroveň života jejich obyvatelstva klesne o polovinu. Část vystoupení ruského ekonoma Michaela Cházina na YouTube kanálu Solovjev Live pořad byl vysílán v prvních měsících roku 2022. Vystoupení bylo následně spolu s celým kanálem Solovjev Live smazáno. No, a tak to je. Bohužel to nemůžu teďko rozebrat, protože už mě trápí čas, ale to je to, o čem tady mluvíme s Jiřím a i já o tom mluvím v řadě jiných pořadů. Přátelé, a já sice tady nemám ještě potvrzení, že by to byl kolega, ale já pustím písničku a budeme končit. Takže koukneme, jestli tady máme něco krátkého. A budeme končit. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zítra a já se na vás budu jak jinak než těšit. To je vše, tady z Midgardu se loučí Petr Václav.

0: hrouti. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického. A my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
1: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
0: Takže, tadyhle na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdenu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valerij Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valerij Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. V archivech studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, i celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouřili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je Materialschlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobu snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, v tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam, ten správný okamžik, jak ten Šťapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šťapošníkova. Šťapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte, maršála Šťapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak čeká. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tedy, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Černerovi. Je to velice zajímavé, s tímhle s tím můžeme proti němu teď je velké spoury na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie. Já bych mi tam hnedko je další. Ono, povšimněte si všichni, co jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak. A chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Syrského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Syrského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá. To je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, kdybych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice, jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 70 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky, je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat, ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě Kyjev je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo takové kolečko. A to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom Sum nebojuje. Tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Syrského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek, čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom černém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, je to předchozí mapu, mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném, to je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu, vpravo od toho červeného, a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je ruských je v tom je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8, ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli tak vyčerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani ji nemají, ani ji nemají, ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Svěrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném Pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý Pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň

0: A to si myslím, že Rusové udělají. Tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle si jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A on tam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systémy v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla pardeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u sebe převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si u sebe mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát. Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1, milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusů. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se doplnil mobilizací vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu. Tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí. Doslova tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teď dosáhnul. Že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledě modrého Pentagonu, takzvaně, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těm jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je syrský, a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině ti zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat tak, že se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mlátějí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? I kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapaty Michajlo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapaty. To je takový... Přitom ten Michajlo Drapaty velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu. A Drapaty tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapaty je stejný jako ten odvolaný ministr obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronů. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničeni. Takže ten Michajlo Drapaty, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu Syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, máme tam toho Drapatyho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak mi ho tam hoď. Takže tohle je Michajlo Drapaty, ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu Syrskému, chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský, ježiš, jak on se jmenuje. No to je jedno. Ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem. On je tam furt hnal, umírat, to je Drapaty. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti Syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatní. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě, tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně, metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší týpek. To je velitel 155, který bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10, 20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To je velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Ty jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. No to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 km a ještě se to roztahne na 2000 km. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je, že to, a to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvé. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, to je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají.

studenti gymnázia velice, civilní gymnázium velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a Gerasimov zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy. A teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů. Takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla. Takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jako na tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verden bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc tak, že začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci nebo to osvobození. To záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimova strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se dva roky divil, proč nevypalují ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na té Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam pejvají.

0: ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozejtří, furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, Jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenu a parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dá počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten Kinnunenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kijevskou Rus,

0: Černihovskou a Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třeba projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně. A že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě. Ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajiny, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že Petr Pavel by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem, takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy, aspoň, tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varano, tady otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam... Řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ale ne, tam...
1: Podstatě, jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty, jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama, prostě, jo, to tak je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozaví. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, tak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti její slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte se tím nabízejí, že okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropaní dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak je samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu, ta nacistická...
0: Jo, to...
1: Neonacismu.
0: Taky je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví. Už už je postřílené Rusové na té frontě. To jsou...
1: No, zase ty si přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no, tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: A no, tak já je půjdu s Putinem. Víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říká, ale kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: A jen, tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle je anglické, tak to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No, Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to udali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit ve středu?
0: Ve středu to bude, ve středu přes večer.
1: Takže přátelé, těšte se. Kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com.

0: Dobrý den, dámy a pánové, přeji vám vše dobré a vítám vás u Modrého Jelena. Dnes jsem pro vás z České republiky právník a publicista. Oba mají za sebou desítky let zkušeností s fungováním státních institucí. Poslední týdny přinesly summit NATO, debaty o výdajích na obranu i řady ostrých veřejných sporů. Když se na všechny tyto události podíváme v širších souvislostech, kam podle nich dnes směřují Česká republika a Slovensko? Dobrý den, pane Hrabine.
1: Dobrý den, pozdravujem vás, všetkých vašich divákov a poslucháčov vašho kanála, aj pana kolegu, s ktorým práve si spomínam, sme boli pred 7-8 rokmi v Prahe.
0: A vítam samozřejmě pana Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta České republiky, právníka a publicistu. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání Petru Bohužovi a samozřejmě velmi jsem rád, že opět po tolika letech můžeme navázat na komunikaci se Štěpanem Hrabinem.
0: Já bych dnes s vámi nechtěl rozebírat nějaké konkrétní výroky jednotlivých politiků, tak jak se to děje běžně. Mě by mnohem více zajímalo, co nám všechny ty události, které prožíváme v těch posledních obdobích říkají o budoucnosti České republiky a Slovenské republiky. Jako první téma bych chtěl otevřít summit NATO.
2: Ta Česká republika je naprosto v lokajském postavení, nebudu mluvit za Slovensko, to si myslím, že pan Hrabin řekne za sebe sám, ale my jsme prostě v postavení, kdy sloužíme jenom cizím zájmům. Konec konců nastoupila nová koalice, mnoho jsme si o toho slibovali, ale paragraf 318a zůstal v arzenálu, to znamená, že kdokoliv, kdo nějakým způsobem, kdy se rozhodne státní zástupce a soudce, kdo nějakým způsobem bude nahrávat takzvanému agresorovi, tak je naprosto prostě gumový paragraf, tak může být zatčen, zavřen a až zčerná. Ne, to je nehorázné, protože samozřejmě ten paragraf 318a v podstatě naplňují všichni, kdo se účastní té válečné štvanice. A ta válečná štvanice samozřejmě vyvrcholila na tom summitu na to, kdy my jsme tam v podstatě jako outsideri, ale zaplať pánu, že jsme aspoň nebyli ti, kteří naplňujeme zcela vrcholně ty normy toho utrácení peněz na naprosto zbytečné krveprolití a zabíjení Slovanů navzájem. Ale nicméně jsme tam byli zase jenom jako ti, kteří přizvukují, možná, že bychom měli všechny poslat do háje. Nicméně to, co tomu předcházelo ještě, to znamená rozhodnutí ústavního soudu, kdy dva lidé, kteří samozřejmě jsou známí napříč všemi režimy, jak se chovali pan Baxa, předseda, a pan Šámal, který v podstatě napsal to rozhodnutí, to opatření, které jaksi mělo donutit vládu. To bylo tak nesmírně trapné, že ta vláda měla odmítnout i ten ústavní soud už dnes, protože ústavní soud nemůže aktivisticky řídit politiku exekutivní. Kam jsme se to až dostali? Já vím, že je zde pan Hrabin soudce, ale já věřím, že rozumí tomu, co říkám, protože krize americké justice se přenáší k nám. Americká justice rozhoduje politicky, to znamená, že rozhoduje o tom, kdo smí a nesmí a jak smí vládnout, a u nás je to se vším všady takto naplňováno. Všechno v zájmu vojensko-průmyslového komplexu, všechno v zájmu zbrojení. Celý ten summit nedělal nic jiného, než prostě podporoval všechny ty zbrojní chůdky, všechny ty vratky peněz, které budou živit všechny ty zločince, kteří dnes stojí čelem států Evropské unie, tak bude živit prostě to, že se bude zbrojit a bude se vraždit.
0: A není to tak, jako že to není otázka jenom toho posledního vývoje, ale vlastně celých více než 30 let jako od změny režimu v tom roce 89, že vlastně bylo dáno, že budeme v jakémsi submisivním vztahu se Západem, že nebudeme úplně rovnocenní partneři.
2: No samozřejmě ten stát nám byl odcizen, ukraden se vším šady po dohodě Východu a Západu.
0: Co, pane Hrabine, říkáte na ty události, na summit NATO? Naznačuje to nějakou hlubší změnu, nebo pojedeme dál setrvačně v tom, co vidíme před sebou?
1: Tak správne ste začali aj v tom smere, že treba sa odvíjať od udalostí po roku 89, kedy bolo jasne na samite medzi, myslím ešte, prezidentmi Gorbačovom a americkým, že NATO skončí, pokiaľ končí Varšavská zmluva. No, nakoniec sa to vyvíjalo takým smerom, ako sa vyvíjalo, čiže išlo o kardinálny podvod vo vzťahu k, dá sa povedať už potom aj Ruskej federácii a jednoducho nadobúda to jasné kontúry nasmerovania z ostatkového kolektívneho západu anglosaského, kde sme vtiahnutí aj my v tomto priestore proti Ruskej federácii. Kolega Novotný dobre povedal, že ide o stretnutie vojnových štváčov za účelom podpory banderovského režimu, ktorého prvky ukronacistické, hitlerovské a banderovské sú sprítomnené všade. Posledne už sa to premietlo aj do roviny znovu pochovávania Melníka, vytvorenia panteónu všetkých banderovských pohlávarov a za tým účelom sa stretáva v Ankare najvyššia natovská verchuška podporovať ukronacistický režim proti komu? Proti Ruskej federácii. Čiže o čo ide? Ide to zo skupenie nového štvrtého rejchu. To treba otvorene hovoriť. Oni hovoria o veľkých sumách peňazí. Posledne, keď len zoberieme do úvahy obsah rozhovoru Margarety Simonian s nejakým švajčiarským novinárom, Západ sa ani už jednoducho nebráni tomu ani vyčítkam zo strany Ruskej federácie, že v masívnom rozsahu podporu všetkými zbrojárskymi, vojenskými dodávkami a peniazmi banderovský režim. Čiže v podstate sa stávame účastníkmi konfliktu už teraz v tejto podobe a reakcia Ruskej federácie, keď ju zoberieme posledne ústami ministra zahraničia Lavrova, je úplne jasná. Kedy hovorí, že Západu sa nedá veriť a že budeme už postupovať inač. Ja si myslím, že nedošlo v Ankare k nejakej jednote a skôr bola tam demonstrovaná nezhoda v tom smere, že časť štátov, myslím si, že aj Slovensko, Česko sme v tej polohe, že by sme sa nemali zúčastňovať novej finančnej podpory, ale či to tak skutočne bude, to je ťažko vysvetliť, pretože ja už som viackrát zaregistroval, že aj vaši ústavní činitelia, aj naši ústavní činitelia jedno hovoria pred kamerami, pred svojou voličkou základňou a druhé sa realizuje a podpisuje v zákulisí, čo nemôže byť akože na povrch. Na druhej strane som tam registroval aj určitú nejednotu medzi USA a tými európskymi jastrabmi Nemecko, Francúzsko a Británia, keď Trump jasne povedal, že on prišiel na summit iba preto, lebo summit sa uskutočňuje alebo realizuje v Ankare, kde šéfom štátu je jeho osobný priateľ a zároveň demonstroval zrušenie sankcií vo vzťahu k Turecku za nákup S-400. S tým, že tie by sa mohli predať do nejakej arabskej krajiny. Čo ma veľmi zaujalo z pohľadu toho, čo to vlastne znamená. Pretože keď S-400 má Turecko od Ruska, tak tam je klauzula, že bez súhlasu predávajúcej strany S-400 nemôžu ísť nikde. A Turecko zrejme nechce ísť do konfliktu s Ruskou federáciou. Teda či tu zo strany Trumpa nejde o nejakú snahu nadviazať nový kanál spojenia s Ruskou federáciou, ktorý kanál sa ako otupil alebo znevieryhodnil z americkej strany, ktorý bol nadviazaný na Aliaške. A či teda Trump s vzhľadom na problémy, ktoré má v Hormuzskom prielive, nepotrebuje posilniť pozície. To, že dochádza k rozkolu s európskymi členmi NATO, je takmer jasné, aspoň je to tak demonstrované, keď Trump povedal, ako vy keď chcete vojnu s Ruskom, tak pokračuje vojne my, ako že do toho veľmi nepôjdeme, ale zbranie vám budeme predávať. No tak sa opakuje aj prvá, aj druhá svetová vojna, že Američania podporujú vo vojnovom konflikte aj jedného a druhého a vo vyššej intenzite, vyššej miere toho, kto prehráva.
0: Myslíte, pane Novotný, tak jak mluví o té provázanosti třeba Turecka s Ruskem, pan Harabin, že to předznamenává i nějaké jako zásadnější změny pro to, jaká bude budoucnost NATO nebo Evropské unie?
2: Ano, no já si myslím, že opravdu to NATO se rozkládá v podstatě a NATO může existovat jenom tak, že budou dominovat Spojené státy, ale veškeré náklady bude nést Evropa. Tak myslím, že je celá ta věc vymyšlená. To, co se dělo kolem toho Turecka, kolem těch S-400, já jsem to zaznamenal také, tak mě to přišlo docela úsměvné. Samozřejmě za každou cenu prodat F-35, což je velmi drahý šrot, který už dnes nikdo nepotřebuje a ty Američané potřebují za každou cenu dělat kšeft. Je to, myslím, tlak ekonomický. Američané prostě potřebují nějakým způsobem srovnat svůj deficit zahraničního obchodu. To je celé a potřebují prodat cokoliv, ale oni cokoliv už dohromady nemají. Oni mají jenom teda nějakou ještě energetiku, jakousi svojí a tu ještě musí doplňovat z nejrůznějších zdrojů z celého světa a pak mají zbraně. Nic jiného dohromady nemají. Made in America už toho moc není. Takže já si myslím, že je tu tlak na to, aby se, ať to stojí, co to stojí, ať to dává smysl jakýkoliv, musí se, ať už skrze agentury nebo skrze jakékoliv jiné vydírání, musí se prodat to, co v té Americe je, a to je zejména tedy ten zbrojní materiál, což samozřejmě se děje v celé Evropě, to vidíme, jak podepisuje nesmyslné kontrakty na nějaké 35 a nejde o to, jestli je vůbec dostaneme, ale hlavně by se platilo a pak je možná ani nedostaneme, ale je to stejně jedno, protože by byly ovládány z zahraničí. Takže je vidět, že jde hlavně o problém s dolarem. Dolar je v takové krizi, že když už to nebyl schopen vyřešit Fed před několika lety, zdá se, že byly nasazeny potom politické páky. To znamená, že Trump přišel s tím, že ten jediný nástroj, který měl, byla ta cla a začal nějakým způsobem hartusit na tom na té veřejné scéně mezinárodní, protože nikdo se nechtěl moc v tom Fedu pohnout, aby tedy začal dedolarizovat, protože jiná možnost není, Amerika je v hluboké krizi. No a zpátky k tomu, co říkal pan Štěpán Harabin, co se týká Ruska, pro boha, ten soustavný útok, to je útok lidí, kteří představují dnes evropskou politiku, jsou všichni vlastně pod tou egidou deep stateu takzvaného, kde tam můžeme zahrnout všechno možné, samozřejmě na prvém místě třeba tajné služby, ale pak tu jsou různé akademická sféra, média a tak dále. To všechno je v podstatě deep state dnes a musíme si uvědomit, myslím, že to vyjádření je docela přesné, to označení toho instrumentu, který používají bankéři, oligarchové západního světa, kteří tímto způsobem tlačí na to, protože vytunulovali ten svůj finanční svět, tlačí na to, aby se tedy nějakým způsobem buď ten svět zotavil, nebo aby se zhroutilo všechno ostatní a tím pádem se mohli smazat jejich dluhy, tak na tom přece stojí dnes ten náš slavný euroamerický svět. My jsme jenom hloupí v tom, že nejsme schopni vyslat alespoň trošku nějaký pozitivní signál, že v tom nechceme jet a alespoň trošku teda, jak si, ano, se zazdálo něco v té Ankaře, že nechceme platit tolik, jako jsme platili a jako platíme díky tomu, co se tady odehrálo po listopadu 89, ale nicméně my nemáme v podstatě dnes jiného spojence než ty, kteří vyrovnávají tu světovou nerovnováhu vlastně, kdy dominátor sedí za oceánem, ale zároveň už nestíhá vůbec nic, vyrábí Čína, to je lokomotiva tohoto světa. Tady nějaké diskuze o tom, že na prvním, druhém místě jsou úplně nesmysl, jasné, je to na prvním místě Čína, bez jakékoliv diskuze. No a pak je tady Rusko, které je nám alespoň nějak kulturně blízké a my si to Rusko jak si necháváme vzít místo, abychom s ním alespoň nějak korektně jednali. Ta válka na Ukrajině prostě jednoduše není naše. Je to válka zločinců, kteří potřebují zlikvidovat slovanstvo. Je to válka lidí, kteří potřebují nějakým způsobem, něčím hamatatelným podpořit ten svůj nafouknutý dolar, že jo, to znamená jakékoliv suroviny, na co se dá sáhnout, to je třeba prostě ukrást, vykrást, což čeho jsme byli svědky v uplynulých letech v Severní Africe, na Blízkém východě, na Středním východě, všude jsme byli svědky jenom jako obrovských loupežlivých výprav, jenom proto, aby se podepřel celý ten podvod, který se dnes jmenuje Amerika. Tak to dneska stojí. A teď jsme toho v poslední době byli svědky a konec konců každý den budeme sklízet teď jaksi to svoje mlčení, nějaký trest za to, že jsme dovolili, aby se stalo to, co se stalo, útok na Irán, samozřejmě ve jménu jakéhosi velkého Izraele, to je prostě něco naprosto nehorázného. A Hormuzský průliv, kde nám naposled oznámil pan Trump, že on bude vybírat peníze, takže jako samozřejmě vždycky účetní z Ameriky prostě na prvním místě, že jo, jako America first, jako já už toho mám dost, jako když tady někdo pojmenoval Česká republika na prvním místě, co si měl by si vzpomenout, že to bylo kdysi tak, že toto hnutí v roce 40 znamenalo raději s Hitlerem než s Židy. Já bych to rád připomněl, to bylo to hnutí ve Spojených státech, nejsem rád, když někdo něco takového opakuje i v České republice.
0: Jsme jakoby rozděleni na takové ty dva pomyslné tábory proti sobě. Myslíte si, že se dá s tím něco dělat, jak teda v České republice i na Slovensku, aby si lidé mezi sebou porozuměli? Je tady něco nebo někdo, kdo nás takhle i záměrně rozděluje?
2: No rozhodně, já kvůli tomu budu teď publikovat nějaký takový textík, kde jak vznikla ta umělá rusofobie, která se zde pěstovala. Měl jsem tu čest, teď být tedy začátkem června, jsem se stal součástí Pskovského kulturního fóra pro napravování křivd, které se týkají přepisování historie a likvidace ruské kultury, na tom stajím se to jmenovalo, a byl jsem nadšen z toho, že se tam dostalo hodně Britů, například skvělý Richard Sakva, Christopher Reed, Jakob Rabkin třeba z Montrealu, Renfrew, Mercuris, to jsou všechno obrovská jména, která dnes v různých podcastech pro miliony lidí zjevuje tu pravdu vlastně o tom, jakým způsobem se rusofobie, to znamená ta nenávist vůči Rusům, vůči Východu, jakým způsobem se uměle vytváří. Byl jsem nadšen, protože je to jedno z nejvýznamnějších fór vůbec jako v Rusku, které na tom kulturním a historizujícím poli funguje, a bylo to pro mě prostě velmi, velmi příjemné, když jsem viděl, jaký jecí lidé tam vystoupili, když tam vystoupili umělci skotští, italští, čínští, indové, a všichni nějakým způsobem se hlásili k tomu, že prostě si to nesmíme nechat líbit, tak, ale byly to opravdu osobnosti. Pro mě je velmi příjemné také to, že i z té Británie, to jsou všechno lidi z vyhlasných univerzit, jsou to lidé, kteří tam nejsou stíháni kvůli paragrafu 318a, mohou nějakým způsobem fungovat, ale my jsme v tomhletom ještě horší. My vždycky přeplňujeme, my jdeme ještě dál, my prostě budeme jako sami sebe tady zavírat za to, že se snažíme napravit vztahy, které samozřejmě naprosto přirozeně se měly kultivovat, protože jaká kolektivní vina, to je pro mě ten nejzásadnější problém. Od roku 45 jsme si říkali, že už se nesmí nikdy nic takového opakovat, že žádná kolektivní vina nějakého národa, že to nesmí být něco, za co by byl někdo lynčován, a my jsme se k tomu snížili, že někdo, kdo je Rus, tak je prostě prašivý, jako, ne, nebo je to rovnou zločinec a musíme se k tomu němu takto chovat. To je přece něco, co můžeme odstraňovat sami a říkám na tom poli kulturním a říká se tomu národní diplomacie. Já jsem se pokusil na to pole vstoupit, nebo lidová diplomacie, bez ohledu na to, že nemám žádný mandát od nějakých vládních kašparů a myslím si, že to je to, co musíme dělat.
0: Jsme schopni jako společnost se dát nějak dohromady, když každý si vedeme svou, ať už, a netýká se to jenom Ruska, jako je to mnoho témat. Jde mě o to, jestli to rozdělení naše, jestli vidíte nějaké cesty pro to, abychom začali spolu o všem možném, co potřebujeme diskutovat.
1: Treba povedať na samom začátku, že čo najviac vadí anglosasom. Najviac im vadí, keď Slovania spolupracujú. A keď mali dobré, korektné vzťahy, to už je jedno, na akých úrovniach, za akých režimu. Veď si zoberme len udalosti pred druhou svetovou vojnou. Kto podrazil Československo? Kto? Francúzi s Britmi. Hodili Československo Hitlerovi ako psovi kosť. Ešte vtedy Stalin povedal, že Francúzi odstúpili od zmluvy, ale my vám aj tak poskytneme pomoc voči Nemecku a obrane západných hraníc, teda Sudet. A dokonca urobil aj veľké manévre na východe s tým, že nestarajte sa, my už si nájdeme priestor, ako realizovať pomoc. Bez Rumunska alebo Polska otvorenia vzdušného priestoru. Čo sa stalo, vieme. Hej. Po druhej svetovej vojne je tu inštalovaný nejaký medzinárodnoprávny systém a uznávanie výsledkov druhej svetovej vojny. Hej. Na podklade ktorého systému vznikla aj OSN, Bezpečnostná rada, ale na podklade ktorého boli aj prijaté Benešové dekrety, ktoré odrážajú výsledky druhej svetovej vojne v právnom priestore Československa, vrátane aj hranic Československa. Ja napríklad vo vzťahu k Českej republike teraz. Francúzi, Británia garantujú západné hranice české? Nie, po druhej svetovej vojne. Jedine Sovietský zväz garantoval a garantuje doteraz prostredníctvom právneho nástupcu Ruskej federácie hranice. Čo je mimoriadne vážny fakt, keď berieme do úvahy, čo robí Česká republika a čo robí aj Slovenská republika, že dodávajú peniaze a zbranie banderovcom. Pretože vieme, že akákoľvek sankcia môže byť prijatá vtedy, keď rozhodne o tom Bezpečnostná rada OSN. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla a Európska únia uvaluje sankcie. Už vieme, ktorý balík od 2014, aj vrátanie je teraz. Všetko je v rozpore so základnou zmluvou EÚ a zmluvou o fungovaní EÚ. Pokiaľ váš premiér aj náš premiér hlasujú, porušujú tieto zakladajúce zmluvy, porušujú chartu OSN, porušujú Českú ústavu a Slovenskú ústavu. Aj vy máte článok 1, aj my máme, Slovenská a Česká republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Taká je tvrdá realita. No a keď my, aj vy, aj Česká republika, aj Slovenská republika chce udržať štátnosť, tým pádom chce udržať existenciu národa, lebo štát je za tým účelom, aby udržal existenciu národa, tak je totálne nezodpovedné, aby naši reprezentanti a vaši reprezentanti provokačne hlasovali za protiruské sankcie alebo za akékoľvek iné opatrenie, ktoré je namierené proti Rusku. Či už dodávanie financí. Napríklad ja x-krát vytýkam Slovenskej republike, či už predchádzajúcej vláde, aj tejto vláde, že nie je možné aby sme dodávali zbranie banderovcom. Momentálna vláda sa bráni tým, že ako my to dodávame cez súkromné firmy, hej, cez Trnadovú firmu. Ja hovorím jednu vec. Nielen Slovenska, ale aj Česká republika je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Do konfliktnej oblasti. A konfliktná oblasť je špeciálna vojenská operácia. Čiže keď my dodávame cez súkromné firmy, evidentne porušujeme medzinárodné záväzky. Pretože vláda, keď zistí, že akákoľvek zbraň, mína, sa spritom, vyrobená u nás náboj, sa spritomní v konfliktnej oblasti, je povinná odňať licenciu, ktorú súkromná firma dostala. Ďalej si povedzme, že ani jeden cent, ani jedna koruna sa nevráti ani Čechom, ani Slovákom, ktoré sme dali banderovcom. Pritom životná úroveň našich občanov aj vašich občanov prudko klesá. Toto považujem za totálne nezodpovedné správanie zo strany aj našich, aj vašich ústavných činiteľov. Nehovoriac už o tom, že vidíme, aké sú aktivity napríklad v Maďarsku, že maďarský premiér povie, že Maďarsko susedí so sebou samým. Ešte predtým spochybňuje Benešové dekrety, ešte predtým spochybňuje výsledky prvej svetovej vojny a trianonskú zmluvu, čiže evidentne sprítomňuje ambície na obnovenie impérie. Impérie, či už pod maďarským vedením, alebo pod rakúskym vedením. A vaši reprezentanti tolerujú existenciu a dokonca aktivity sudetonemeckého Landsmannschaft. Keď to dáte do priestoru našeho, v ktorom žijeme, čo to znamená? Neznamená to náhodou ohrozenie existencie Slovenska aj Česka, aj obidvoch národov. Bez garancie našich hraníc, aj vašich hraníc, Ruskou federáciou my sme v pozícii, že nemusíme udržať štátnosť, keď registrujeme aktivity, ktoré som spomínal, a tzv. Vatikánsky projekt, ktorý chce obnoviť Habsburskú impériu. No a to, keď dávame do konštelácie konkrétnych krokov voči Ruskej federácii, tak hovorím, že ide o totálnu nezodpovednosť momentálnych ústavných činiteľov na najvyšších riadiacich postoch v Českej republike aj Slovenskej republike. Lebo čo robí vaša vláda momentálne, aj predchádzajúca, aj naša, aj predchádzajúca, je vždy to isté. To znamená, že sú riadení z rovnakého centra. A keď ideme ešte ďalej, Trump s Putinom sa na Aliaške v podstate dohodli. Východná Európa je sféra vplyvu Ruska, západná Európa americká, pokiaľ tam nebude ešte inštalovaný európsky islamský kalifát. Presne to isté, čo po druhej svetovej vojne Stalin povedal. Ani jeden náboj od Berlína na východ nebude sprítomnený proti nám. A toto isté požaduje Putin. To povedal na Mníchovskej konferencii 2007. Bezpečnostné garancie. No a celá západná Európa sa správa úplne opačne. A to, že sa dostaneme do tejto sféry vplyvu, už nechce pochopiť a nechce čítať iba zaslepenec, alebo ľudia, ktorí sú vydieraní a nemôžu nič iné prezentovať. Oni aj vedia, že o čo sa hrá, ale sú vydieraní. Ako sú vydieraní? To už je druhá otázka. Aká rovina korupčného správania? Po každej vojne sa menia hranice. No a jednoducho tento východoeurópsky priestor sa dostáva do ruskej sféry vplyvu aj ekonomickej. To bude rublová zóna. To neznamená, že my budeme platiť rublami. Vôbec nie. Keď sa budeme správať normálne, Rusi nechcú rozširovať svoje územia od historicky ruského domu. Nie. Veď keby to chceli, Veď Stalin bol v Berlíne v máji. Keby chcel, tak vtedy britská, francúzska armáda neexistovala. Wehrmacht bol rozložený, britská armáda nebola schopná braniť sa ani dvom, trom naletom. Čiže bol by sa dostal až na absolútny západ Francúzska. Nie, že by nebol ovládal. Čiže ja chcem tým povedať, že Rusi nechcú iné územia, tak ako sa to propagandisticky hlása v celej západnej Európe, že Rusi chcú zautočiť na nás, na NATO a tak ďalej a tak ďalej. Toto je konštelácia, hej, ktorá sa tu skutočne bude realizovať plynutím času a NATO na to neprežije 2-3 roky.
0: Tak jaká východiska vidíte v tom, abychom se vymanili případně z nějakého nadnárodního řízení a zároveň to dělali společně jako jednotná společnost?
1: Pozrite, budoucí vývoj zřejmě přinese nový chod událostí a to, co je programovo ideologicky prezentované Bruselom od samého začiatku presadzovaním migračnej politiky, LGBTI, likvidácie rodiny, totálnej rusofóbie, podpore banderizmu, je pokryvané, dá sa povedať, liberálnym spektrom. Hej. Ja napríklad na Slovensku by som charakterizoval predchádzajúcu vládu a tam tú prítomnú zostavu celú liberálnu a dnešnú vládu Smer, Hlas, to sú liberáli alebo strední liberáli a jediná sila je národno-vlastenecká SNS, ktorá aj vo vláde u nás sa vymedzuje s tým, že je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, proti podporovaniu finančnému, proti hlasovaniu za protiruské sankcie a navyše ešte táto strana vytýka premiérovi, že jediný z členských štátov EÚ vedie spoločné rokovanie s banderovskou vládou. No ale to som odbočil len z toho pohľadu, že vaša vláda momentálna robí to isté vo vzťahu k banderizmu a neviem, či sa nejak vymedzili proti LGBTI ideológii, proti migrácii. Čiže v budúcnosti dôjde k profilácii takej, že budú na tomto minimálne vo východoeurópskom priestore bojovať proti sebe alebo politicky superiť proti sebe dva prúdy. Hej. Liberálny a národno-vlastenecký. Liberálny ten, ktorý pôjde v intenciách doterajšieho smerovania bruselskej verchušky a tam prítomných skorumpovaných elit. Druhý bude národno-vlastenecký prúd, ktorý bude prioritne dominantne presadzovať záchranu rodiny, národa, spoločnosti, záujmov Českej, Slovenskej republiky. A to isté čaká, dajme tomu, Polsko, aj Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. Tak samozrejme Srbska, tak tam je to prítomné už dávno.
0: Tam, pane Novotný, ale nevidíme ta východiska. Jak bychom mohli začít společně táhnout za jeden provaz, aby nějaké ty nadnárodní struktury už námi neřídily a zároveň my, abychom si v tom našem dialogu, ne že porozuměli, ale aby ten dialog vůbec začal, protože my jsme svědky toho, že vlastně tady žádný dialog nemáme, my tady žijeme v nějakých paralelních světech vedle sebe a každý si vede svou, že? Vidíte tam nějaká východiska, nějaké kroky, které by se daly uplatnit tak, abychom si začali jako společnost rozumět?
2: No prostě je ta jediná možnost, jako je vzít veškerou odvahu do rukou a chovat se prostě směle, chovat se ostře, chovat se jednoznačně. Já prostě vůbec nerozumím těm postojům vlády, která naslibovala spoustu věcí. Ani to minimum, ani ten paragraf 318 nebyla schopná zrušit. Nic, neřeší vlastně vůbec nic. Ti samí lidé, kteří mohli za covidovou krizi tak jsou dosazováni zpátky do funkcí, kteří zlikvidovali skrze COVID ekonomiku. Ti samí lidé, kteří tady vlastně souvisí s celou tu energetickou krizí, tak pokračují veselé dál. Nic se neděje, nebo se naopak vymýšlí koncepty, kde prostě stát bude platit opět všechno. To znamená, že všechno prostě bude padat na hlavu daňového poplatníka. Lidi se budou dál prostě znásilňovat, v podstatě budou se likvidovat ve své aktivitě tím, že nebudou mít prostě už vůbec žádný prostor k svobodnému pohybu a uvažování, protože budou mít svých starostí dost. A to je něco, proti čemu se můžeme zepřít jenom tou odvahou. A politika samotná, pokud by měla něco zachraňovat, tak má samozřejmě tady nějakou možnost, je tady nějaký prostor. Západ bude padat, Západ se dostane do strašných turbulencí, je zvykl si na příliš velké pohodlí, pýcha, která ho ovládá, tak ho bude zároveň likvidovat. A my v této situaci máme jedinou možnost vytvářet alespoň ve střední Evropě dnes nějaký rozumný blok, to znamená ta V4, která byla původně určená pro úplně jiné účely, může nějakým způsobem alespoň zastavit tu tendenci toho pádu. Alespoň ve střední Evropě se může zpomalit trošku ten pád, protože všechno to LGBT a všechny tyhle ty nesmysly, všechny ty zvěrstva, která likvidují rodinu a národní státy, to všechno musí být striktně odmítnuto. Vidíme, že i současná vláda, která má nějaké motoristy, nebo co to vlastně je zač, jako co ti lidé se chtějí dokázat ve svém středu prostě boje proti Green Dealu, neudělali zatím vůbec nic. Je prostě potřeba tlačit, nic jiného nám nezbývá. To znamená, že to národní hnutí, o kterém mluví Štefan Harbin, to je prostě klíčová věc. Ono k tomu dojde, protože nebude za chvíli opravdu co jíst. Ty národy se propadnou na úplné dno. A problém je v tom, že nám byly odcizeny státy. Ano, stát je ten instrument, který má realizovat nějakou národní politiku, proto se musíme opřít o národ. Musíme znovu začít národ utvrzovat v tom, že je důležité, aby tady zůstal, aby nestratil svůj jazyk, aby nebyl zcela zničen právě v těch proudech, které byly rozpoutány. Tady dlouhodobě se připravoval ten Drang nach Osten z Německa. To, co se stalo teď v Brně, ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který tak nádherně koreluje a člověk se musí říct, že mu to nepřipadá nekoordinované s tím maďarským postojem vůči Benešovým dekretům. Tady je vidět, že už tady vzniká jasné spojenectví, že tu vzniká spojenectví, které má v podstatě z nás, minimálně z České republiky, učinit zpátky prostě jakousi kolonii Německé spolkové republiky. Výroků na toto téma je tady celá řada a ti lidé jsou velmi dobře placeni, typu Daniela Hermana a dalších, kteří říkali, ano, bylo by dobré, kdybychom byli jednou ze spolkových republik Německa, a samozřejmě Slovensko by čekalo potom pohlcení Uhry. Je otázka, jak by ty Uhry byly organizovány, ale samozřejmě zase jenom ze Západu, zase by se ani těm Maďarům by se nedovolilo, aby se dělali, co budou chtít. Takže je potřeba se schopit a pokusit se dělat středoevropskou politiku. Co se týká České republiky, tak by měla daleko více zintenzivnit vztahy se Slovenskem. Se Slovenskem to by mělo být opravdu, já vím, že to bude znít po staru, skutečně nerozborné přátelství, které se nedá rozsekat jako těmi všemi hoštaplery, kteří jsou velmi dobře živěni v pražské a třeba i bratislavské kavárně. Je potřeba se tomu prostě vzepřít a bratrské národy nejbližší si ve střední Evropě by měly opravdu vytvořit velmi pevný tandem, jestli nebudeme na toto tlačit i u těch současných vlád, protože nevidíme tu intenzitu, kterou je nutné prostě dnes jak si uchopit, je třeba vyjednávat s těmi okolními státy. Vidíme, že Poláci v mnoha věcech si dnes uvědomují, že nemohou spolupracovat s banderovci, že přeci jenom ty resentimenty tam jsou velmi, velmi silné. Ty poslední kroky polské vlády, nebo respektive polského prezidenta vůči Volodymyru Zelenskému, Vladimíru Zelenskému. Já prostě nevím, proč by měl být Volodymyr, když vždycky jeho původní jazyk je ruština a mizerně mluví ukrajinsky. Takže tyhle ty kroky by měly být také zohledněny někdy i u nás třeba, a to znamená začít v některých naprosto podstatných věcech držet basu. Tady myslím, že ta šance je, protože Západ je křehčí, než si myslíme, protože je daleko zkaženější, než si myslíme. A ty neustále, to neustále ovívání, jak si toho Západu, ta hrubá, hloupá rétorika, že patříme kam si na Západ, my patříme do střední Evropy, láskavě, ať se ty dámy a pánové, ať se podívají na mapu, my jsme ve střední Evropě a vždycky tady byla docela zajímavá středoevropská politika, historicky mimořádně zajímavá a měla svoji kulturu. My jsme tady nevedli odpadní vody jako v Chicagu na stožárech. My jsme měli vždycky zakopány, my jsme měli svoji kulturu, svoji estetiku, svoji etiku. Mně se moc líbilo, když jsem na tom fóru, na kterém jsem byl, nakonec tam vyslechl jednu mimořádně zajímavou přednášku jednoho stoupence Alexandra Zinovjeva. To byl ten člověk, který obnovoval filozofii po 45. v Sovětském svazu, jako, že prostě musíme už jasně říct i v oblasti estetiky, že něco je ošklivé, ale je to ošklivé. Musíme i takové věci jasně formulovat. Prostě nebudeme si tady přece nalhávat, že to, co tady vytváří naše kulturní scéna, že je něco, co nás podpoří, nemůže tady jakýsi bezbarvý, nezajímavý člověk, jako je pan Hádek, hrát tady Jana Husa nebo Karla IV. To je prostě výsměch, to je jako devalvace vlastně národní. Nesmíme dovolit, aby česká televize a další média nás likvidovala kulturně a vysmívala se nám, protože oni jsou přece dál, oni přece už jsou s těmi Němci téměř zajedno, ještě kdyby tak je převinuli víc na hruď. Ne, prostě od Aše na východ námi anglosasové pohrdají. Tak si to laskavě uvědomte. I vy Ukrajinci si uvědomte, že z vás mají legraci a že vás považují jenom za kanonen futr, že vás obětují, že vás zlikvidují, že vás nenávidí, že vás nesnášejí, že jste pro ně jenom lidé pro mizernou pracovní kvalifikaci. Ne, je potřeba se takto postavit.
0: Pane Hrabine, čeká nás Českou republiku a Slovenskou republiku společná budoucnost. Jakou vidíte časovou osu jako těch změn, které naznačujete, že nás čekají, zásadní změny?
1: Já navážem na kolegu Novotného, v Novom má skutečně nespornou pravdu, o čo išlo po roku 89. Prosperitu, vysokú životnú úroveň vo východoeurópskom priestore, vysoké sociálne istoty, zdravotnú starostlivosť, školstvo. Sme mali na špičkovej úrovni ekonomiky, boli samostatné. Išlo len a len o to ovládnuť tento priestor a jednoducho oddialiť krízu, ktorá nastupovala v západoeurópskom priestore. V podstate ekonomická kríza Západu a vrátane Spojených štátov amerických bola oddelená rozkladom socialistického tábora a vykradaním surovinových zdrojov a celej ekonomiky. K tomu len kozmicky som sa vrátil. Skrátke napokon Hitler, keď spúšťal operáciu na východ, ako bolo to pod nejakou symbolikou proti bolševizmu, ale v skutočnosti všetky výroky aj ďalšie smerovali k tomu, musíme zlikvidovať Slovanov, nie bolševizmus, Slovanov a rozdeliť Rusko na surovinový prívesok a vykrádať zdroje všetkých Slovanov a urobiť zo Slovanov presne hej, podriadení. My sme anglosasi, hej, my sme nadriadená rasa a vy ste rabi, hej, vy budete nám slúžiť. A tie ich procesy na rozdeľovanie Slovanov hneď spustili samozrejme v Juhoslavii, kde dostali do konfliktu Srbov a Chorvátov.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb.

Když někteří hovoří o světě zvrácené vědy, možná mají na mysli odporné pokusy, které na lidech prováděli nacističtí lékaři v koncentračních táborech. Stejně tak by se ale jejich slova dala vztáhnout na činnost Sidneyho Gottlieba z americké CIA. Právě Sidney Gottlieb byl postavou, kterou mnozí označovali jako doktor smrt. Jeho jméno je neoddělitelně spojené s desetiletým programem MK Ultra a zlověstnými důsledky, jako jsou drogy, LSD, vraždy, mučení a kontrola mysli. Vedle MK Ultra zahrnovali další programy CIA projekty na kontrolu mysli, jako například Monarch. Operace Monarch byla, pod svým starým názvem Marionet Program, přenesená z nacistického Německa. Hlavní součástí programu Monarch byla sofistikovaná manipulace smyslí, která pomocí extrémních traumat vyvolávala mnohočetnou poruchu osobnosti, tedy schizofrenii. Původní dokumentace k projektu pocházela z utajovaného výzkumu nacistických SS. Výzkum na konci druhé světové války získala americká vláda a následně jej přejmenovala na Projekt 63 amerického ministerstva obrany. Nešlo ale jen o ovládání mysli, které CIA přejala od nacistů, ale bylo to i mučení. Podle Jesseho Leafa, který byl před svou rezignací v roce 1973 pět let hlavním analytikem CIA pro Irán, byly metody CIA založené na německých technikách mučení z druhé světové války. Psal o tom dokonce novinář Seymour Hersh v New York Times 7. ledna 1979. Bestiální praktiky mučení CIA můžeme tedy validně dozdrojovat přímo k hitlerovým nacistům. Není divu, že nacisté se zase pro změnu učili od Američanů v oblasti eugeniky nebo koncentračních táborů. A zase Američané podporovali nacisty logisticky, materiálně i finančně. Pokryl jsem to v dokumentu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Všechno se to krásně prolíná a pasuje do sebe jako bezvadná skládačka Lego. To, co prováděla CIA, se od činností, které v roce 1946 v Norimberku poslali na šibenici řadu nacistických vědců, lišilo jen okrajově. V 60. letech 20. století se Sidney Gottlieb dostal do čela divize technických služeb, která vyráběla přístroje, jež používali důstojníci CIA. Gottlieb vedl ve Washingtonu ručný obchod s těmito přístroji a řídil práci několika stovek vědců a techniků po celém světě. Vyráběli ohromující množství špionážního softwaru. Od gumového letadla po únikovou soupravu ukrytou v rektálním čípku. Gottlieb a jeho tým dodávali pracovní nástroje důstojníkům CIA, působícím v Sovětském svazu a desítkách dalších zemí. Pod Gottliebovým vedením vybudovala CIA celosvětové technické kapacity, které byly klíčové prakticky pro všechny významné americké tajné operace v poslední třetině 20. století. Sidney Gottlieb se podílel také na vražedných spiknutích, která se s časovým odstupem čtou jako brutální hororová dramata. Objevil se například v americkém románu. Barbara Kingsolverová v knize Bible z jedovatého dřeva popisuje jeho roli ve spiknutí CIA s cílem zavraždit premiéra Patrice Lumumbu. Psala, že vědec jménem doktor Gottlieb byl najatý, aby vyrobil jed, který by vyvolal tak strašlivou nemoc, že pokud by Lumumbu rovnou nezabil, zanechal by ho tak znetvořeného, že by nemohl být vůdcem lidí. Jeho roli jsem pokryl v mém dokumentu Smrt v Kongu. Sidney Gottlieb po své smrti upadl do zapomnění. Jeho jméno zmiňuje jen několik historických studií. Domnívám se, že toto mlčení je klasickou snahou o selektivní filtrování minulosti, čehož jsme svědky na každém kroku. Americké stvůry jsou vykreslovaní jako excentričtí čarodějové, kteří míchali lektvary a prováděli mučení balancující na hraně zákona. Musíme mít s nimi ale slitování, činili tak přece ve jménu vědy. Ale když totéž prováděli Hitlerovi němečtí nacisté, je třeba to patřičně odsoudit, připomínat a opakovat. Když dva dělají totéž, není to totéž. Oživujme proto historii, kterou se před námi snaží zamlčet cenzurou ticha.
Poodhrňme roušku tajemství, která obestírá nejtajnější projekty americké CIA v její rané fázi. Odhalme tyto nekonečné záhady, které inspirovaly moderní techniky sociálního inženýrství. Projekty MK Ultra neskončily. Pouze se změnil jejich název a formy utajení. Pokračují dál v kolektivním ovládání mysli skrze masmédia, školní učebnice a public relations politického systému od dob jejího otce Edwarda Bernese. Abychom tomu porozuměli, musíme se vrátit na samotný začátek toho všeho.

Gottlieb. Dětství, dospívání a škola. Prvních 20 let svého života míjel Sidney Gottlieb skoro každý den boční vchod do střední školy Jamesa Monroea v Bronxu. Nemohl se mu vyhnout. Mohutná škola stála přímo naproti cihlovému řadovému domu, kde s rodinou bydlel. V této čtvrti žila směsice přistěhovalců, většinou Židů, kteří přišli do Ameriky hledat útočiště před útlakem. Fanny a Louis Gottliebovi byli typičtí. Byli to ortodoxní Židé maďarského původu, kteří odešli ze střední Evropy na počátku 20. století. V New Yorku si Louis Gottlieb našel práci v oděvním průmyslu, otevřel si továrnu a vydělal dost peněz na to, aby si mohl pronajmout polovinu domu pro dvě rodiny na Bonton Avenue 1333. Sidney byl nejmladší ze čtyř dětí. Narodil se 3. srpna 1918. Vyrůstal v živé komunitě. Rušná hlavní třída Westchester Avenue, vzdálená pouhé dva bloky, byla tehdy stejně rušná jako dnes. Mnoho Sydneyho spolužáků bylo podobných jako on. Mladý Sydney se ale od svých přátel lišil ve dvou důležitých věcech. Za prvé se narodil s deformovanýma nohama. Podle jednoho z příbuzných jeho matka křičela, když je poprvé uviděla. Po většinu dětství nemohl chodit, matka ho všude nosila. Rodinná dílna vydělala dost peněz na to, aby zaplatila 3 operace. Ty byly alespoň částečně úspěšné. Ve 12 letech chlapec poprvé chodil bez berlí. Už je nikdy nepotřeboval, ale po tomto utrpení kulhal celý život. Dalším problémem, který Sydneyho trápil, bylo koktání. Částečně to mohla být reakce na spolužáky, kteří ho podle jedné výpovědi krutě šikanovali kvůli jeho postižení. Během středoškolských let byl mladík vyčleněný z kolektivu, fyzicky poznamenaný a nebyl schopen normálně chodit ani mluvit. Po maturitě na škole Jamesa Monroea v roce 1936 se Sydney zapsal na City College, tehdy známou jako Harvard proletariátu, protože poskytovala vynikající bezplatné vzdělání. Studoval pokročilou němčinu a získal výborné známky z matematiky, fyziky a chemie. Absolvoval také dva kurzy veřejného vystupování, které mu zřejmě měly pomoci překonat koktavost. City College nenabízela kurzy zemědělské biologie, což byl obor, kterému se Sydney chtěl věnovat. Rozhodl se proto přestoupit na školu, kde se tento obor vyučoval. Wisconsinská univerzita měla dobře hodnocený program a tak napsal žádost. Dostal krátkou, ale srdečnou odpověď, která končila slovy. Rád vám pomohu, jak jen budu moci. Byla podepsaná Irou Baldwinem, proděkanem Vysoké školy zemědělské. Tento dopis, datovaný 24. února 1937, znamenal začátek vztahu, který později utvářel tajné dějiny. Baldwin ho přijal, stal se jeho mentorem a vedl ho po dva úspěšné akademické roky. Vystudoval chemii. Gottlieb vstoupil do univerzitní pobočky Young People's Socialist League. Jeho diplomová práce měla název Studie kyseliny askorbové v hrachu. V roce 1940 promoval s vyznamenáním. Baldwin mu dal zářivé doporučení, ve kterém zmínil jeho mírnou vadu řeči, ale vyvstřihl jeho intelekt a charakter. Gottlieb se žení. Gottlieb
Gottliebovy studijní výsledky a Baldwinovo doporučení mu zajistili přijetí na postgraduální studium na Kalifornském technologickém institutu. Strávil tam 3 roky a 11. června 1943 získal doktorát z biochemie. Během těchto let se jeho život změnil ve 2 důležitých směrech. Nejprve se setkal s ženou, která se výrazně lišila od všech, které mohl v Bronxu znát. Margaret Moorová byla dcerou presbyteriánského kazatele. Narodila se a vyrostla v Indii, kde její otec šířil křesťanské evangelium, ale od útlého věku se proti misionářskému étosu bouřila. Když se s ní Gottlieb seznámil, studovala předškolní pedagogiku v Pasadeně, po pobočce Whittier College, kde se budoucí učitelé vzdělávali v pokrokových pedagogických teoriích Mary Montessoriové a dalších inovátorů. Oba měli jen málo společného a mohli by se dokonce považovat za protiklady. Přesto je spojoval duchovní neklid. Gottlieb se odcizil judaismu, který vstřebal v dětství. Margaret Moorová trápila svého otce ostrými otázkami o křesťanství. Oba toužili po pochopení života nad rámec toho, co nabízelo tradiční náboženství. 16. září 1942, kdy zuřila druhá světová válka, se rozhodli, že budou hledat ducha společně. Svatba v Pasadeně byla známkou toho, že manželé nebrali ohled na konvence. Šlo o skromný civilní obřad bez hostů a slavnostních událostí. Další událostí, která Gottlieba formovala během let strávených v Kalifornii, bylo jeho odmítnutí v systému výběrové služby do armády. Byl v polovině studia, když japonský útok na Pearl Harbor přivedl Ameriku do druhé světové války. Ostatní studenti opustili školu a dobrovolně nastoupili vojenskou službu. Gottlieb ale zůstal, dokud nedokončil doktorát v roce 1943. Pak se pokusil narukovat, protože byl přesvědčený, že ho jeho kulhání nediskvalifikovalo. Když ho armáda odmítla, byl zdrcený. Gottlieb, začátek kariéry ve státních službách. Gottlieb, kterému odepřeli možnost nosit vojenskou uniformu, se rozhodl najít jiný způsob, jak sloužit. Na podzim roku 1943 se s Margaret přestěhovali do Tacoma Parku v Marylandu, předměstí Washingtonu. Našel si práci na ministerstvu zemědělství, kde zkoumal chemickou strukturu organické půdy. Později přešel do úřadu pro potraviny a léčiva FDA, kde vyvíjel testy na měření přítomnosti léků v lidském těle. Stal se natolik významným, že ho předvolali jako soudního znalce v několika soudních případech. Jenže ho to neuspokojovalo a tak hledal vyšší cíle. V roce 1948 našel novou práci v Národní radě pro výzkum, která byla součástí neziskové Národní akademie věd, techniky a medicíny. Tam se zabýval chorobami rostlin a také zkoumal halucinogenní látky. Brzy opět změnil zaměstnání a stal se výzkumným pracovníkem na Marylandské univerzitě, kde se věnoval studiu metabolismu hub. V té době jsme našli velmi starou a primitivní chatu ve Virginii, napsala Margaret po letech. Neměla elektřinu, vodu ani nic z těch fantastických věcí, ale stála pod 3 nádhernými duby a když jsem ji uviděla, řekla jsem si, tohle bude můj domov. Sid, který vyrostl v New Yorku, si myslel, že jsem se zbláznila, ale já ho přesvědčila, že vím, jak se takhle dá žít a že je to možné. Takže jsme si půjčili peníze od všech našich přátel, abychom zaplatili zálohu a nastěhovali jsme si tam naše 2 děti a pár věcí. Příbuzná, která v tomto období strávila s mladou rodinou 4 dny, napsala v dopise rodičům nadšené svědectví o jejich životě. Celá situace Margaret je velmi neobvyklá a zajímavá.
15 akrů borového lesa ve Virginii s malým srubem uprostřed, asi 30 kilometrů od Washingtonu. Sid je skvělý člověk, plný energie, iniciativy a umu. Dokonalý gentleman a hostitel, u kterého není nikdy nuda. Právě přijal práci na Marylandské univerzitě jako výzkumný chemik. Byl svým vlastním šéfem a měl vlastní laboratoř se speciálním úkolem vyřešit problém se dřevem pro námořnictvo. Penny, 4 roky, a Rachel, 1 rok, jsou krásné a andělské děti. Mají zajímavou skupinu přátel a budoucnost pro ně vypadá růžově. Margaret působila velmi přirozeně a je očividně velmi šťastná. Je stejně nadšená do života na venkově jako Sid, takže ji nikdo nemusí ani trochu litovat, ale jen se z ní radovat. Gottliebovi měli další dvě děti, oba chlapce. Chlapci dostali jména Petr a Štěpán. Gottlieb se pohodlně zabydlel v rodinném životě. Sid se zapojuje víc než kdy dřív a je úžasný, napsala Margaret, zatímco kojila jedno ze svých miminek. Cítím se provinile, když musím spát, když musí dojít kozy. Navzdory spokojenému rodinnému životu byl Gottlieb frustrovaný. Neměl jasnou cestu, jak se dostat ze svého středně pokročilého výzkumu léčiv a zemědělských chemikálií. Jeho učitel z Wisconsinské univerzity Ira Baldwin vedl během války jiné bývalé studenty k zajímavé práci, ale Gottlieb byl příliš mladý. Všechno nasvědčovalo tomu, že směřoval ke kariéře vládního vědce. To také byl, ale nedokázal si představit, k jak fantasmagorickému druhu vědy bude povolaný. Světová biologická válka. V roce 1941 přicházely do Washingtonu děsivé zpravodajské zprávy z Asie. Japonské síly, které řádily v Číně, používaly bakterie jako zbraň a zabíjely tisíce vojáků a civilistů shazováním antraxových bomb, vypouštěním infikovaného hmyzu a otravováním vodních zdrojů virem cholery. Ministr války Henry Stinson rozpoznal tuto taktiku jako potenciální hrozbu pro Ameriku. Svolal 9 předních biologů v zemi a požádal je, aby urychleně vypracovali studii o celosvětovém výzkumu biologických zbraní. Než ji dokončili, byla Amerika ve válce s Japonskem. Závěr studie byl alarmující. Nejen, že japonští vědci začali vyrábět biologické zbraně, ale jejich kolegové v nacistickém Německu je také testovali. Účinek těchto zbraní by mohl být zničující. To Stinsona přimělo k akci. Biologická válka je samozřejmě špinavá záležitost, ale ve světle zprávy výboru si myslím, že musíme být připraveni, napsal prezidentu Franklinu Rooseveltovi. Brzy potom Roosevelt schválil vytvoření první americké agentury, která se zabývala studiem biologických zbraní. Z jejího anonymního názvu, Služba válečného výzkumu, nikdo nemohl odvodit její poslání. Jejím ředitelem byl známý chemik George Merck, prezident farmaceutické společnosti, která nese jeho rodinné jméno. Merck byla jedna z farmaceutických korporací, která později vyráběla vakcíny proti COVID-19. Chemická válka, která si během první světové války vyžádala nejméně 1 000 000 obětí, byla už dobře známá. Ovšem biologická válka, zakázaná ženevským protokolem z roku 1925, byla v moderní době něčím novým. Merck dospěl k závěru, že Amerika se musela do závodu zapojit. K tomuto úkolu byla povolaná armádní chemická služba.
její velitelé svolali 9. prosince 1942 do Národní akademie věd ve Washingtonu skupinu bakteriologů a dalších specialistů. Položili otázku, která se pohybovala za hranicí známé vědecké techniky. Bylo by možné sestrojit hermeticky uzavřený kontejner, ve kterém by bylo možné v průmyslovém měřítku vyrábět smrtící bakterie. Shromáždění vědci trpělivě vysvětlovali svým vojenským hostitelům, proč by výroba toxinů v takovém rozsahu byla příliš obtížná nebo nemožná. Jeden ale nesouhlasil. Ira Baldwin, bakteriolog, který byl mentorem Sidneyho Gottlieba na Wisconsinské univerzitě. Baldwin prohlásil, že neviděl žádnou teoretickou ani technickou překážku pro konstrukci takové komory. Brzy po této schůzce zavolal Baldwinovi generál W.C. Kebridge z chemické služby a požádal ho, aby se vrátil do Washingtonu. Když koncem roku 1942 přijel do Washingtonu, dozvěděl se, že se armáda rozhodla zahájit tajný program biologických zbraní a chtěla, aby ho řídil. Uvědomil si, že to byl strašně velký úkol. Chtěli po mně, abych vypracoval výzkumný program, najal personál, našel místo pro vybudování tábora a laboratoře a pak navrhl pilotní závody a laboratoře. Přijetím této práce se Baldwin stal prvním americkým biologickým bojovníkem. Měl všechny intelektuální a akademické předpoklady k tomu, aby se ujal takové průkopnické role. Baldwinovým prvním úkolem bylo najít místo pro svůj nový komplex. Jasnou volbou byl Edgewood Arsenal, 13-tisícová armádní základna s výhledem na Chesapeake Bay v Marylandu, která od svého založení v roce 1918 sloužila jako velitelství chemické služby. Po prohlídce Edgewoodu ale Baldwin usoudil, že byl příliš přeplněný. Chtěl zcela nový areál. Nakonec u marylandského města Frederick našli bývalou leteckou základnu Národní gardy s názvem Detrick Field, pojmenovanou po armádním chirurgovi, který žil nedaleko a sloužil v první světové válce. Letadla umístěná na Detrick Field byla přesunutá do Evropy. Zůstala prázdná kasárna, hangár, vzletové a přistávací dráhy a řídící věž. Za branou se rozprostíraly pastviny směrem ke Catoctinské hoře, majestátnímu apalačskému hřebenu, na které se rozkládalo prezidentské útočiště Shangri-La, dnes nazývané Camp David. Washington je vzdálený 70 kilometrů. Tato tisíci hektarová základna se stala doslova nervovým centrem hledání způsobů, jak americká vláda přeměnila bakterie ve válečné zbraně a tajné akce. Projekt Iry Baldwina měl vysokou prioritu. 9. března 1943 armáda oznámila, že pole přejmenovala na tábor Detrick. Určila ho jako sídlo armádních laboratoří pro biologickou válku a dosáhla dohody o koupi několika přilehlých farem, aby získala další prostor a soukromí. První velitel okamžitě nařídil novou výstavbu za 1,25 milionu dolarů. Během 3 měsíců utratil 4 miliony dolarů. Všechno, co Baldwin zrekvíroval, bylo okamžitě dodané. Od bakteriologického vybavení vyrobeného na zakázku, přes velké množství chemikálií, až po stáda laboratorních zvířat. Nakonec více než 500 000 bílých myší a desítky tisíc krys, králíků, morčat, ovcí, opic, koček, fretek a kanárků. Všechno kolem tábora Detrick bylo zahalené nejhlubším tajemstvím. Baldwin začal svou práci tím, že najal několik svých známých vědců, včetně několika svých bývalých studentů z Wisconsinské univerzity. Těchto prvních pár lidí rychle následovaly desítky a pak stovky dalších. Nakonec jich do tábora Detrick přišlo pracovat asi 1500. Všichni byli protchnutí pocitem poslání, dokonce pocitem, že měli v rukou osud lidstva. Nově příchozí v táboře Detrick prošli školou speciálních projektů, kde se učili známým technickým faktům a možnostem bakteriální války. Kurzy se jmenovaly například výroba látek nebo kontaminace potravin a vody. Baldwin se brzy vrátil na Wisconsinskou univerzitu. Měl důvod cítit se spokojeně. Pod jeho vedením Amerika zahájila svůj první program biologických zbraní.
Vybudoval tábor Detrick jako rozsáhlý výzkumný komplex s železničním depem, nemocnicí, hasičskou stanicí, kinem a několika rekreačními halami. Stovky vědců se podíleli na více než 200 projektů. Vyráběli průmyslové množství spor antraxu, chovali komáry nakažené žlutou zimnicí a dokonce vyrobili holubí bombu, ptáka, jehož peří bylo napuštěné toxickými sporami. Baldwin také řídil práci na 2 polních testovacích stanicích. Jedné v Dugway Proving Grounds v Utahu a druhé na Horn Islandu u pobřeží Mississippi. Dělal to, k čemu ho armáda najala. Zaváděl biologické zbraně do amerického arzenálu. Za 2,5 roku se Baldwin a jeho výzkumníci naučili hodně o tom, jak zabít velké množství lidí pomocí bakterií. Měli podezření, že Německo a Japonsko měli před Amerikou stále velký náskok. Nyní, po skončení války, začali být klíčoví němečtí a japonští odborníci. Proto byli vědci v táboře Detrick tak nadšení, když se dozvěděli, že byl nalezený Kurt Blome.

Doktor Kurt Blome z koncentráku do USA. Druhá světová válka právě skončila a Hitler byl mrtev. William Donovan, ředitel OSS, předchůdkyně CIA, požádal prezidenta Roosevelta o povolení zahájit nový náborový projekt. Donovan chtěl mít pravomoc udělit některým vybraným nacistům imunitu před trestním stíháním a povolení ke vstupu do Ameriky po válce. Roosevelt to odmítl ve své směrnici, která ale nebyla vůbec dodržená. Truman proti tomu také nic nenamítal. Jeden z nejvyšších nacistických zpravodajských důstojníků, Reinhard Gehlen, se v květnu 1945 vzdal americkým silám a rychle uzavřel dohodu. Svou špionážní síť předal OSS výměnou za právní ochranu a štědré stipendium. Jakmile bylo zjištěno, že nacistickým zpravodajským důstojníkům lze v tichosti odpustit a přijmout je do amerických služeb, byl vytvořený precedens pro nacistické vědce. Armáda dokonce zřídila novou tajnou službu – agenturu pro společné zpravodajské cíle. Jejím jediným cílem bylo vyhledávat a verbovat vědce, kteří sloužili Třetí říši. Její důstojníci jim zařizovali nové zaměstnání v Americe. Do Mnichova se přesunuli 4 divize americké armády, ale pěšáci nebyli jedinými vojáky ve městě. S nimi přišla kontrarozvědka, polotajná jednotka, jejíž muži nosili prosté uniformy a označovali se pouze jako agent nebo zvláštní agent. Jejich dvěma hlavními úkoly bylo potlačovat černý trh a vyhledávat nacisty. Dnes už víme, že Američané ve skutečnosti nacisty verbovali. Agenti sestavovali seznamy, sledovali stopy a sbírali podezřelé. Jeden proslulý jim padl do rukou 14. května 1945. Byl to nádherný den. Mezi těmi, kdo si vyšli ven, aby si užili slunce a mlčky procházeli kolem rozbombardovaných budov a hromad trosek, byl i doktor Kurt Blome, který byl nacistickým ředitelem výzkumu biologických zbraní. Nemohl se divit, když ho zastavil agent kontrarozvědky a blízkl se odznakem zlaté barvy s nápisem Vojenská rozvědka ministerstva války. Agent požádal Bloma o prokázání totožnosti. Blome předložil svůj cestovní pas. Agent se podíval do seznamu a našel Blomovo jméno. Vedle něj byl kód okamžité zatčení první priorita. Blome byl zadržený a vyslýchaný. Vyšetřovatelé brzy dospěli k závěru, že měl co říct. Poslali ho na hrad Kranzberg, středověkou pevnost nedaleko Frankfurtu, která byla přeměněna na vazební věznici pro nejvýše postavené podezřelé z válečných zločinů. Mezi dalšími vězni byli Albert Speer, Werner von Braun, Ferdinand Porsche a ředitelé chemického kartelu IG Farben. V této výjimečné společnosti se začal odkrývat Blomeho příběh. Jako mladý student se přidal k ultranacionalistickým skupinám a stal se z něj zarytý antisemita. V roce 1922, po získání titulu v oboru bakteriologie, strávil nějaký čas ve vězení za ukrývání atentátníků na německého ministra zahraničí Waltera Rathenaua, židovského socialisty. V roce 1931 vstoupil do nacistické strany. Když se Hitler za 2 roky chopil moci, postupně stoupal v hierarchii Třetí říše. Ve 40. letech byl poslancem Říšského sněmu, náměstkem ministra zdravotnictví a ředitelem lékařského komplexu na univerzitě v Bosenu v dnešním Polsku. Tady testoval účinky bakterií a virů na vězních. Blomeho komplex byl obehnaný 10-metrovými zdmi a střežený oddílem nacistických SS. Uvnitř se nacházely klimatická místnost, chladírna, inkubátory, mrazírny a parní komory. Dále laboratoře věnované virologii, farmakologii, radiologii a bakteriologii. Potom tu byla takzvaná nádorová farma, kde se kultivovaly zhoubné viry. Nacházela se tu také izolační nemocnice pro vědce, kteří by se mohli náhodně nakazit jedy, se kterými pracovali.
Blohm vyvinul aerosolové systémy pro nervový plyn, které se testovaly na vězních v koncentračním táboře Osvětim. Choval infikované komáry a vši, které se testovaly na vězních v táborech Dachau a Buchenwald. A vyráběl plyn, který se používal k usmrcení 35 tisíc vězňů v táborech v Polsku, kde se drželi pacienti s tuberkulózou. Jeho komplex byl oficiálně známý jako Ústřední ústav pro rakovinu. V lednu 1945, kdy se blížila Rudá armáda, Blome z Posenu uprchl. Podařilo se mu zničit některé usvědčující důkazy, ale nestihl komplex srovnat se zemí. V dopise generálu Walteru Schreiberovi, hlavnímu lékaři nacistické armády, uvedl, že se velmi obával, že zařízení pro pokusy na lidech budou velmi snadno identifikovatelná. Několik dalších měsíců pracoval v jiném centru biologické války, také maskovaném jako ústav pro výzkum rakoviny, v Borovém lese poblíž německého města Geraberg. Když ho v dubnu 1945 obsadila spojenecká vojska, byl z velké části neporušené s veškerými záznamy a vybavením. V té době se Blome přesunul do Mnichova. Jeho dopadení bylo jen otázkou času. Vyšetřovatelé americké kontrarozvědky Blomeho konfrontovali s dopisem Heinricha Himmlera, šéfa SS a hlavního strůjce holokaustu. Himmler v něm Blomemu nařídil, aby vyrobil toxiny, které by se daly použít k zabíjení vězňů koncentračních táborů trpících tuberkulózou. Blome potvrdil pravost dopisu, ale trval na tom, že nacistický program biologické války neřídil on, ale Himmler, který dohlížel na pokusy na vězních. Vyšetřovatelé to oznámili americkým zpravodajským důstojníkům, kteří se specializovali na výslechy nacistických vědců. Z této otázky vyplynula otázka mnohem hlubší. Nacističtí lékaři nashromáždili jedinečné znalosti. Dozvěděli se, za jak dlouho člověk zemře po vystavení různým bakteriím a chemikáliím a které toxiny zabíjejí nejúčinněji. Nacisté také podávali meskalin a další psychoaktivní drogy vězňům v koncentračních táborech při pokusech, jejichž cílem bylo najít způsoby, jak ovládnout mysl nebo zničit lidskou psychiku. Mnohé z jejich údajů byly jedinečné, protože mohly pocházet pouze z experimentů, při kterých byli lidé nuceni trpět nebo zemřít. To z Bloma dělalo cenný cíl, ale cíl pro co? Spravedlnost volala po jeho potrestání. Ze základny americké armády v Marylandu však přišel opačný nápad. Místo věšení Bloma zaměstnejme.

Operace Paperclip. Američané najímají nacisty. Ve vyšetřovacím středisku na hradě Kranzberg začali úředníci označovat kancelářskými sponkami spisy prominentních vězňů. Z této praxe vznikl krycí název tajného projektu Paperclip. Tuto operaci řídil kapitán Basket View, rázný 42-letý bývalý velitel ponorky. Nacističtí vědci se vybavili s falšovanými životopisy a přiváželi na práci do Ameriky. Prezident Harry Truman ji spustil 3. září 1946. Jeho tajný příkaz povoloval vydat až 1000 víz pro německé a rakouské vědce v zájmu národní bezpečnosti. Do Ameriky nakonec přijelo více než 700 vědců, inženýrů a dalších technických specialistů, kteří sloužili Třetí říši. Američané ale začali toužit po dalších nacistech. Chtěli lékaře, chemiky a biology, kteří by jim mohli poskytnout výsledky pokusů prováděných v koncentračních táborech. Důstojníci řídící operaci Paperclip to považovali za dobrý nápad. S jejich pomocí dorazili do tábora Detrick necelý rok po skončení války 3 němečtí vědci, kteří pracovali na projektech chemických a biologických zbraní. Všichni byli členy nacistické strany. Součástí jejich úkolu bylo poučit Američany o sarinu, plynu, který pomáhali vyvíjet v Německu a který byl obzvláště slibný pro použití na bojišti. Ve svých přednáškách nacisté používali záznamy ze svých válečných experimentů. Záznamy ukazovaly, že většina pokusných osob zemřela do 2 minut po vdechnutí první dávky sarinu a že věk pokusné osoby neměl na smrtelnost toxických par žádný vliv. Během druhé světové války prováděli nacističtí lékaři pokusy, které vedly k mnoha úmrtím. Jejich práce jim poskytla zkušenosti, které Američané potřebovali. Pro důstojníky operace Paperclip to bylo snadné rozhodnutí. Kdykoliv se ukázalo, že některý z vědců, po kterém toužili, měl v záznamu nějakou skvrnu, jeho životopis prostě přepsali. Systematicky vymazávali zmínky o členství v SS, spolupráci s gestapem, zneužívání otroků a pokusech na lidech. Jakmile byli takto odbarvení, stali se vhodnými kandidáty na smlouvy s Američany. Dalšími adepty byli Japonci.

měsících po kapitulaci Japonska 15. srpna 1945 řeklo několik zajatých japonských důstojníků americkým vyšetřovatelům, že Japonsko udržovalo tajný program bakteriální války. Zmínili se, že na základně zvané jednotka 731 v okupované čínské oblasti Mandžusko se na lidech testovaly jedy. Zprávy o těchto výsleších byly předané laboratořím biologické války v táboře Detrick. Tamní vědci už byli vzrušení vyhlídkou na informace od Kurta Bloma a dalších lékařů, kteří sloužili nacistům. A tak naléhali na další. Zjistili, že armádní chirurg, který vedl jednotku 731, byl generál jménem Shiro Ishii a požádali kontrarozvědku, aby ho našla. Stejně jako našla Blumeho v Německu. Jejich plán byl stejný. Zajistit si jeho lojalitu tím, že ho zachrání před šibenicí. Shiro Ishiiho formovali dvě posedlosti. Krajní polohy japonského nacionalismu a krajní polohy medicíny. Pocházel z rodiny bohatých statkářů a byl vynikajícím studentem medicíny na Kyotské císařské univerzitě. Koncem 20. let 20. století ho fascinoval ženevský protokol, který zakázal biologickou válku. Japonsko jej, stejně jako Amerika, odmítlo podepsat. To podle Ishiiho názoru znamenalo, že měl plné právo vyvíjet zbraně, které ostatní vyvíjet nemohli. Považoval to za způsob, jak přispět k větší slávě své země. V roce 1928, po ukončení studia medicíny, se Ishii vydal na dvouletou cestu po biologických laboratořích ve více než tuctu zemí, včetně Sovětského svazu, Německa, Francie a Ameriky. Po návratu do Japonska vstoupil do armádního chemického sboru. Brzy pomáhal vést chemickou laboratoř, kde se testovaly plynové masky. Naléhal na ministra armády, svého mecenáše, aby mu poskytl odlehlý pozemek, kde by mohl provádět pokusy na lidech, aby si osvojil techniky protibakteriální války. V roce 1936, když Japonci obsadili severovýchodní Čínu, se mu naskytla příležitost. Armádní velitelé mu dali pozemek jižně od Harbinu, největšího města v Mandžusku. 8 vesnic bylo srovnáno se zemí, aby vznikl komplex o rozloze 4 km2, ve kterém se usídlilo více než 3 000 vědců.

cizinců a dalších zaměstnanců. Oficiálně se jednalo o Úřad pro prevenci epidemií a čištění vody. Byla to jednotka 731. Japonští vojáci začali na místním venkově schánět bandity a další podezřelé osoby. Čínské vojáky, protijaponské partizány, běžné zločince a duševně nemocné a předávat je Ishijimu. Mezi lety 1936 až 1942 obdržel Ishii nejméně 3000 a možná až 12 000 osob. Všichni byli určení k mučivé smrti. Ishii chtěl zjistit všechno o tom, jak tělo reaguje na různé formy extrémního týrání. Lidé byli jeho objekty při téměř nepředstavitelných vivisekčních úkonech. Byli vystaveni jedovatému plynu, aby jim později mohly být vyjmuté plíce a studované. Byli pomalu smažení elektřinou, aby se zjistilo napětí potřebné k vyvolání smrti. Byli zavěšeni hlavou dolů, aby se studoval průběh přirozeného dušení. Byli zavřeni do vysokotlakých komor, dokud jim nevypadly oči z důlků. Roztočení v odstředivkách. Infikovaní antraxem, syfilidou, morem, cholerou a dalšími nemocemi. Ženy byly násilně oplodněné, aby se získaly děti pro vivisekci. Další lidé byli přivázaní ke kůlům, aby je vojáci mohli spálit při testování plamenometů. Jiní byli pomalu zmrazovaní, aby se pozoroval průběh podchlazení. Obětem se dožil vstřikoval vzduch, aby se vyvolala embolie. Nebo krev zvířat, aby se zjistilo, jaký bude mít účinek. Některé oběti se pitvaly zaživa, nebo se jim amputovaly končetiny, aby ošetřovatelé mohli sledovat jejich pomalé umírání na vykrvácení a gangrénu. Podle zprávy americké armády, která se později odtajnila, se skupiny mužů, žen a dětí přivázaly ke kůlům tak, aby jejich nohy a hýždě byly obnažené a vystavené střepinám z antraxových bomb, vybuchujících na metry daleko. Pak se sledovalo, jak dlouho budou žít, což nikdy nebylo déle než týden. Ishii potřeboval neustálý přísun lidských orgánů, což znamenalo stálou potřebu lidí. Nebyli to jen Číňané, ale i Korejci, Mongolové a podle některých zpráv i američtí váleční zajatci. Po každém experimentu Ishiiho mikrobiologové pečlivě odebírali vzorky tkání a ukládali je na sklíčka ke studiu. Technici využívali svůj výzkum k přípravě otrávené čokolády a žvíkaček, stejně jako jehel do vlasů a plnících per s jehlami potaženými toxinem pro použití při zabíjení zblízka. V průmyslových laboratořích chovali blechy nakažené morem a vyráběli tuny antraxu, který se umístil do nábojnic bomb a použil k zabití tisíců čínských civilistů. Američtí vyšetřovatelé pomalu chápali povahu a rozsah hrůz, které se páchaly v jednotce 731, ale nemohli najít žádný důkaz. V posledních dnech války nařídil Ishii popravu posledních 150 osob v jednotce 731. Řekl svým mužům, že si museli vzít tajemství do hrobu a rozdal jim kyanidové kapsle, které měli použít, kdyby byli zatčení. Pak nařídil komplex zničit pomocí výbušnin. Japonští policisté na příkaz americké kontrarozvědky zjistili, že Ishii žil téměř otevřeně ve svém rodném městě a zatkli ho. 17. ledna 1946 ho převezli do Tokia. Ubytovali ho v domě své dcery na Malé ulici. Během následujících 4 týdnů ochotně seděl u výslechů s vědcem z tábora Detrick. Byli neformální a někdy i vlídné. Doslova prosil mého otce o přísně tajné údaje o zárodečních zbraních, vzpomínala později Ishiiho dcera. Ishii se nakonec s Američany dohodl. Pokud mi dáte písemnou imunitu pro sebe, nadřízené a podřízené, mohu pro vás získat všechny informace, odpověděl Ishii. Rád bych se nechal najmout americkou vládou jako expert na biologickou válku. Nejvyšší velení spojeneckých sil v čele s generálem Douglasem MacArthurem tajně vyhlásilo novou zásadu. Hodnota japonských údajů o biologických zbraních je pro Ameriku natolik důležitá pro národní bezpečnost, že dalece převyšuje hodnotu plynoucí ze stíhání za válečné zločiny.
Generál MacArthur podepsal tajný dekret, kterým udělil amnestii Ishimu a všem, kdo s ním pracovali v jednotce 731. Muž zodpovědný za řízení pitvy tisíců živých vězňů během války a ti, kteří s ním spolupracovali, tak unikli trestu. Na rozdíl od svých německých kolegů však nebyli převezeni do Ameriky. Místo toho se japonští vědci umístili do laboratoří a vazebních středisek ve východní Asii. Tam pomáhali Američanům vymýšlet a provádět experimenty na lidských subjektech, které nebylo možné legálně provádět v Americe. Jakmile byla Ishimu zaručená imunita před stíháním za válečné zločiny, začal předávat krabice s dokumenty. Byly plné cenných údajů o tom, jak různé toxiny působí na lidský organismus, jak se tyto toxiny mohou šířit a jaké dávky jsou nejúčinnější. Vědci v táboře Detrick byli nadšení. Ishi pak vedl Američany do chrámů a horských úkrytů, kde on a jeho muži ukryli 15 000 mikroskopických preparátů, když válka končila. Každé sklíčko obsahovalo kousek tkáně z lidské ledviny, jater, sleziny nebo jiného orgánu, který utrpěl nějaký smrtelný šok. Oběti zemřely po vystavení extrémním teplotám nebo po nakažení antraxem, botulismem, dýmějovým morem, cholerou, úplavicí, neštovicemi, tyfem, tuberkulózou, gangrénou nebo syfilidou. Často byly oběti při odebírání orgánů ještě při vědomí, protože Ishii věřil, že nejlepší údaje lze získat v okamžiku smrti. Sklíčka se odeslala do tábora Detrick, kde vědci oznámili, že výrazně doplnila a posílila americký výzkum biologické války. Kurt Blome a Shiro Ishii se během válečných let znali, obdivovali a vzájemně se podporovali ve své práci. Návrhy jejich lékařských mučíren si byly pozoruhodně podobné. Když byla OSA v roce 1945 definitivně poražená, dalo se očekávat, že budou sdílet stejný osud. Tak se také stalo, ale byl to jiný osud než ten, kterého se obávali. Vědci z tábora Detrick zachránili Ishiho. Nyní museli najít způsob, jak zachránit Bloma. Generál MacArthur zachránil Ishiho před trestem pouhým škrtem pera, ale zachránit Bloma bylo obtížnější. Zastával příliš viditelné funkce. Nacistické zločiny byly dobře známé. Jednotka 731 mohla být skrytá nebo zamlčená, protože působila v odlehlém Mandžusku, ale nacistické tábory byly v srdci Evropy. Přání vědců v táboře Detrick chránit ho bylo v tichosti sdělené americkým vojenským důstojníkům zapojeným do procesu s lékaři. Rozsudky v Norimberku byly vynesené 27. srpna 1947. Sedm obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti oběšením. Devět dalších dostalo trest odnětí svobody. Sedm z nich bylo zproštěno viny. Blome patřil do této poslední skupiny. Soudci uvedli, že měli podezření, že řídil pokusy na lidech, ale nenašli žádné jasné důkazy. Kurt Blome byl nyní k dispozici pro výslech ve věci biologických zbraní. Po počátečním vzájemném oťukávání Blome učinil nabídku. Vezměte mě do Ameriky a já revolučně změním váš program biologické války. Počáteční program CIA MK Naomi, kouzlo LSD. Při pokusu s námelovým enzymem v laboratoři Sandoz v Basileji 16. dubna 1943 zaplavila doktora Alberta Hoffmana dezorientující vlna závratí. S neobvyklými obtížemi dojel na kole domů, lehl si a zavřel oči. Zpočátku se cítil příjemně opojený. Pak se mu začaly hlavou honit představy.
Následující 2 hodiny prožíval něco, co později nazval nepřetržitým

pojal podezření, že příčinou jeho intoxikace byl námel, který se ve středověku spojoval s příběhy o čarodějnictví a posedlosti. Příznaky, které se u něj objevily, však neodpovídaly žádným, které kdy byly zaznamenané. Rozhodl se provést pokus na sobě samém. 3 dny po své první zkušenosti spolkl 250 mikrogramů testované látky, což bylo nepatrné množství. Za 30 minut si do deníku zapsal, že necítil ani stopu po jakémkoliv účinku. Jeho dalším zápisem je načmáraná poznámka, která končí slovy potíže se soustředěním, poruchy vidění, výrazná touha smát se. Tento zážitek, jak si později zapsal, byl mnohem silnější než poprvé. Měl jsem velké potíže souvisle mluvit. Zorné pole se přede mnou kymácelo a předměty se mi jevily zkresleně jako obrazy v křivých zrcadlech. Pokud si vzpomínám, nejvýraznějšími příznaky byly následující. Závratě, poruchy vidění. Obličeje lidí kolem mě se jevily jako groteskní barevné masky. Výrazný motorický neklid střídající se s ochrnutím. Občasný pocit tíhy v hlavě, končetinách a celém těle, jako by byly naplněné olovem. Pocit sucha a stísněnosti v krku. Pocit dušení. Jasné rozpoznání mého stavu, ve kterém jsem nikdy pozoroval na způsob nezávislého neutrálního pozorovatele, že napůl šíleně křičím nebo blábolím nesouvislá slova. Občas jsem měl pocit, jako bych byl mimo své tělo. Padala na mě nekonečná řada barevných, velmi realistických a fantastických obrazů. Kolem 1 hodiny jsem usnul a 2. den ráno jsem se probudil a cítil se naprosto dobře. Chemická látka, kterou Hoffman požil, byla 25. z řady dietylamidů kyseliny lysergové, které si nechal připravit. A proto ji pojmenoval LSD-25. Během onoho jarního týdne roku 1943 se stal prvním člověkem, který ji kdy užil. Během 1 generace měla otřást světem. V dalších měsících Hoffman zkoušel LSD na dobrovolnících z řad svých kolegů ve firmě Sandoz. Výsledky byly ohromující. Hoffman referoval o tom, co nazval mimořádnou aktivitou LSD na lidskou psychiku. Došel k závěru, že to byl zdaleka nejaktivnější a nejspecifičtější halucinogen. Zpráva o tomto objevu dorazila do Washingtonu koncem roku 1949. Důstojník chemického sboru oznámil Wilsonu Greenovi, technickému řediteli chemických a radiologických laboratoří v Edgewood Arsenal, že chemici Sandozu objevili novou drogu, která údajně vyvolává živé halucinace. Greena to zaujalo. Napsal o tom dlouhou zprávu, ve které doporučil, aby vláda začala systematicky testovat LSD, meskalin a 60 dalších látek měnících mysl, které by se mohly použít jako zbraň proti nepřátelskému obyvatelstvu. Green navrhl, aby se začal vyvíjet nový typ zbraní – psychoaktivní drogy. Tato zpráva vyvolala u několika amerických úředníků, kteří si ji mohli přečíst, povzdyžení. Mezi nimi byl i ředitel CIA admirál Roscoe Hillencoater. Ten byl jejími odhaleními uchvácený a požádal prezidenta Trumana, aby tento výzkum drog povolil a pověřil jim CIA. Truman souhlasil. Hillencoater pověřil hrstku důstojníků CIA, aby začali spolupracovat s chemiky z divize zvláštních operací v táboře Detrick. Na základě této neformální dohody se 2 tajné týmy v Americe staly partnery. Vojenští vědci v Detricku mohli navrhovat a vymýšlet nejrůznější kombinace drog, ale neměli oprávnění je používat v operacích. To zase mohla dělat CIA. Vědci začali tyto psychoaktivní drogy vyrábět a vyšetřovatelé CIA je aplikovali na vězně. Tento společný program s pozdějším kódovým označením MK Naomi dostal okamžitou finanční injekci. Jeden vyšetřovatel uvedl. V rámci MK Naomi vyvinuli lidé z této skupiny celý arzenál toxických látek pro potřeby CIA. Pokud operátoři agentury potřebovali někoho zabít během několika vteřin, například sebevražednou pilulkou, skupina poskytla

super smrtící toxin z měkýšů. Pro atentát byl užitečnější botulin, jak se rozhodli muži ze CIA. Díky inkubační době 8 až 12 hodin umožňoval vrahovi oddělit se od činu. Když se operátoři CIA chtěli někoho pouze dočasně zbavit, skupina pro ně naskladnila asi ducet nemocí a toxinů různé síly. V 50. letech se prováděly rozsáhlé pokusy v amerických městech nebo budovách, ve kterých se rozprašovaly různé biologické látky nebo bakterie. Tuto část jsem podrobně rozebíral v mém pořadu Vyšší forma zabíjení, proto je zbytečné to znovu opakovat v tomto pořadu.

Stručná historie. Ovládání mysli v literatuře a filmech. Počátky fascinace kontroly mysli lze vysledovat přinejmenším do roku 1845. Tehdy Edgar Allan Poe publikoval Fakta v případu M. Voldemore, povídku o hypnotizování, kterou napsal, jako by se jednalo o skutečný případ. V něm byl umírající pacient uvedený do tranzu a zůstal v něm 7 měsíců, živý, ale bez pulzu a tlukotu srdce. Povídka vyvolala senzaci. Poe nakonec přiznal, že šlo o podvod, ale zasáhl hlubokou emocionální strunu. Myšlenka ovládání mysli zaujala i Ambrose Bierce. V jeho povídce Říše neskutečná z roku 1890 kouzelník z Kalkaty zhypnotizoval celé publikum v Baltimoru. Tvrdil, že objevil metodu, pomocí které lze obzvláště vnímavý subjekt udržet v Říši neskutečná po týdny, měsíce a dokonce i roky, ovládaný jakýmikoliv bludy a halucinacemi, které mu operátor čas od času vsugeruje. S příchodem kinematografie se fantazie o ovládání mysli dostaly k masovému publiku. Jeden z prvních velkých hororů, Kabinet doktora Caligariho, vyprávěl příběh ďábelského umělce, který dokázal přimět normální lidi k vraždě. Později se ukázalo, že šlo o ředitele místní psychiatrické kliniky, geniálního vědce, který využíval své znalosti k dobru nebo zlu podle svého uvážení. Caligari zjistil, jak si psal do svého deníku na konci filmu, že člověk může být donucený k činům, které by v bdělém stavu nikdy nespáchal. Tento fenomén přešel i do dalších filmů. V Londýně 19. století se krásná mladá modelka náhle dostala pod kontrolu intrikánského žida. Svedl jí od jejího ctnostného nápadníka, vymazal jí vzpomínky na minulý život, udělal z ní skvělou zpěvačku, ačkoliv předtím zpívat neuměla, a stal se jejím milencem. Jeho zbraní byla přitažlivá síla jeho očí. V tvé mysli není nic, v tvém srdci není nic, v tvé duši není nic, než svengali, svengali, svengali. Zpíval, když dívka upadala do transu. Přihlížející žasly. Příběh o Svengalim se poprvé vyprávěl v populárním románu George du Maurier Trilby a pak v různých filmech, včetně strhující verze z roku 1932 s Johnem Barrymorem v hlavní roli. Byly součástí vlny příběhů, které Američanům v první polovině 20. století představili myšlenku ovládání mysli. Ukázalo se, že šlo o nekonečně přitažlivý motiv. Svengali tak plně zosobňoval zlého zloděje myslí, že jeho jméno vstoupilo do anglického jazyka. Slovníky definují Svengali jako osobu, která manipuluje nebo nadměrně ovládá druhého, zcela ovládá druhého, nebo vykonává na druhého řídící nebo hypnotický vliv, zejména za zlověstným účelem. První velký americký film o ovládání mysli, Gaslight, uvedený v roce 1944, získal Ingrid Bergmanové Oscara za roli ženy, jejíž manžel ovládne její mysl pomocí toho, co vědci z MK Ultra později nazvali smyslovou deprivací. Manžel zlomil její vůli tím, že jí zakázal vycházet z domu, izoloval jí od návštěv a připravoval intriky, které jí nutily pochybovat o svém zdravém rozumu. Tento film také přidal do slovníku behaviorální psychologie slovo gaslighting, které zaujalo místo vedle Svengali. Gaslighting je forma vytrvalé manipulace a vymývání mozku, která způsobuje, že oběť pochybuje o sobě a nakonec ztrácí smysl pro vlastní vnímání, identitu a sebeúctu. V této době byl uvedený jiný populární film, drama o Sherlocku Holmesovi s názvem Žena v zeleném. Film zobrazoval jinou formu ovládání mysli. Představoval promyšlený plán, který vymyslel Moriarty, geniální zločinec, který byl Holmesovou nemezis. Moriarty zabíjel ženy. Každé mrtvole uřízl prst, prsty vložil do kapes bohatých pánů, přesvědčil je, že vraždili oni a vydíral je, aby toto tajemství zachovali. Jak je přesvědčil, že vrahy byli oni?
Holmes byl chvíli bezradný, ale náhle přišel na vysvětlení. Moriarty své oběti zhypnotizoval, aby uvěřili, že spáchali zločiny, a tím je přiměl k vydírání. Bytosti, které jednají na příkaz jiných, se ve sci-fi literatuře objevují pravidelně. V různých verzích Drákuly se k proměně osobnosti obětí používají transfuze krve a česnekové květy. Kultovní monstrum ve Frankensteinovi se ovládá pomocí elektrod implantovaných do krku. Jiné příběhy zobrazují ovládání mysli jako zbraň, kterou používají mimozemští vetřelci. Ovládání mysli bylo přesně to, co začala hledat CIA.

Program CIA Bluebird. Ovládání mysli. CIA hledala spíše ty biologické látky, které by sloužily k ovládání mysli. V roce 1950 učinil ředitel CIA Roscoe Hillencoater další krok v tomto hledání. Nařídil vytvoření nového programu, který měl posunout hledání technik ovládání mysli CIA na další úroveň. Program dostal krycí název Bluebird, tedy modrý pták. Podle jedné zprávy mělo být cílem experimentu prozkoumat možnost ovládání jednotlivce prováděním speciálních výslechových technik. Bluebird začal s velkým nadšením. Sotva půl roku po jeho spuštění požádali jeho důstojníci o povolení pro další 4 týmy, kromě 2, které se už používaly. Tyto týmy prováděly techniky speciálního výslechu na dobrovolných i nedobrovolných subjektech, a to pro operační účely. V této době došlo v CIA k osudové změně. V říjnu 1950 nastoupil nový ředitel, generál Walter Battle Smith. Jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo najmout bývalého špiona OSS Alana Dallise. Dallis se během válečných let ve Švýcarsku seznámil s psychoanalytikem Carlem Jungem a začal ho obdivovat. Fascinovala ho vyhlídka, že věda mohla objevit způsoby, jak manipulovat s lidskou psychikou. 2. ledna 1951 nastoupil Dallis oficiálně do CIA. Jeho titul, náměstek ředitele pro plány, lehce zastíral skutečnost, že jeho úkolem bylo dohlížet na tajné operace CIA. Od začátku své kariéry v CIA až do jejího konce Dallis nadšeně podporoval projekty kontroly mysli všeho druhu. Alan Dallis se okamžitě zaměřil na Bluebird. Ve funkci byl teprve několik týdnů, když poslal odhalující oběžník 2 vysokým důstojníkům, které pověřil, aby jí pomáhali řídit. Franku Weisnerovi a Richardu Helmsovi. Dallis napsal: v našem rozhovoru z 9. února 1951 jsem vám nastínil možnosti rozšíření obvyklých výslechových metod o použití drog, hypnózy, šoku a tak dál a zdůraznil jsem obranné aspekty i útočné možnosti v této oblasti aplikované lékařské vědy. Přiloženou složku techniky výslechu připravilo mé lékařské oddělení, aby vám poskytlo vhodné podklady. Stejně objemné pasáže obsahují i další poznámky z tohoto období. V jedné z nich se například uvádí: v týmech Bluebird mají být osoby kvalifikované v oblasti medicíny, psychologického výslechu, použití EEG, elektrických šoků a polygrafu. Jiný zase uváděl: je třeba zkoumat způsoby, jak přimět člověka, aby pod vlivem posthypnotické sugestce spáchal pro nás užitečné činy. Začala se také zkoumat další otázka. Může být člověk v hypnóze donucený spáchat vraždu?

To je všechno v prvním díle Krále jedů, co uslyšíte ve druhé části. Podíváme se na síť mučíren CIA v západním Německu, které vznikaly jen několik málo let po konci druhé světové války. Provádění mnohých experimentů bylo totiž protizákonné na půdě samotné Ameriky a proto bylo potřeba zřídit tzv. Bezpečné domy CIA v zahraničí. Tady se mohly pokusy na lidech provádět bez skrupulí a hlavně mimo americké zákony. Pak se podívám na program CIA Artichoke, který se mimo jiné zabýval tím, jak přimět lidi k vyzrazení tajemství. CIA nakonec rozjela ultratajný projekt MK Ultra s řadou podprojektů. Podívám se podrobně na to, co se odehrávalo v takzvaném bezpečném domě CIA přímo v New Yorku. CIA se začala vedle drog soustředit také na hypnózu a magii, tedy jak podat drogy subjektům nenápadně, aniž by si toho všimli. V závěru epizody budu pokračovat extrémními pokusy CIA, ve kterých se Gottlieb snažil nalézt odpovědi na otázku, zda lze kombinací lektvarů a hypnózy vymodelovat novou osobnost. Brutální experimenty s předávkováním drog byly skutečně děsivé. Nejen tohle, ale mnohem víc uslyšíte v druhé části čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb, takže já se na vás budu těšit, milí posluchači, při poslechu dalších epizod, dalších dílů, také prosím zanechte váš komentář, postřeh, doplnění nebo cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem v komentářích, třeba i nějakou zajímavou literaturu a také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli nejen o další tři zbylé díly tohoto cyklu, ale i o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, mějte se moc krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příště u Krále jedů Sidneyho Gottlieba se s vámi budu opět těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte u našeho dalšího společného ponoru. Dnes tu máme opravdu silný materiál. Ten příběh začíná u jednoho muže, jmenoval se Sidney Gottlieb a v CIA mu neřekli jinak než doktor smrt.
2: No a když se řekne Gottlieb, tak okamžitě naskočí projekt MK Ultra.
1: Přesně. Drogy, mučení a hlavně ta snaha o naprostou kontrolu lidské mysli.
2: A my se dnes podíváme na to, jak se tyhle, upřímně šílený programy vůbec zrodily.
1: Přesně tak. Zdroje, které máme, nás zavedou do hodně temných zákoutí historie.
2: Ukazují totiž, že kořeny těchto experimentů sahají přímo k nacistickým a japonským válečným zločinům.
1: Takže ty otázky jsou jasný. Kdo byl tenhle Gottlieb? Jak se pro boha stalo, že USA, který bojovali proti nacistům, najednou začali jejich nejhorší vědce tajně najímat?
2: A hlavně, jak moc se CIA nechala inspirovat zvěrstvy druhé světové války?
1: Ta poslední otázka je naprosto klíčová. Protože když se člověk do těch dokumentů ponoří, zjistí jednu šokující věc. To, co dělala CIA, se často jen v detailech lišilo od praktik, za který byli nacistický lékaři v Norimberku věšení.
2: Jak je to vůbec možný?
1: To je záhada, kterou dneska zkusíme rozluštit. Tak se do toho pojďme pustit. Začněme teda u toho hlavního antihrdiny Sidneyho Gottlieba. Kdo to vlastně byl?
2: No, na první pohled to zní skoro nudně. Vedl v CIA divizi technických služeb.
1: Jenže to byla taková dílna Jamesa Bonda, že jo? Vyráběli tam naprosto neuvěřitelný špionážní hračky.
2: To je pravda, ta škála byla obrovská. Od gumového letadla, co se samo nafouklo po dopadu,
1: až po únikovou soupravu pro agenty ukrytou v rektálním čípku.
2: Byla to ta hravá technická stránka špionáže. Jenže Gottlieb měl i druhou, mnohem temnější tvář.
1: A tady ve zdroji je detail, který mě naprosto dostal. Odkazuje na román Bible z jedovatého dřeva.
2: Ano, ten opisuje jeho roli ve spiknutí na zavraždění konžského premiéra Patrice Lumumby.
1: Gottlieb dostal za úkol vyvinout jed, který by Lumumbu buď zabil, nebo, a to je ta zvrácenost,
2: nebo ho tak strašlivě znetvořil, že by ho už nikdy nikdo nemohl následovat. A to nás přivádí k jednomu ze základních kamenů celého toho příběhu. Zdroj tomu říká selektivní filtrování minulosti.
1: To je neuvěřitelný dvojí metr.
2: No jasně. Když se mluví o amerických vědcích jako Gottlieb, jsou často vykreslovaný jako takový excentrici, co balancovali na hraně zákona.
1: Zatímco nacisti, kteří dělali prakticky totéž, jsou naprosto správně označovaní za monstra.
2: V Norimberku jednoho vědce odsoudíte k smrti a jeho kolegu, co dělal v podstatě to samý, si o pár dveří dál nejmete.
1: A dáte mu novou laboratoř. To je neuvěřitelný.
2: Zdroj dokonce přichází s provokativní myšlenkou, že projekty jako MK Ultra nikdy doopravdy neskončily.
1: Jak to myslíš?
2: No, že jim změnili formu. Cíl se posunul. Už nejde o to zlomit jednoho agenta v tajné místnosti.
1: Ale spíš ovlivnit miliony lidí najednou.
2: Přesně. Jde o to, jak jemně postrčit myšlení milionů lidí, kteří si ani neuvědomují, že jsou ovlivňováni. Skrze média, vzdělávací systém.
1: Což je, když se nad tím zamyslíme, mnohem děsivější myšlenka.
2: Rozhodně.
1: Abychom pochopili, jak se tam tenhle muž dostal, musíme se podívat na jeho začátky. Narodil se v Bronxu, v ortodoxní židovské rodině.
2: A jeho dětství bylo poznamenané dvěma velkými traumaty.
1: Měl od narození deformované nohy, nemohl chodit.
2: Prý ho matka musela všude nosit. Absolvoval několik operací a až do 12 let chodil o berlích. Zůstalo mu trvalý kulhání.
1: A k tomu se přidalo silný koktání.
2: Pravděpodobně jako reakce na šikanu kvůli jeho postižení. Takže si představte kluka, co je outsider, fyzicky jiný a sotva dokáže souvisle promluvit.
1: Ale v hlavě to měl srovnaný naprosto geniálně. Byl skvělej v matematice, chemii, fyzice.
2: A na univerzitě ve Wisconsinu potkal svého osudového mentora, proděkana Iru Baldwina. Ten v něm viděl obrovský potenciál.
1: Baldwin ho v podstatě protlačil systémem. Gottlieb si udělal doktorát z biochemie na prestižním Caltechu. A pak přišel zlom.
2: Druhá světová válka.
1: Chtěl narukovat, sloužit svý zemi, ale armáda ho kvůli jeho kulhání odmítla.
2: A to ho naprosto zlomilo. Ta touha dokázat, že je patriot a že může být užitečný, v něm zůstala a čekala na příležitost.
1: A ta příležitost byla větší a temnější, než si asi kdy dokázal představit.
2: Tady se jeho osobní příběh napojuje na velkou politiku.
1: Přesně. Začátek 40. let, do Washingtonu chodí zprávy, že Japonci v Číně používají biologické zbraně.
2: Mluvilo se o antraxových bombách, mizu infikovaný morem, otrávených studnách.
1: Amerika byla v šoku. Prezident Roosevelt proto schválil vznik tajného programu na vývoj vlastních biologických zbraní.
2: A teď hádejte, koho povolali, aby to celý vedl?
1: Irvin Baldwina, Gottliebova mentora.
2: Přesně. Baldwin přesvědčil armádu, že dokáže vyrábět smrtící bakterie v průmyslovém měřítku.
1: A tak v Marylandu vyrostl Camp Detrick. Obrovský tajný město věnovaný vývoji biologických zbraní.
2: Chovali tam přes 500 000 nyší, desítky tisíc dalších zvěřat. A ty projekty, na kterých pracovali, no, to zní jako z nějakého béčkového hororu.
1: Třeba holubí bomba, kdy peří ptáků napustili jedovatýma sporama.
2: Což zní skoro komicky, dokud si člověk neuvědomí, že se bavíme o reálných plánech na masové vraždění.
1: A teď si představte, že tihle vědci po válce najednou zjistí, že jsou vlastně roky pozadu. Co udělejí?
2: Udělají něco naprosto pragmatického a zároveň morálně zvráceného.
1: Spustí operaci Paperclip.
2: Prezident Truman tajně povolil vydání až tisícovky víz pro špičkový nacistický vědce.
1: Jejich minulost byla jednoduše vymazána. Členství v SS, podíl na válečných zločinech, všechno zmizelo.
2: Po válce zkrátka Američani udělali takovej nákup nejhorších mozků světa.
1: Z Evropy si stáhli nacistického experta na biologické zbraně Kurta Blomého. Ten testoval nervový plyn a bakterie na vězních v Osvětimi.
2: A z Asie si zase přivezli data od japonského anděla smrti, generála Shiro Ishiiho.
1: Ten vedl nechválně proslulou jednotku 731.
2: A to, co se dělo v jednotce 731 v Mandžusku, je snad to nejhorší, čeho se lidi na lidech dopustili.
1: Mluvíme tu o vivisekcích zaživa na tisících lidí, mužů, ženách, dětí.
2: Zmrazovali jim končetiny, aby studovali gangrénu. Infikovali je syfilidou a morem. Dělali pitvy při plných vědomí.
1: Cílem bylo jediný. Zjistit, kde jsou hranice lidského těla.
2: A po válce se Ishii dostal Američanům do rukou. A uzavřel s nimi dohodu.
1: Za kompletní data.
2: Včetně 15 000 mikroskopických preparátů s lidskými tkáními, který odebíral obětem často ještě zaživa.
1: Dostal imunitu pro sebe i celý svůj tým?
2: A tu dohodu posvětil sám generál Douglas MacArthur.
1: To je něco, co si člověk ani nedokáže představit. A tihle lidi dostali imunitu?
2: Přesně. A nejen to. Jejich práce se stala základem pro americký výzkum.
1: A je klíčový pochopit, co v těch datech hledali, že jo?
2: No jasně. Nebyly to jen informace o tom, jak rychle člověka zabije antrax. Byla to data o prahu lidské bolesti, o tom, co zlomí lidskou vůli, jak tělo reaguje na extrémní stres.
1: Což jsou přesně ty ingredience, které potřebujete, když chcete postavit program ne na zabíjení těl, ale na ovládání mysli.
2: Takže tu máme data z těch nejhorších experimentů v dějinách. A do tohohle kotle přichází třetí naprosto zásadní ingredience.
1: LSD.
2: Příběh jeho objevu je sám o sobě neuvěřitelný. Píše se rok 1943, švýcarský chemik Albert Hofmann.
1: Pracuje v laboratořích Sandoz, zkoumá námel, houbu rostoucí na žitu. A omylem se mu do těla dostane nepatrné množství jedné látky.
2: Najednou se mu rozjel, jak sám popsal, nepřetržitý proud fantastických obrazů, doprovázený intenzivní a kaleidoskopickou hrou barev.
1: Vůbec nevěděl, co se děje.
2: O 3 dny později se rozhodl udělat kontrolovaný experiment sám na sobě a vzal si, jak si myslel, malou dávku 250 mikrogramů.
1: Dnes víme, že to je obrovská dávka. Jeho cesta domů na kole se stala legendární.
2: Všechno se vlnilo, obličeje lidí kolem něj vypadaly jako groteskní barevné masky. Měl pocit, že se jeho duše oddělila od těla.
1: A v tu chvíli se zrodilo LSD-25, nejsilnější halucinogen, jaký svět do té doby poznal.
2: A samozřejmě zpráva o téhle atomové bombě na mysl se okamžitě dostala do Washingtonu.
1: V CIA jim museli svítit oči. Zrodila se myšlenka psychochemických zbraní.
2: Drogy, které by mohly donutit agenty mluvit, změnit jejich lojalitu?
1: Nebo je úplně psychicky rozložit?
2: Takže mají data od nacistů, mají novou drogu LSD a začínají to dávat dohromady.
1: Vzniká projekt MK Naomi, spolupráce mezi CIA a vědci z Camp Detrick.
2: A ti začali vyvíjet celý arzenál jedů. Na sebevraždní pilulky měli jed z měkýšů, který zabíjel během vteřin.
1: Na atentáty zase botulin, který působil se zpožděním, takže vrah mohl být dávno pryč.
2: Ale ta myšlenka ovládání mysli nebyla jen v hlavách špionů, že? Byla doslova ve vzduchu.
1: Přesně tak. Byla hluboce zakořeněná v tehdejší kultuře. V literatuře se objevila postava hypnotizéra jménem Svengali.
2: Ten tak dokonale ovládl mladou zpěvačku, že se jeho jméno stalo synonymem pro manipulátora.
1: A pak tu byl slavný film z roku 1944 Gaslight, česky Plynové lampy.
2: A ten dal jméno té psychologické manipulaci, kterou dnes známe jako gaslighting.
1: To je situace, kdy vám někdo tak dlouho lže a zpochybňuje vaši realitu, až začnete pochybovat o vlastním zdravém rozumu.
2: A to je termín, který dnes slyšíme skoro každý den. Je fascinující, že jeho kořeny sahají až do téhle doby.
1: Ta kulturní posedlost ukazuje, proč to pro CIA bylo tak lákavý. Nebylo to jen nějaká sci-fi fantazie.
2: Byla to realizace největších dobových strachů a tužeb. A to nás přivádí k dalšímu stupni.
1: Rok 1950. Vzniká projekt Bluebird.
2: Jeho cíl byl definovaný naprosto jasně. Prozkoumat možnost ovládání jednotlivce pomocí speciálních výslechových technik.
1: A tady už se nemluví jen o drogách. Do hry vstupuje hypnóza a elektrošoky.
2: Takže mají data, mají drogu, mají první program. Ale chybí jim někdo, kdo by to celý posvětil a nalil do toho spoustu peněz.
1: A přesně ten člověk přichází v roce 1951. Jmenuje se Allen Dulles, stává se zástupcem ředitele CIA a je těmahle myšlenkama naprosto posedlej.
2: Dulles v tom neviděl jen obranu. V jednom ze svých oběžníků zdůraznil hlavně útočné možnosti v této oblasti aplikované lékařské vědy.
1: Najednou se začaly zkoumat otázky, které zní jako z hororu. Třeba jestli je možný člověka pod vlivem posypnotický sugeste přimět k činům, který by normálně nikdy neudělal.
2: A ta nejzazší, nejstrašidelnější otázka zněla. Lze člověka v hypnóze donutit spáchat vraždu?
1: A přesně tady se otevíraly dveře pro Sydneyho Gottlieba a jeho nechválně proslulý projekt MK Ultra.
2: Ale to už je další kapitola.
1: Přesně. Takže když si to shrneme, co jsme se dnes z těch zdrojů dozvěděli. Viděli jsme, jak se osobní příběh chlápka s pokaženým dětstvím a obrovskou touhou sloužit svý zemi
2: propojil s obřím tajným programem na vývoj biologických zbraní.
1: Ten program pak jako houba nasál ty nejtemnější znalosti a lidi z nacistického Německa a imperiálního Japonska.
2: Ta strašlivá data, vykoupená utrpením tisíců lidí, se stala základním kamenem pro první programy CIA, který měli jediný cíl.
1: A ten cíl nebyl jen získávat informace, bylo to něco mnohem většího, ovládnout samotnou lidskou mysl.
2: Od jedů přes LSD až po hypnózu a elektrošoky.
1: A na závěr je tu jedna myšlenka, která ve mně po přečtení těch zdrojů opravdu rezonuje.
2: V pozdějších fázích se Gottlieb a CIA nesnažili jen lidi ovládat. Oni zkoumali, jestli je možný kombinací drog, hypnózy a traumatu tu původní osobnost úplně vymazat.
1: A nahradit jí novou, naprogramovanou.
2: V podstatě se snažili najít tovární nastavení lidský mysli. Věřili, že když někoho totálně zlomí, můžou ho restartovat jako počítač a nahrát mu novej software.
1: A to vyvolává jednu znepokojivou otázku. Co když jim nakonec nešlo jen o kontrolu, ale o to dokázat, že lidská duše je jen mechanismus, který se dá rozebrat a znovu sestavit podle cizí vůle?
3: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
4: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
5: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás změnit jakýmkoliv způsobem.
6: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
7: Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
8: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
3: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
10: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
3: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS.
11: Oktobra 1972, 3 minuty před 2:30 v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pícha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí.
12: kteří boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumiete, za každú cenu.
11: Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atómovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií.

0: Jaroslav Kváta.
1: Jaroslav Kváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Jaroslav Kváta.
1: Jaroslav Kváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: No, vážení posluchači, a jsme tu opět s Jardou Chvátolem. Dnes máme 20.7.2026 a je tu opět další díl seriálu Absolutně neuvěřitelné a to se jmenuje Říše stínů, tajemství podsvětí s číslem 9. Jardo, hezký večer.
3: Taky zdravím tě, hezký večer přeji ti a našim divákům.
2: Ano,

0: Krása, krása. Je vidět, že to funguje, když ten mikrofon se mi dneska zdá takovej trošku horší, ale nevím, no, co, proč to tak je, ale nevadí. To já nějak snad pošteluju. No, na začátek, co říci, Jardo, při pondělku opět, chceš něco povědět, nebo se dáme hned do vysílání, do tématu, povídej.
1: Asi, no, no, ale ten mikrofon, k tomu mikrofon, jako, to, jako by to mělo fungovat dobře, jako ten mikrofon.
0: Mhm, jo, už to asi je lepší. Už je to asi lepší, ono to musí dát na správné místo. Dobře, tak jo, já musím jenom připomenout opět posluchačům a divákům, že by si mohli třeba také během vysílání, především až koncem vysílání, zavolat na telefon 608 12 14 19, kdyby se chtěli na něco doptat. Takže tento telefon je vám samozřejmě k dispozici do živého vysílání. No a to je asi tak vše, co jsem chtěl říci. Jarda se napije pro posluchače a už bude mluvit.
1: Tak já, prosím. Dobře, takže... tak tady je první obrázek, jestli tě můžu poprosit.
0: Ano, teď jsem to udělal trošku blbě, a myslím, že to bude takhle, dobře, už to bude, takže ten obrázek bude ten Svartalfár, ano?
1: Ano, tak, ano, tak výborně. Tak, posledně před týdnem jsem tady sdělal, že budeme pokračovat tady tímto typem podzemní civilizace Svartalfár. No. Ono ze všech civilizací nebo kultur podzemních, podle toho, jak to pojmem, které jsem tu zatím popisoval, představují Svartalfárové jednu z nejzáhadnějších a současně nejméně pochopených skupin. Na rozdíl od Deros, jejíž vývoj je spojován s dávnými lidskými kulturami, nebo Lacertiáni, jejíž původ je zasazován do velmi starých biologických liní Země, je původ Svartalfár civilizace, podzemní civilizace, popisován zcela jiným způsobem. Proč? Jejich existence není spojována pouze s geologickou historií planety, ale s mnohem hlubšími vrstvami reality, které dle stávajícího výzkumu předcházely, a já chápu, že teď to bude znít velmi divně, jakoby nelogicky, předcházeli samotnému vzniku současné Země. Především v severských mytologiích jsou Svartalfár označováni termínem temní elfové. Ale tedy tento název je pravděpodobně pouze lidským pokusem pojmenovat fenomén, který samozřejmě naši předci, tehdejší pozorovatelé, nedokázali a svědci nedokázali přesně pochopit a uchopit. Ve starých ságách jsou popisováni jako bytosti žijící hluboko pod zemí, mistři skrytých sil, tvůrci neobyčejných artefaktů a strážci vědění, které nebylo určeno běžnému světu. V poslední době se ovšem obraz a vnímání podzemní civilizační skupiny Svartalfár výrazně rozšiřuje. A ukazuje se, že v tomto případě nejde pouze o fyzické obyvatele podzemních prostor, ale o inteligence existující na rozhraní několika vrstev reality současně. Jejich civilizace, zjednodušeně řečeno, vznikla dávno předtím, než došlo k objektivizaci současné biosféry Země. Hovoříme o období přesahující minimálně 500 tisíc let. Jiné studie naznačují, že jejich skutečné stáří nelze měřit běžným lineárním časem. Když hovořím o současné biosféře této planety, tak tou současností myslím období po velkém kataklizmu, tedy období za posledních 12 tisíc let, abychom si dobře v tomto ohledu rozuměli. Když jsem předtím řekl, že jejich existence předchází samotnému vzniku Země, nebo samotnému vzniku současné Země, tak je tím myšlena jejich existence mimo zemskou doménu, energoinformační. Jo, to jsou dvě různé věci. Ale pokud oni, tito Svartalfár, začali být aktivní v zemském prostředí, tak zhruba před půl milionem let. Pokud tady jde o to, že jde tu o vnímání času, pokud jejich existence probíhá mimo náš časoprostor, pak lidské chronologické měřítko samozřejmě přestává být použitelné v těchto případech. Z jejich pohledu může několik tisíc let představovat krátkou epizodu. Zatímco události odehrávající se v různých historických obdobích mohou být vnímány jako součást jediného souvislého procesu. A právě tato odlišná časová perspektiva vysvětluje, proč se jejich přítomnost objevuje v mytologiích velmi vzdálených kultur. Germánské ságy, keltské legendy, tibetské tradice, i určité směry hermetické filozofie obsahují motivy bytostí pohybujících se mezi světem světla a světem stínů, které se objevují pouze výjimečně. A to většinou na místech spojených s hlubokými jeskynními systémy nebo geomagnetickými anomáliemi, nebo starověkými posvátnými lokalitami. A přestože jednotlivé tradice používají odlišná jména, společným motivem zůstává představa inteligence existující mimo běžnou lidskou zkušenost. Svartalfár v těchto hypotézách nejsou chápány jako klasická biologická rasa. Řekl bych, že jsou spíše označováni za stabilizovanou formu vědomí, která se během nesmírně dlouhého vývoje naučila využívat vlastnosti prostředí ležícího na rozhraní fyzické hmoty, energetických polí a hlubších datových struktur reality. A právě proto bývá jejich skutečný věk označován spíše jako kontinuita existence, než jako biologické stáří. V průběhu svého vývoje procházeli několika údobími vysoké aktivity, ale i dlouhými epizodami téměř úplné nečinnosti. Tyto změny souvisí s cyklickými proměnami magnetického pole Země, geologickou aktivitou této planety a širšími procesy probíhajícími v vnějších kosmických prostorách této galaxie, kdy jsou podmínky rezonance příznivé, jejich přítomnost se stává výraznější a dochází k častějším interakcím s jinými inteligentními civilizacemi. Naopak, v obdobích nízké rezonance se jejich aktivita téměř vytrácí a zůstávají ukrytí v hlubších vrstvách svého vlastního prostředí. Na rozdíl od Deros, tuto civilizační kulturu jsme před týdnem analyzovali, nebo jiných intraterestrických kultur neusilují o technologickou expanzi ani o budování rozsáhlých říší. Jejich dlouhověkost a zdánlivá nehybnost nejsou projevem stagnace, ale důsledkem zcela odlišného vnímání času, jak už jsem zmínil před chvilinkou. Zatímco lidské civilizace jsou prostě nuceny reagovat na události v horizontu roku, možná desetiletí, Svartalfár uvažují v cyklech trvajících tisíciletí. Každá změna je proto pomalá, promyšlená a dokonale sladěná s rytmem prostředí, ve kterém existují. Pojďme se nyní blíže podívat na jejich původ a vývoj. To je jedna z nejkontroverznějších částí tohoto pojednání. Řekl bych, je to můj osobní názor. Na rozdíl od většiny ostatních podzemních civilizací, Svartalfár nejsou vnímány jako potomci biologických organismů, které se postupně přizpůsobily životu v podzemí. Jejich vznik je spojován s procesy, odehrávajícími se na samotné hranici mezi hmotou, energií a informací. V raných obdobích vývoje této planety existovalo hluboko pod zemskou kůrou, nebo existovaly hluboko pod zemskou kůrou oblasti mimořádně vysoké energetické hustoty. V těchto zónách se vytvářely stabilní struktury, tvořené nikoliv běžnou hmotou, ale zvláštní formou morfoplazmatického pole, schopného dlouhodobě uchovávat organizovanou informaci. Takovéto prostředí ve svém charakteru představovalo základ pro vznik inteligence, založené zcela na jiných principech, než jaké známe z klasické biologické evoluce. První Svartalfár tak nejsou líčeni jako organismy vzniklé klasickým vývojem, ale jako postupně stabilizované datově nebo informačně energetické struktury, které si teprve později vytvořily částečně hmotnou podobu, umožňující interakci s fyzickým světem. To spadá do posledního půl milionu roku. Jejich těla proto nejsou pevně danými biologickými schránkami, jako například u člověka, ale dynamickými konfiguracemi hmoty a energie, jejíž vlastnosti se mohou měnit podle okolního prostředí. A právě tato mimořádná adaptabilita se stala určujícím faktorem jejich další evoluce. Namísto budování stále složitějších biologických organismů začali zdokonalovat schopnost měnit vlastní strukturu prostřednictvím rezonance s okolním energoinformačním polem. Výsledkem pak byl vznik civilizace, která se postupně naučila existovat současně v několika vrstvách reality. Z pohledu člověka se proto taková kultura může jevit jako nehmotná, zatímco ve svém vlastním prostředí disponuje plně stabilní existencí. Jejich vývoj také zásadně ovlivnil pochopitelně i jejich filozofii. Svaltar Fár nikdy nezačali rozlišovat mezi hmotou a vědomím tak ostře, jako je tomu u většiny klasických biologických civilizací. Obě složky, hmota i vědomí, jsou pro Svartal Fár pouze různými projevy téhož univerzálního pole. Měnit tvar vlastního těla nebo způsob vnímání okolního světa je proto nepředstavuje pro ně mimořádnou schopnost, ale přirozenou, zcela přirozenou součást existence. To nás přivádí k analýze jejich fyziologie. Jedním z nejzajímavějších aspektů civilizace Svartal Fár je jejich fyzická podoba, která se v podstatě zásadně liší od všech ostatních známých intraterestrických inteligencí. Zatímco Deros nebo Lacerta představují biologické organismy adaptované na specifické podmínky podzemního prostředí, Svartal Fár fungují jako bytosti stojící na samotném rozhraní, jak už jsem několikrát zmínil, mezi hmotou energií a organizovanou informací. Jejich tělo není pevně definovanou biologickou strukturou, ale dynamickým systémem, který neustále reaguje na okolní prostředí a přizpůsobuje mu svou vlastní konfiguraci. Svědci z řad lidské civilizace, kteří s nimi interagovali, kteří se s nimi setkali během svých mimořádných stavů vědomí, anebo přímo fyzicky v hlubokých podzemních prostorách, často popisují zvláštní dojem, že jejich silueta těla není nikdy zcela stabilní. Obrysy jejich těla se zdají být jemně proměnlivé, jako by se jednotlivé vrstvy jejich existence neustále nepatrně posouvaly vůči sobě. Svartal Fár někdy působí téměř lidsky. Jindy však připomínají vysoké štíhlé postavy zahalené do pohybujícího se stínu, který jakoby pohlcoval okolní světlo, místo toho, aby je odrážel. Jejich výška není konstantní. V prostředí, kde rezonují s fyzickou realitou, bývají popisováni jako postavy vysoké přibližně 150 až 180 cm. Pokud však dochází ke změně jejich rezonančního stavu, může jejich morfoplazmatická struktura expandovat až do výšky 3 metrů, aniž by se přitom měnila jejich celková hmotnost. Tady tento stav není vysvětlován růstem těla, ale změnou hustoty datového pole, které určuje jejich prostorové uspořádání. Povrch jejich těla má zvláštní optické vlastnosti. V tomto případě nejde o klasickou pokožku tvořenou biologickou tkání. Spíše připomíná velmi jemnou vrstvu organokřemičitých struktur, prostoupených energetickými vlákny, energetickými membránami. Barva jejich organismu je hluboce, intenzivně, hluboce modročerná, ale při bližším pohledu se na jejich povrchu objevují nepatrné odstíny temně fialové, grafitové nebo kovově modré barvy. A jednou z nejpozoruhodnějších vlastností je schopnost absorbovat značnou část dopadajícího světla. Proto jejich těla nepůsobí nikdy lesklým dojmem, ale ani matným dojmem, ale vytváří dojem prostoru, který světlo doslova vtahuje do své struktury. Výzkum vnitřního prstence ukazuje na to, že tento efekt souvisí s neobvyklým uspořádáním povrchových vrstev jejich těla. Ty mohou fungovat jako komplexní fotonické pole, které nejen absorbuje elektromagnetické záření, ale současně ho využívá jako zdroj energie nebo informace. Pro ně světlo, pro Svartalfár, světlo není pouze prostředkem vidění, ale zároveň jednou z forem komunikace mezi organismem, jejich organismem a okolním prostředím. Vnitřní stavba jejich těla se zcela vymýká klasickému dělení na orgány. Jejich kostra není tvořena výhradně pevnou minerální strukturou, ale představuje hybridní systém složený z organokřemičitých vláken a stabilizovaných energetických membránových uzlů. Mechanickou pevnost nezajišťuje pouze materiál samotný, ale především elektromagnetické vazby propojující jednotlivé části těla. Díky tomu mohou Svartalfár měnit rozložení mechanického napětí, aniž by docházelo k poškození jejich struktury. A podobně neobvyklý je i jejich pohyb. Jejich pohyb nepůsobí dojmem klasické chůze. Každý krok je mimořádně tichý, plynulý a téměř bez setrvačných pohybů. Pozorovatel má často pocit, že se jejich tělo nepohybuje prostorem běžným způsobem, ale že jemně mění svou polohu prostřednictvím drobných rezonančních změn. Ono tady toto zjevně souvisí s krátkodobou změnou jejich vazby na fyzický prostor. Nejde tu o porušení nějakých fyzikálních zákonů samozřejmě. A pozoruhodné jsou i jejich oči. Svartalfár nedisponují klasickou zornicí ani duhovkou. Celá plocha oka vytváří jednolitý tmavý povrch, z jehož hloubky vystupuje jemné fialové nebo infračervené nebo infračerveně působící setalkování. Při přímém pohledu pak vzniká zvláštní pocit, že jejich oči neodrážejí okolní svět, ale naopak umožňují nahlédnout do mnohem hlubší vrstvy prostoru. A právě tento motiv se opakovaně objevuje v severských legendách, kde jsou Svartalfár mytologicky, samozřejmě popisováni jako entity, vidící skrze kámen i čas, dáno do uvozovky. Jejich zrak nepracuje s viditelnou částí elektromagnetického spektra. Zjistilo se, že Svartalfár disponují schopností vnímat změny magnetických polí, gravitačních gradientů nebo jemných energetických struktur spojených s geomagnetickými uzly Země, této planety. Čili svět kolem sebe nevnímají jako soubor pevných objektů, ale jako neustále se proměňující sítě rezonancí, jejíž intenzita určuje skutečnou podobu reality. No a konečně nejméně pochopenou částí jejich organismu představuje mozek. Vnitřní prstenec výzkumem prokázal, že jejich mozek funguje asi nejlépe by se to dalo přiblížit k výrazu, že funguje jako dvojfázový kvantově rezonanční systém, který současně zpracovává data pocházející z fyzické i nefyzické vrstvy prostředí, což samozřejmě znamená, že část jejich vědomí je trvale ukotvená v našem prostoru, zatímco druhá část zůstává propojena s hlubší datovou strukturou, ze které jejich civilizace údajně jakoby prostě vznikla. Takové uspořádání vysvětluje jejich schopnost reagovat na události, které z lidského pohledu teprve vznikají, nebo se teprve připravují. A nebo naopak uchovávat vzpomínky způsobem, který není závislý na lineárním plynutí času. Tady z tohoto důvodu je velmi obtížné používat u kultury Svartalfár klasické lidské pojmy, jako je inteligence nebo inteligenční koeficient. Jejich schopnosti nelze vyjádřit jedním číslem. Místo vysokého IQ je pro ně charakteristická spíše schopnost současně pracovat, jak jsem již sdělil, s několika úrovněmi reality. Sledovat mnoho datových toků paralelně a vytvářet syntézu, která překračuje běžné logické myšlení. Jejich vědomí nepřechází mezi jednotlivými úkoly postupně, ale dokáže je zpracovávat jako jedinou propojenou strukturu. A právě tady ta zvláštní forma existence vedla mnohé starověké kultury k přesvědčení, že Svartalfár nejsou ani bohové, ani lidmi, ani duchy, ale že jsou něčím, co stojí mezi všemi těmito kategoriemi. Byli a jsou vnímáni jako inteligence, která nevzešla z běžné biologické evoluce, ale ze mnohem hlubších procesů, probíhající v samotné architektuře reality. Takže ať jsou prostě tyto představy chápány jako mytologie, symbolika, prostě vytváří obraz civilizace, jejíž podoba se zásadně odlišuje od všech ostatních obyvatel našeho podzemního světa. Jednoznačně. Pojďme se podívat nyní na společenskou strukturu kultury Svartalfár. Na rozdíl od většiny známých inteligentních civilizací podzemního typu, samozřejmě není společnost Svartalfár organizována podle biologického původu, majetku, vojenské síly ani technologických schopností. Základním organizačním principem jejich civilizace je rezonance vědomí. Co to znamená? Znamená to, že každý jedinec zaujímá své místo podle schopnosti naladit se na hlubší vrstvy planetárního pole a podle míry, s jakou dokáže stabilizovat jemné datové struktury prostupující realitou. Z lidského, klasického lidského pohledu může být takový systém velmi obtížně předvídatelný. Ve společnosti nebo společenství, možná Svartalfár, totiž neexistuje klasická hierarchie nadřízených a podřízených. Vyšší postavení není odměnou ani privilegiem, ale přirozeným důsledkem schopnosti nést větší množství datové odpovědnosti. Čím hlubší rezonanci jedinec dosahuje, tím širší část reality je schopen současně vnímat a stabilizovat. A právě proto není vedení jejich civilizace založeno na autoritě jednotlivce, ale na kvalitě jeho propojení s kolektivním rezonančním polem. Nejvyšší úroveň této struktury představuje prvek, společenský prvek, pro který existuje označení Rada osmi temných jezer. Tento název se objevuje a objevoval v dávných již hermetických textech a později začal pronikat, prosakovat i do několika severoevropských legend. Označení jezero zde nepředstavuje vodní plochu, ale metaforu dokonale klidného vědomí. Jo? Stejně jako nehybná hladina odráží okolní krajinu bez zkreslení, členové této rady představují bytosti schopné vnímat strukturu reality bez deformace, způsobené osobními emocemi nebo individuálními zájmy. S dosavadním výzkumem se zatím nepodařilo, to je potřeba dodat, zjistit nebo ověřit, zda skutečně existuje pouze 8 členů. Nebo zda jde o číselnou metaforu nebo symboliku. Protože číslo 8 může symbolizovat 8 základních rezonančních vrstev jejich kosmologie. Případně 8 hlavních uzlů planetárního magnetického pole. Navíc existují jisté náznaky, že v tomto případě nejde ani o 8 samostatných bytostí, ale o 8 aspektů jediného kolektivního vědomí, rozprostřeného napříč množstvím hustot, realitních hustot, možná i dimenzí. Ale v každém případě tento útvar představuje nejvyšší koordinační centrum civilizace Svartalfár. A pozor, jako na rozdíl od lidských vlád, jak jsme zvyklí, Rada osmi temných jezer nevydává žádné zákony ani příkazy. Její hlavní funkcí, nebo její hlavní funkce spočívá v udržování dlouhodobé rezonance celé společnosti. Rozhodnutí vznikají postupným slaďováním obrovského množství datových toků, které jednotliví členové současně vnímají. No, lidský pozorovatel by takové jednání pravděpodobně vůbec nerozpoznal jako diskuzi. A v podstatě by jeho povahu a charakter ani nepochopil. Spíše by to připomínalo nějaké dlouhé období naprostého ticha, během něho se postupně mění jemné struktury společného vědomí. Pod prvkem zvaným Rada osmi temných jezer existuje funkční podskupina označována strážci průchodů. Úloha této podskupiny není ani vojenská, ani administrativní. Jsou to správci míst, kde se podle kde se stýkají různé vrstvy reality. Taková místa bývají spojovány s hlubokými jeskynními systémy, geomagnetickými uzly, tektonickými zlomy nebo oblastmi s mimořádně vysokou koncentrací různorodých přírodních elektromagnetických anomálií. Strážci průchodu tímto způsobem udržují stabilitu rezonančního prostředí a brání nekontrolovaným změnám mezi jednotlivými realitními úrovněmi. Jejich činnost vyžaduje mimořádnou psychickou stabilitu. Co to znamená? Každý strážce průchodu musí nutně prostě být schopen dlouhodobě udržovat naprostou mentální rovnováhu, protože i nepatrné narušení jeho soustředění by mohlo ovlivnit stabilitu celého průchodu. A proto jsou k této funkci vybírání pouze jedinci s nejvyšší úrovní rezonanční disciplíny. Další významnou společenskou skupinou jsou tzv. Stínoví nositelé myšlenek. A právě kolem tohoto prvku za dlouhou dobu existence lidské civilizace vzniklo nejvíce legend, ale zároveň i mylných interpretací. Ve starověkých mýtech bývají tito popisování jako bytosti vstupující do lidských snů, našeptávající básníkům, kovářům, věžcům nebo mystikům. Ale reálně tu nejde o nějaké manipulátory lidské psychiky. Jedná se o inteligenční pole, pohybující se v kolektivním morfickém poli vědomí. Úloha stínových nositelů myšlenek nespočívá v řízení anebo ovlivňování lidské mysli. Oni představují pozorovatele datových procesů. Dokážou rozpoznat vznik nových symbolů, archetypů nebo kulturních vzorců a zaznamenávat jejich vývoj. Tady si vzpomínám, že některé tradice dokonce naznačují, že významné objevy nebo originální myšlenky vytvářejí v informačním poli charakteristické rezonanční struktury, které právě stínoví nositelé myšlenek sledují podobně, jako astronom pozoruje vznik nové hvězdy. relativně, a dám to do uvozovky zase, nižší vrstvy společenství Svartalfár tvoří specializované skupiny rezonátorů, archivářů, průzkumníků a stabilizátorů pole. Každá z nich vykonává odlišnou činnost, ale všechny sdílejí společný cíl udržovat harmonickou strukturu prostředí, ve kterém jejich civilizace existuje. Význam jednotlivce není určován jeho mocí, ale schopností přispět ke stabilitě celku. No a pozoruhodný je samozřejmě i způsob jejich komunikace. Akustickou formu jazyka používají jen výjimečně, neboť základním prostředkem výměny informací u nich je přímá rezonanční synchronizace vědomí. Při setkání dvou a více Svartalfár nedochází k předávání jednotlivých vět nebo slov. Sdělená je celá struktura významu, včetně emocí, prostorových představ, časových souvislostí i symbolických vazeb. To, co by lidská bytost vyjadřovala dlouhým rozhovorem, je mezi Svartalfár předáno během několika okamžiků jako jediný ucelený mentální obraz. A tato forma komunikace totiž vysvětluje, proč jejich společnost téměř nezná nedorozumění, které je tak časté a typické pro lidskou společnost. Pokud je informace sdělena přímo jako celek, nevzniká prostor pro chybnou interpretaci jednotlivých slov. Každý účastník komunikace vnímá nejen obsah sdělení, ale také jeho širší kontext. A celá jejich společnost tak působí jako jediný obrovský organismus, složený z mnoha individuálních forem vědomí, která si však zachovávají vlastní identitu. Pro lepší pochopení nejde tu o kolektivní mysl v pravém slova smyslu. Spíše o mimořádně hlubokou síť vzájemně rezonujících inteligencí, jejíž propojení dalece přesahuje vše, co známe z lidské sociální zkušenosti. Pojďme se podívat na architekturu. Do oblasti architektury komunity Svartalfár. Takže ono můžeme použít i logiku tedy. Vzhledem k tomu, že Svartalfár jsou civilizací rezonance, pak jejich sídla samozřejmě nemohou být chápána jako běžná podzemní města, vytesaná do horniny. Čili on už ten samotný pojem město tady získává zcela odlišný význam. Jejich obydlí nejsou budována proti nebo v kontrastu s přírodou, ani uvnitř přírody. Jsou vytvářena společně s ní prostřednictvím dlouhodobého ovlivňování rezonančních vlastností okolního prostředí. Jejich sídla vznikají v oblastech, kde se protínají hluboké geomagnetické linie Země. A tyto uzly vytváří stabilní prostředí, v němž lze dlouhodobě udržovat morfoplazmické struktury. Čili samotné stavby nejsou zcela hmotné povahy. Ano, jejich část tvoří organokřemičité materiály propojené s krystalickými strukturami hornin, zatímco druhou část představují stabilizovaná energetická pole, která dávají celé architektuře její skutečný tvar. Potenciální lidský návštěvník by tak získal zvláštní pocit toho, že budovy nejsou odděleny od okolní krajiny. Přechody mezi skálou, krystalem, světlem a architekturou jsou velmi plynulé. Prostě není možné tady přesně určit, kde končí přírodní útvar a kde začíná dílo inteligentních bytostí. A celé město nebo sídelní místo pak působí dojmem, jako by vyrostlo přímo z nitra planety. Neexistují tam ulice v lidském slova smyslu. Jednotlivé prostory propojují rezonanční koridory, jejíž geometrie se jemně mění podle aktuální aktivity sídelního místa. Některé chodby v úvozovce jsou údajně viditelné pouze tehdy, když jejich frekvence odpovídá rezonančnímu stavu návštěvníka. Čili pro člověka by tak určité části města mohly zůstávat zcela neviditelné, přestože by takový člověk stál jen několik metrů od nich. Osvětlení nevychází z nějakých lamp ani jiných technologických zdrojů. Celé prostředí totiž prostupuje jemná modrofialová luminiscence, vznikající přímo v krystalických strukturách staveb. A světlo tady v tomto případě neslouží pouze k vidění. Nese také datový informační obsah a podílí se na komunikaci mezi jednotlivými částmi sídelní oblasti, sídelního místa. Čili souhrnem řečeno, architektura Svartalfár nepředstavuje soubor klasických staveb, ale živý rezonanční organismus propojený s hlubokými strukturami planety. Její města nejsou navržena tak, aby odolávala času. Jsou navržena tak, aby se společně s časem proměňovala. A v tom je velký rozdíl. Pojďme se nyní podívat na ideologii. Ideologii civilizace Svartalfár. Samozřejmě, že pochopení civilizace Svartalfár, nebo alespoň pokus o pochopení, není možný bez pochopení jejich filozofie. A tady dochází k největším nedorozuměním mezi lidskou kulturou a světem těchto bytostí. Totiž můžeme začít hned u určitého výrazu. Označení temní v úvozovce, totiž v lidské civilizaci nebo v lidech obecně, téměř automaticky vyvolává představu něčeho zlého, nebezpečného nebo nepřátelského. Svartalfár však podle jejich kosmologie chápou pojem temnoty zcela jinak. Pro ně temnota není opakem světla. Pro ně je temnota předpokladem světla. A opět v tom je obrovský rozdíl. Jejich filozofie vychází z přesvědčení, že každá forma existence vzniká z potenciálu, který ještě není projeven. Jo, tak jako semeno obsahuje, obrazně řečeno, celý budoucí strom. dříve, než vyraší první list. Tak obsahuje podle Svartalfár, jejich filozofie, i temnota všechny možné podoby budoucí reality. A světlo pak není nic jiného, než okamžik, kdy se jedna z těchto možností stane skutečností. A právě proto považují Svartalfár temnotu za nejposvátnější část existence. Ne proto, že by byla mocnější než světlo, ale proto, že představuje prostor všech dosud neuskutečněných možností. Je to oblast, kde ještě neexistuje žádné rozdělení, žádné protiklady, ani pevné definované formy. A pokud mě poslouchají nyní mi studenti, kteří se aktivně účastní projektu ontologie Ignitonu, tak naprosto přesně chápou. Myslím si, že oni mnohem lépe by asi teoreticky byli schopni vnímat filozofickou povahu uvažování u Svartalfár. A je to jenom čistě moje vnitřní osobní samozřejmě domněnka, možná se mýlím, těžko říci. V jazykové struktuře nebo o významové struktuře civilizace Svartalfár neexistuje výraz odpovídající lidskému slovu tma. Místo něho používají pojem, který lze nejlépe přeložit jako hluboké ticho před vznikem tvaru. Hluboké ticho před vznikem tvaru. A z tohoto pohledu získává zcela nový význam také pojem stín. Naše lidská kultura často chápe stín jako něco druhořadého nebo dokonce negativního. Svartalfár stín považují za místo, kde se setkává svět projeveného s neprojeveným. Stín není nepřítelem světla. Naopak je jeho nejbližším partnerem. Jejich základní filozofická poučka v tomto ohledu zní: stín není opakem světla, je jeho pamětí. Stín není opakem světla, je jeho pamětí. Podle jejich přesvědčení si každá událost, každá myšlenka i každá forma života zanechává v hlubších vrstvách reality svou rezonanční stopu. A tyto stopy nikdy zcela nezanikají. Zůstávají zachovány jako jemné datové struktury, které tvoří jakousi zvláštní paměť samotné existence. A úlohou Svartalfár není tuto paměť vytvářet, ani ji měnit. Jejich úlohou je ji chránit před narušením. Jo, a všimněte si, pokud jste sledovali můj pořad před týdnem, kdy jsme analyzovali Deros, právě zde se filozofie Svartalfár zásadně odlišuje od technokratického pohledu Deros. Derové chtějí realitu měnit. Svartalfárové ji chtějí pochopit. Dalším základním principem jejich učení je přesvědčení, že realita není pevnou strukturou. Všechno, co lidé označují za hmotu, prostor nebo čas, představuje pouze stabilizovaný rezonanční stav mnoha

Kámen není kámen. Člověk není člověk. Hora není hora. Všechno jsou pouze dlouhodobě stabilní, rezonující konfigurace. A tento pohled samozřejmě zásadně odlišuje jejich způsob života. Oni nepotřebují ovládat svět kolem sebe, protože věří, že každá násilná změna vytváří novou, čili další nerovnováhu. A místo přímého působení se snaží jemně upravovat podmínky, ve kterých se rezonanční pole vyvíjí samo. Takže když jsem nad tímto uvažoval, a uvažoval jsem dlouho, tak tyto jejich zásahy nebo charakteristické rysy jejich zásahu mi připomínaly spíše práci zahradníka než stavitele. Zahradník nevytváří strom. Zahradník vytváří podmínky pro to, aby strom mohl růst. A stejným způsobem podle Svartalfár funguje celý vesmír. A jedním z nejpozoruhodnějších aspektů, alespoň dle mého názoru, jejich filozofie, je vztah ke konfliktu, k samotnému konfliktu. Svartalfár nevěří na absolutní dobro, ani absolutní zlo. Každá síla podle nich představuje pouze jinou formu rezonance. Konflikt vzniká tehdy, kdy se dvě rezonance snaží zaujmout stejný prostor současně. Řešením proto není vítězství jedné strany. Řešením je nalezení nové frekvence, na níž mohou obě struktury existovat vedle sebe. A tento přístup vysvětluje, proč jsou Svartalfár popisováni jako mimořádně trpělivé bytosti. Jen velmi zřídka jednají impulzivně. Pokud se objeví problém, nesnaží se jej okamžitě odstranit. Nejprve dlouhou dobu pozorují jeho vývoj. Věří totiž, že většina nerovnovách se během dostatečně dlouhého času sama transformuje do nové formy stability. A když se nad tím zamyslíte a projdete si svými vlastními zkušenostmi, tak jste možná již zažili, že tomu tak skutečně je. Máte možná takovou zkušenost. Jenomže lidskému pozorovateli může takové jednání připomínat nečinnost. Ale ve skutečnosti představuje jednu z nejvyšších forem aktivity. Proto mezi asi, řekl bych, skupinu těch nejvýznačnějších myšlenek kultury Svartalfár je toto. Největší síla je ta, která nemusí být použita. Největší síla je ta, která nemusí být použita. A neméně zajímavý je vztah Svartalfár k jejich poznání. Na rozdíl od lidských civilizací nehromadí informace kvůli moci, ani kvůli technologickému pokroku. Informace podle nich sami o sobě nemají žádnou hodnotu. Hodnotu má pouze pochopení vztahů mezi nimi. A právě proto jejich archivy neobsahují nekonečné množství dat. Oni uchovávají především rezonanční vzory, z nich lze jednotlivé informace znovu odvodit. Takže jejich způsob myšlení připomíná spíše matematické

0: klasickou teorii než klasickou encyklopedii. A celá jejich ideologie je prostoupena jediným základním principem. Nesnaž se vytvářet rovnováhu. Staň se její součástí. A právě tady tento princip určuje jejich vztah k planetě, ostatním civilizacím i vlastní existencí. Svartalfár neusilí o vládu, expanzi ani technologickou převahu. Jejich cílem je dlouhodobé zachování harmonie mezi hlubokými rezonančními vrstvami reality, které podle jejich přesvědčení tvoří skutečný základ všeho existujícího. A já jsem před chvilinkou zmínil jejich vztah, jakoby, že mají vztah k ostatním civilizacím. Pojďme se nyní podívat blíže na politické vztahy Svartalfár s ostatními intraterestickými civilizacemi, o kterých již byla řeč. Na první pohled by se mohlo zdát, že civilizace založená na tichu, rezonanci, introspekci, nebude vstupovat do složitých vztahů s ostatními obyvateli našeho podzemního světa. Tyto div se, ale opak je pravdou. Právě proto, že Svartalfár působí na hlubších vrstvách reality, dotýká se jejich činnost téměř všech ostatních intraterestrických, tedy podzemních kultur. Ale ne vždy formou přímých kontaktů. Mnohem častěji jde o dlouhodobé ovlivňování společných rezonančních struktur, jejíž prostřednictvím jednotlivé civilizace sdílejí stejnou planetu. Z tohoto hlediska jsou jejich vztahy mimořádně složité a nelze je jednoduše rozdělit na přátelské nebo nepřátelské. Každá civilizace, podzemní civilizace, totiž reprezentuje jiný způsob chápání reality a právě rozdílnost těchto pohledů určuje kvalitu jejich vzájemných interakcí. Stelosany, Svartalfár, udržují velmi omezené kontakty. Telziané představují civilizaci harmonie světla, otevřenosti a duchovní evoluce. Zatímco Svartalfár se soustředují na hlubší skryté vrstvy existence. A přestože se jejich filozofie v mnoha bodech liší, obě dvě společenství sdělejí společný respekt k dlouhodobé stabilitě planety. Vzájemně se neohrožují, ale ani neusilují o hlubší spolupráci. Každá z nich považuje druhou za představitele odlišné, avšak legitimní cesty vývoje vědomí. Legitimní cesty vývoje vědomí. Agartiany mají Svartalfár vztahy podstatně bližší. Obě civilizace spojuje zájem o uchovávání vědění a dlouhodobé studium hlubších struktur reality. Zatímco Agartiané se soustředují především na duchovní a filozofické poznání, Svartalfár analyzují rezonanční architekturu samotné existence. Jejich setkání jsou popisována jako mimořádně vzácná, avšak velmi významná. Neprobíhají formou výměny technologií, nýbrž sdílením symbolických modelů a kosmologických struktur. Významné postavení v geopolitickém obrazu Svartalfár představují Anšarové. Anšarové jsou spojování s pokročilou manipulací časoprostorových struktur, což představuje oblast, která se částečně překrývá se schopnostmi Svartalfár, se schopnostmi pracovat s rezonanční architekturou reality. Obě civilizace dospěly k podobným výsledkům, ale odlišnými cestami. A to je zajímavé sledovat a studovat. Zatímco Ančarové se zaměřují na geometrii časových linií a stabilizaci časových průchodů, Svartalfár pracují především s rezonanční strukturou prostoru a datových polí. Tato odlišnost tak vytváří základ jejich spolupráce. Hluboko pod povrchem naší planety existují místa, kde se prostor, čas a geomagnetické pole spojují do jediného dynamického systému. Péče o tato místa vyžaduje znalosti obou dvou civilizací. Ančarové stabilizují časové charakteristiky těchto uzlů, zatímco Svartalfár udržují jejich rezonanční rovnováhu. A taková spolupráce probíhá pouze v mimořádných případech, ale je považována za jednu z nejvyšších forem vzájemné důvěry. A velmi neobvyklé vztahy spojují Svartalfár s mravenčí inteligencí. Podzemní mravenčí kulturou. Na první pohled jde o dvě naprosto odlišné společnosti. Mravenčí inteligence vytváří biologický superorganismus, založený na kolektivní koordinaci 100 tisíců jedinců, zatímco Svartalfár představují síť individuálních vědomí propojených vzájemnou rezonancí. A přesto mezi nimi prakticky neexistují žádné konflikty. Skoro žádné konflikty. Důvod spočívá v tom, že obě civilizace využívají stejné geomagnetické uzly planety, ale každá jiným způsobem. Mravenčí inteligence je využívá především jako energetické koridory, umožňující koordinaci rozsáhlých kolonií. Asi takhle bych to popsal. Svartalfár je vnímají jako rezonanční centra planetárního vědomí. Čili její zájmy se proto jen výjimečně dostávají do přímého střetu. A pokud ke konfliktu přece dojde, bývá řešen dlouhodobým přerozdělením rezonančních oblastí, nikoli v otevřeným bojem nebo něčím takovým. No a Svartalfár, zcela výjimečné postavení, zaujímají kmantidům. Kmantidy jsme ještě neprobírali, tuším. Mantidové sdílejí se Svartalfár mimořádný zájem o oblast lidských snů, archetypů a struktur kolektivního nevědomí. Ale jejich přístup se zásadně liší. Mantidové pracují s biologickými procesy vědomí. Zajímají se o evoluci psychiky, vznik nových forem poznávání, nebo o proměny inteligence prostřednictvím živých organismů. Svartalfár naopak sledují samotnou strukturu datového pole, ve kterém se tyto procesy odehrávají. Takže pokud bychom použili lidské přirovnání pro lepší pochopení, tak mantidi zkoumají obsah knihy, zatímco Svartalfár studují jazyk, ve kterém byla napsána. A tato rozdílnost nevytváří soupeření, ale hluboký vzájemný respekt. Některé hermetické tradice dokonce naznačují, že právě v oblasti snového vědomí dochází k nejčastější spolupráci obou civilizací. A pozor, nejde přitom o ovládání lidských snů, ale o sledování toho, jak kolektivní psychika vytváří nové symbolické struktury, které se později mohou objektivizovat v kultuře, umění nebo vědeckém poznání. Oproti tomu mnohem komplikovanější jsou vztahy s Lacertiány. S Lacertou, Lacertiány. Obě podzemní civilizace reprezentují téměř opačné pohledy na existenci. Lacertiané vnímají svět jako dynamickou biologickou síť, neustále adaptace. Pomeňte si, když jsme analyzovali Lacertiány. Evoluce je pro ně nejvyšším principem a změna představuje přirozený stav reality. Svartalfár oproti tomu zdůrazňují stabilitu rezonančních struktur a dlouhodobou kontinuitu datových polí. A tyto rozdílné filozofie pak vedou k opakovaným sporům o samotnou podstatu vývoje. Lacertiané považují přílišnou stabilitu za překážku evoluce. Zatímco Svartalfár vidí v nekontrolované proměnlivosti riziko narušení hlubokých vrstev planetární rovnováhy. Přesto mezi nimi existuje určitá míra respektu. Každá strana si prostě uvědomuje, že druhá představuje důležitou součást celkové ekologické i datové struktury této planety. No a pak jsou tu Deros. Z Deros panuje vztah založený především na vzájemném nepochopení. Derové usilují, měli jsme je před týdnem, analyzovali jsme tuto civilizaci před týdnem. Derové usilují o vysvětlení všech jevů prostřednictvím technologie, matematiky a exaktní analýzy. Svartalfár naopak pracují s rezonančními principy, které podle jejich přesvědčení nelze plně redukovat na lineární matematické modely. Derové proto považují Svartalfár za obtížně předvídatelné a potenciálně nekontrolovatelné. Zatímco Svartalfár naopak vidí v derovské technokracii společnost, která dosáhla mimořádné technologické úrovně, ale současně ztratila schopnost vnímat hlubší souvislost mezi vědomím a strukturou reality. Ovšem nejostřejší konflikt je připisován vztahu Svartalfár s Chitaury. Chitaury, nebo také Chitauly, jsme ještě neanalyzovali. No, takže jenom pár informací. Na rozdíl od předchozích civilizací, zde nejde o spor o území technologii ani energetické zdroje. Konflikt se odehrává na úrovni samotného lidského vědomí. Chitaury, nebo také Chitauly, představují inteligenci orientovanou na vytváření silně polarizovaných mentálních struktur. Jejich působení podporuje strach, rozdělování společnosti, soupeření, dlouhodobou psychickou destabilizaci. Svartalfár se oproti tomu usilují o zachování datové rovnováhy a minimální deformace kolektivního pole vědomí. Proto je jejich střet by měl být vnímán jako boj o mentální prostor lidstva. Nejde o konflikt vedený zbraněmi ani technologiemi. Obě civilizace působí především prostřednictvím symbolů, archetypů, kulturních vzorců a dlouhodobých změn kolektivní psychiky. Lidská bytost si jejich přítomnost vůbec nemusí uvědomovat. Přesto se prostě stává součástí mnohem hlubšího procesu, odehrávajícího se na úrovni samotného datového pole této planety. Pro mne je pozoruhodné, že přes všechny uvedené rozdílnosti nejsou Svartalfár popisováni jako izolovaná civilizace. Naopak, tvoří jeden z nejvýznamnějších stabilizačních prvků intraterestrického společenství. Jejich vliv se neprojevuje politickou mocí ani vojenskou převahou, ale schopností dlouhodobě udržovat rovnováhu mezi velmi rozdílnými způsoby existence. Právě proto bývají v některých tradicích označováni jako strážci hluboké rezonance Země. Jejich skutečný význam zůstává většině ostatních civilizací, včetně té naší lidské, skryt. Pojďme nyní přejít na téma vztahu k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Svartalfár a lidská civilizace. Ze všech intraterestrických, čili podzemních civilizací, představují právě Svartalfár skupinu, jejíž vztah k lidstvu je nejméně přímý a současně nejvíce zahalený symbolikou. Pokud Dérové, Déros, jsou spojováni s technologickými kontakty, Lacertiáne s biologickou evolucí, pak Svartalfár jsou spojováni především z oblasti lidského vědomí. Jejich působení se neodehrává prostřednictvím fyzických setkání, až na pár výjimek, ale prostřednictvím jemnějších vrstev psychiky, snového života, intuice a symbolického myšlení. Ve středověké severní Evropě se objevuje množství legend o bytostech žijících hluboko pod horami, které vystupují pouze během nejdelších nocí roku nebo v obdobích mimořádně silné geomagnetické aktivity. Z dnešního pohledu, jak už také bylo řečeno, lze tyto příběhy chápat jako symbolické vyjádření myšlenky, že Svartalfár rozumí hlubším zákonům struktury reality lépe, samozřejmě, než lidé té či oné doby. Ve vrcholném středověku, nebo jinak, když vezmeme keltskou tradici, tak v keltské tradici se prostě objevují podobné motivy, jako v těch severských oblastech, avšak s odlišným důrazem. V těch keltských tradicích nejsou Svartalfár popisování jako symboličtí, no, mytologičtí, podzemní kováři a tak podobně, ale jako strážci prahu, kteří bdí nad přechody mezi viditelným a neviditelným. Některé irské legendy vypráví o poutnících, kteří během pobytu v jeskyních nebo posvátných vrších zažili zvláštní změny vnímání času. Jediná noc strávena v přítomnosti těchto bytostí odpovídala mnoha dnům nebo dokonce i rokům lidského života. A všude se odráží nebo prolíná stejná myšlenka. Kontakt se Svartalfár mění způsob, jakým člověk vnímá realitu. Ve vrcholném středověku se pak jejich obraz postupně proměňuje. Místo mocných podzemních bytostí se začínají objevovat jako neviditelní průvodci poustevníků, alchymistů a mystiků. Některé hermetické texty naznačují, že nejhlubší poznání nevzniká hromaděním dat, hromaděním informací, ale schopností dlouhodobě naslouchat tichu. Právě zde lze nalézt první náznaky pozdější představy, že Svartalfár nepředstavují vidění přímo, ale vytváří podmínky, ve kterých může člověk dospět k poznání vlastní cestou. A velmi zajímavý je tu motiv snů. Podle některých ezoterických škol představují sny okamžik, kdy lidské vědomí dočasně oslabuje svou vazbu na každodenní realitu a stává se citlivějším vůči hlubším datovým strukturám. A Svartalfár jsou v tomto kontextu označováni jako pozorovatelé nebo průvodci těchto procesů. Neřídí obsahy snů, ani člověku nepřikazují. Stabilizují prostředí, ve kterém se mohou spontánně objevovat nové snové symboly, obrazy a souvislosti. A tady tento motiv se překvapivě opakuje i v moderní době. Řada významných vědců, matematiků, skladatelů nebo výtvarníků popisuje okamžiky, kdy se řešení složitého problému objevilo náhle během spánku nebo krátce po probuzení. Z pohledu současné psychologie lze tyto jevy vysvětlovat podvědomým zpracováním dat. Ovšem v rámci kosmologie Svartalfár vzniká alternativní interpretace. Lidská mysl se během spánku na krátký okamžik dostává do kontaktu s hlubšími rezonančními vrstvami reality, v nich se jednotlivé informace spojují do nových struktur. A tady je důležité zdůraznit, že podle této představy nejsou Svartalfár autory lidských myšlenek. Myšlenky vznikají v člověku samotném. Svartalfár pouze vytváří podmínky, které umožňují vznik nových spojení mezi již existujícími poznatky. No, je to prostě podobné jako u hudebního nástroje. Hudebník vytváří melodii, ale kvalita nástroje ovlivňuje, jak čistě může zaznít. Musím napít vždycky trošičku. A tady právě z tohohle důvodu bývají Svartalfár někdy označováni jako strážci zapomenutého vědění. No, oni neuchovávají jednotlivé data nebo informace, ale samotnou schopnost vědomí vytvářet nové souvislosti. Z tohoto pohledu představují jakési správce hluboké datové vrstvy planety, která není přístupná běžnému každodennímu myšlení. Z tohoto hlediska je zjevné, že Svartalfár stojí za fenomény spontánní intuice, synchronicity, mimořádně živých snů nebo stavu hluboké meditace. Svartalfár, co se týče jejich vztahu k lidstvu, řečeno souhrnem, nebyl založen nikdy na ovládání ani na přímém kontaktu. Jejich role spočívala a spočívá především v dlouhodobém sledování vývoje lidského vědomí, uchovávání hlubších datových struktur planety a vytváření podmínek, ve kterých může vznikat autentické poznání. Nejsou učiteli v běžném smyslu slova. Jsou spíše tichými svědky procesu, během něhož se lidská civilizace učí porozumět sama sobě. Pojďme se nyní zaměřit na mentalitu a psychiku kultury Svartalfár. Ze všech charakteristik připisovaných Svartalfár představuje jejich psychika pravděpodobně největší rozdíl oproti lidskému způsobu myšlení. Pokud bychom se pokusili porovnat lidskou mysl s jejich vědomím, nešlo by pouze o rozdíl v inteligenci nebo způsobu zpracování dat. Jednalo by se o odlišný způsob samotného prožívání reality. Člověk, prostě lidská bytost, zpravidla vnímá svět jako sled po sobě jdoucích událostí, odehrávajících se v lineárním čase. Svartalfár oproti tomu prožívají existenci jako souvislou síť vzájemně propojených vztahů, ve kterých minulost, přítomnost i budoucnost představují různé aspekty jediné datové struktury. No, její vědomí není orientováno na jednotlivé události, ale na vzorce. Tam, kde člověk vidí strom, vidí Svartalfár rezonanční konfiguraci vznikající vzájemným působením půdy, vody, světla, gravitace, času i biologické informace. Tam, kde člověk vnímá rozhovor, oni sledují proměnu vztahů mezi vědomími. Každá situace je pro ně především dynamickou strukturou rezonancí. A tady tento způsob vnímání zásadně ovlivňuje i jejich učení. Ano. U Svartalfár hovoříme o absorpčním učení, které patří k nejpozoruhodnějším vlastnostem této civilizace, podzemní civilizace. Nejde o učení prostřednictvím výkladu, ani memorování dat, jak jsme zvyklí. Svartalfár se učí především dlouhodobým pozorováním. Dokážou velmi trpělivě sledovat určitý proces, aniž by do něho zasahovali. A postupně si vytváří jeho úplný vnitřní model. Jo? Chápu, že pro člověka může být tento způsob obtížně představitelný. Naše lidské vzdělávání je založeno především na aktivním vysvětlování, experimentování a formulování hypotéz. Svartalfár oproti tomu věří, že skutečné pochopení vzniká až tehdy, když pozorovatel přestane oddělovat sebe od pozorovaného jevu. No, dlouhodobým soustředěním se podle jejich filozofie postupně sjednocuje s jeho rezonanční strukturou a začíná chápat jeho fungování zevnitř. Jo, právě tady z tohoto důvodu jejich děti, jestli tak mohu nazvat, dám do uvozovky, netráví první období života klasickou výukou. Místo toho jsou přítomní práci starších členů společnosti. Sledují jejich činnost a učí se prostřednictvím rezonance s jejich mentálními procesy. Teprve mnohem později začínají samostatně vytvářet vlastní interpretace získaných zkušeností. Další výraznou vlastností jejich psychiky je mimořádně nízká efektivita. Neznamená to, že by byli bez emocí. Afektivita. Jo? Takže mimořádně nízká afektivita. Což tedy samozřejmě neznamená, že by byli bez emocí. Jejich emocionální život je však mnohem klidnější a méně proměnlivější než u lidí. Prudké výkyvy nálad, impulzivní reakce nebo nekontrolované projevy hněvu jsou v jejich společnosti prostě neznámé. Ne proto, že by byly zakázány, ale protože samotná struktura jejich vědomí vytváří velmi stabilní psychickou rovnováhu. Asi největší pozornost si myslím, že si zaslouží jejich vnímání času. Tady vnitřní prstenec používá termín nelineární mentální kontinuita, což představuje jednu z nejhlubších myšlenek týkající se civilizace Svartalfár. Svartalfár nechápou čas jako jednosměrný proud, který plyne z minulosti do budoucnosti. Vnímají jej spíše jako rozsáhlou krajinu, ve které různé události vytváří síť vzájemných vazeb. No, oni se nepohybují libovolně časem. Spíše to znamená, že při rozhodování současně zohledňují velmi vzdálené důsledky jednotlivých událostí. Jejich mysl přirozeně vytváří mnoho možných scénářů budoucnosti a neustále porovnává její vzájemnou rezonanci. No. Člověk často reaguje na to, co se děje právě teď. Svartalfár reaguje na strukturu procesu jako celku. No a právě tato schopnost ve velké míře osvětluje jejich mimořádnou trpělivost. Události, které lidé považují za naléhavé, jsou z jejich pohledu pouze nepatrnou fluktuací mnohem rozsáhlejšího systému. Proto Svartalfár téměř nikdy nejednají okamžitě. Nejprve vyčkávají, až se ukáže skutečný směr vývoje rezonančního pole. A jejich paměť funguje také odlišně od člověka. Neuchovává jednotlivé vzpomínky jako izolované obrazy. Každá nová zkušenost je okamžitě začleněna do celé sítě předchozích poznatků. Vzpomínky proto netvoří chronologický archiv, ale živou strukturu, která se neustále přeuspořádává podle nově získaných souvislostí. Minulost není neměnná. Mění se způsob, jakým je interpretována. A pozoruhodný je vztah Svartalfár k tichu. Zatímco člověk víceméně chápe ticho jako nepřítomnost zvuku nebo komunikace, Svartalfár považují ticho za stav maximální datové citlivosti, právě během úplného sklidnění mysli vzniká nejhlubší míra porozumění. Mnohé jejich rozhodovací procesy proto probíhají v naprostém mlčení. A nejde o meditaci v lidském smyslu slova. Nýbrž o vědomé naladění na rezonanční strukturu problému. Čili souhrnem lze jejich psychiku charakterizovat jako mimořádně plastickou, avšak současně hluboce stabilní. Dokáže se přizpůsobovat novým podmínkám, aniž by ztrácela vlastní identitu. A právě tady tato kombinace adaptability a vnitřního klidu představuje jeden z nejcharakterističtějších rysů celé civilizace. Pojďme se podívat na jejich životní principy. To je také velice zajímavá věc. O filozofii jsme už se bavili. Životní filozofie Svartalfár není tvořena soustavou přikázání ani morálních pravidel. Je založena na několika základních principech, které podle jejich přesvědčení vyplývají přímo ze struktury samotné existence. A tyto principy nejsou vnucovány autoritou. Každý člen společnosti k nim dospívá postupným poznáváním hlubších rezonančních zákonitostí reality. Jeden z prvních principů a asi nejznámější zní: stín není zlo, je branou. Tento výrok shrnuje jejich pohled na neznámé. Člověk má přirozenou tendenci obávat se toho, co nevidí, nebo čemu nerozumí. Svartalfár oproti tomu považují neznámé za nezbytnou součást každého poznání. Každý nový objev vzniká vstupem do oblasti, která byla dosud zahalena symbolickým stínem. Stín proto není překážkou poznání, ale jeho počátkem. Tak mě zaujal další princip, který zní: ticho představuje nejvyšší formu síly. V kultuře Svartalfár neznamená moc, schopnost prosadit vlastní vůli, ale schopnost zachovat vnitřní rovnováhu i uprostřed největších změn. Bytost, která dokáže zůstat klidná, je podle jejich filozofie mnohem mocnější než ta, která reaguje impulzivně. Třetím principem, který mě zaujal, je myšlenka, že skrytost není slabostí, ale formou poznání. O čem to je? Ne všechno, co je cenné, musí být viditelné. Naopak nejhlubší zákonitosti vesmíru často působí zcela nenápadně. Stejně jako gravitaci nevidíme, a přesto formuje celý kosmos. Tak mohou být i nejvýznamnější, procesy prostě probíhat bez okázalých projevů. Svartalfár nikdy neusilují o slávu ani uznání. Jejich práce má smysl sama o sobě. A pak si vzpomínám ještě na další jejich velký princip. Rezonance s hlubokými vrstvami planety. Země pro ně není pouze nebeským tělesem nebo kosmickým tělesem, ale živým systémem nesoucím vlastní datovou kontinuitu. A péče o tuto kontinuitu představuje nejvyšší duchovní cestu jejich civilizace. Neuctívají planetu jako božstvo, ale chápou ji jako partnera, jehož dlouhodobá stabilita umožňuje existenci všech ostatních forem života. No a máme tu mimozemské civilizace. Potenciální kontakt Svartalfár s mimozemskými civilizacemi. Jde o jeden z nejméně známých aspektů Svartalfár. A tyto aspekty se týkají jejich možných kontaktů s inteligencemi mimo tuto planetu. Na rozdíl od Deros, kteří navazují spolupráci především na technologické úrovni, nebo některých jiných biologických civilizací zaměřených na genetické programy. Kontakty u Svartalfár jsou založeny téměř výhradně na výměně poznání o samotné struktuře vědomí, prostoru a rezonance. Je příznačné, že ve většině tradic nejsou označováni za cestovatele mezi hvězdami. Oni necestují běžným fyzickým způsobem. Místo toho vytváří rezonanční spojení mezi různými oblastmi této galaxie prostřednictvím hlubokých datových struktur, které podle jejich kosmologie prostupují celý vesmír. Pokud dvě civilizace, dvě anebo více civilizací, se dokážou naladit na své vědomí, nebo dokáží naladit své vědomí tak, na stejnou rezonanční frekvenci, vzdálenost mezi nimi přestává hrát rozhodující roli. No, to je velice pozoruhodná myšlenka. A tento způsob komunikace se významně liší od klasické představy kosmických plavidel překonávajících mezihvězdné vzdálenosti. Svartalfár nepřemisťují hmotu, ale propojují datová pole. Z jejich pohledu není vesmír souborem oddělených míst. Je jedinou propojenou sítí, ve které lze navázat kontakt tam, kde vznikne dostatečná rezonanční shoda, synergie, koherence. A právě tímto způsobem jsou v některých ezoterických systémech spojování s inteligencemi označovanými jako takzvané temné spektrum galaxie. Ale opět je tu nesmírně důležité zdůraznit, že výraz temné zde neznamená opět morální hodnocení. Označuje oblasti existence, jejichž fyzikální nebo datové informační vlastnosti jsou lidské civilizaci dosud prakticky neznámé. První skupinou jsou takzvaní nokturiané. Jejíž domov je kladen ne jeden, ale mnoho domovských planet je kladeno do souhvězdí Persea. Exokosmologie je popisuje Nokturiány jako civilizaci specializovanou na studium gravitačních struktur a hlubokých energetických polí galaxií. Jejich zájem nesměřuje k biologickému životu, ale k dlouhodobému vývoji samotných kosmických struktur. A právě tady nachází společnou řeč ze Svartalfár. Jejíž vlastní filozofie je rovněž zaměřena na stabilitu velkých datových systémů. Další civilizační skupinou jsou takzvaní v uvozovce temní archiváři. A opět zde to temné neznačuje ty temní negativní. Ano. O temných archivářích víme, že jde o soubor poměrně značného typu různých humanoidních civilizací, které jsou rozprostřeny od třetí přes pátou až do sedmé dimenze v oblasti kulové hvězdokupy M13. A opět nejde o archiváře v nějakém lidském slova smyslu. Oni uchovávají, nebo jinak to řeknu, oni neuchovávají jednotlivá data, ale rezonanční otisky vývoje jiných civilizací napříč galaktickou historií. Každá vyspělá kultura po sobě zanechává charakteristickou datovou stopu, která přetrvává dlouho po jejím zániku. Úlohou těchto archivářů v uvozovce nebo ta jejich úloha nespočívá do těchto procesů, řekl bych, zasahovat, ale zachovávat jejich integritu. A Svartalfár jsou jednou z mála známých inteligencí, která je schopna s těmito strukturami přímo komunikovat. A pak je tu další skupina, kterou bych chtěl zmínit, jež je experimentálně pracovně vnitřním prstencem označena jako inteligence mezidimenzionální temné energie. Inteligence mezidimenzionální temné energie. Hovoříme o entitách, které nejsou vnímány jako organismy, ani jako klasické vědomé entity, bytosti. Spíše představují velmi rozsáhlé, samoorganizující se datové systémy, existující v prostředích, která neleží ani v běžném klasickém prostoru a ani v klasickém čase. Bohužel pro lidské myšlení je velmi obtížné si podobnou formu existence vůbec představit. V některých tradicích jsou přirovnávány k oceánům vědomí, ze kterých se mohou dočasně vydělovat jednotlivé inteligenční struktury. A právě tady se nachází nejhlubší kořeny filozofie Svartalfár. Jejich důraz na ticho, rezonanci a neprojevený potenciál nevychází pouze z pozorování Země, ale z dlouhodobého kontaktu s inteligencemi, které existují v oblastech, kde ještě nedošlo k plnému oddělení prostoru, času a hmoty. A samotné spojení s těmito civilizacemi probíhá, jak už jsem naznačil, prostřednictvím specifických rezonančních uzlů hluboko pod zemskou kůrou. Jo? Staré legendy, mýty, mytologie je označují jako jeskyně portály. Ale nejde o portály ve smyslu otevřených brán nebo klasických portálů. Takže přesněji bychom měli hovořit o oblastech mimořádně vysoké datové koherence, soudržnosti. A v těchto místech dochází lokálně k změnám vlastnostem prostoru natolik, že umožňují navázání kontaktu s podobnými strukturami nacházejícími se v jiných částech této galaxie. Pavlíku?
1: Mm-hmm. Máme tu telefon totiž, takže jestli mohu.
2: Dobrý večer.
1: Tak prosím, můžete, ano. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu posluchačka Andrea. Já vás oba zdravím, omlouvám se za přerušení, ale chtěla bych vám říct, že teda povídání o podzemních civilizacích je velice zajímavé a jenom bych chtěla poprosit, na konci minulého pořadu, když byla civilizace Déros, tak pan Chvátal sliboval, že ještě bude dokončovat, že probere každodenní život a vzdělávání, reprodukci. Tak jestli, pokud ne dnes, jestli třeba příště by tady to mohlo ještě do toho programu zařadit.
0: Mm-hmm. Určitě, já jsem měl za to, že jsme Déros, přiznám se tedy, že jsme Déros probrali v celku, ale ukazuje se, že nikoliv. Mm-hmm. Takže teď si trošku nepamatuji, kde jsme skončili u těch Déros, v jakém segmentu, ale já se to pokusím nějak nalézt a dokončím příště. Uh-huh. A děkuji za upozornění.
2: To by bylo skvělé. Já teda ještě bych se vás zeptala, mě by docela zajímalo, jestli každá ta civilizace žije jako kdyby odděleně, jako když to řeknu v uvozovkách, ve své vlastní bublině, anebo jako jestli se to nějak promíchává.
1: Prolíná.
0: Neprolíná se to takovým způsobem, jako se třeba prolínají tady u naší lidské civilizace jednotlivé národy na povrchu. Každá si žije ve svém vývoji, funguje samostatně, solitérně, ale to propojení probíhá na bázi komunikace, výměny dat, výměny informací, případně výměny technologií, ano. Takže ty kontakty tam jsou, ale ne tak prolínající se.
2: A ani jako v rámci jednotlivců, třeba, že by, teď řeknu, opravdu přirovnám to jako k nám, že by se třeba jeden z jedné civilizace zamiloval do druhého z druhé civilizace. Že
0: Ne. Jejich kořeny původu jsou natolik odlišné, včetně jejich mechanismů fungování a stavby těla, že to prostě dost dobře ani není možné.
2: Dobře, tak jo, tak vám moc krát děkuju za odpověď a mějte se pěkně. Pěkný večer přeju.
0: Taky. Ano, díky. Tak já jenom dokončím závěr pár odstavců. Se sumář, jo. Sartalfar dokončíme v celku. Ve srovnání s ostatními intraterestickými kulturami zaujímají Svartalfar zcela výjimečné postavení. Nejsou staviteli, válečníky ani technologickými inženýry, jak již nyní víme. Nepředstavují biologickou evoluci ani technokratickou společnost. Jejich skutečnou doménou je samotná architektura vztahu mezi vědomím, informací a strukturou reality. Celá jejich civilizace je postavena na jednoduché, ale hluboké myšlence. Vesmír není tvořen objekty, ale rezonancemi. Hmota, energie, prostor, čas i vědomí jsou pouze různými projevy jediného univerzálního procesu, který se neustále přeskupuje do nových konfigurací. A z tohoto pohledu nejsou nejdůležitější jednotlivé události, ale vztahy, které mezi nimi vznikají. A právě proto Svartalfar neusilují o vládu nad jinými civilizacemi. Moc sama o sobě pro ně nepředstavuje hodnotu. Každý pokus násilně měnit přirozenou rezonanci systému totiž podle jejich přesvědčení vytváří nové nerovnováhy, které se dříve či později projeví v jiných částech reality. A skutečná síla nespočívá v ovládání světa, ale ve schopnosti porozumět jeho nejhlubším zákonitostem. Z pohledu nás, lidských bytostí, Svartalfar mohou působit tajemně, možná odtažitě nebo dokonce znepokojivě. Jejich ticho bývá zaměňováno za chlad, jejich skrytost za nepřátelství a jejich spojení s temnotou za symbol zla. Ve skutečnosti však představují zcela odlišný způsob existence, který není založen na konfliktu mezi světlem a tmou, ale na pochopení jejich vzájemné neoddělitelnosti. A v rámci této myšlenky, nebo těchto myšlenek, se Svartalfar stávají symbolem jedné důležité teze. A to, že nejhlubší vrstvy reality nemusí být vždy nejjasněji osvětleny. Stejně jako semínko klíčí v temné půdě, stejně jako se hvězdy rodí v temných molekulárních mračnech a stejně jako lidské poznání často vzniká z období nejistoty, i stín může představovat prostor, z něho se rodí nové porozumění. Proto jejich nejvyšší moudrost není vyjádřena složitou filozofií ani technickým učením, ale jedinou větou, která prostupuje celou jejich kulturou. Nehledej světlo. Nauč se rozumět tomu, z čeho světlo vzniká. A tady tím bych zakončil dnešní výklad, dnešní povídání.
1: Tak to je výborný. To vyšlo akorát, protože máme rovných 23 hodin a do dneska tě to vyšlo teda úplně geniálně. Já musím samozřejmě na závěr ještě uvést kalendárium, Dnes bude repríza velkého červencového kalendária věnované Jiřímu Nepraktovi, klavíristovi Jiřímu Brabcovi a

Vážení posluchači, vítejte u reprízy velkého 90-minutového červencového kalendária, ovšem z roku 2024, takže si ke každému datu připočtěte dvojku. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

Slobodný vysílač, Svobodný vysílač. Kalendárium červenec. První narozeninové výročí červencového kalendária patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let.

Beráče a pochopitelně Jaroslav Ježek. Rovněž 2. července by oslavil československý zpěvák Valdemar Matuška 92 let.

Tři jména mi při této skladbě, která se jmenuje Express, od country beatu Jiřího Brabce, vyvstanou vždycky na mysli. Jerry Lee Lewis, Libby.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka. Co však dodat k tomuto spisovateli, tolik proslulému, s tak bohatou inspirací? S životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda Berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 Franze vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve Středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Dalším oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mě opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: Voda čoma drží nad vodou. Jak básníci čekají na zázrak. Zločin v Polné. Anglické jahody. Návštěva staré dámy. Je třeba zabít Sekala. Řecké pašije. Bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík. Jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že by se měl staré divadlo.
2: Staré divadlo staré se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadlech a přišli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romeo a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, já nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost. To by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hanbou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem, bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem, jenž oslavil 9. července 81 let.
3: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kit Ory, hrával s Edmundem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu.
4: Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový vyčítky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil.
3: Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cíl Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka dvě jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě tři, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, a vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi dvě čísla, abych byl dokonalý Ringo.
5: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
6: Život, profese, budoucnost.
5: A jaká je budoucnost? Naděje,
6: budoucnost nevypadá dobře.
5: To, tak to jsme zase ale zpátky.
6: Ano, ale nejsou to osobní spory. Helejte, všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
5: To je pravda.
6: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama, kupčení s hlasama. Hmm. Když tohle, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou, někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na žižkapérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
5: To nás čeká, to asi ano, to čeká i vás ostatně.
6: No, já už se klidím z cesty, já už jsem, mě je 80 let, až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
5: Jakože mi to bude jedno.
6: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Hmm. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářená kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
5: Chápu.
6: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, děkuji. Prostě jste úspěšný. Hmm. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
5: Asi ne, ale tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

0: Oblíbený kreslíř Jiří Winter Neprakta v pátek 12. července by oslavil sté narozeniny.
1: Co znamená Neprakta?
2: No tak to znamenalo firmu vlastně, protože my jsme začínali v roce 48 to dělat a tehdy byla móda, když se rušily soukromé obchody a byla móda všelijakých podniků, družstevních a státních a podobně, tak se jmenovali všelijak na Amas, na Druča, Vodotech, na Chemodroga.
3: Vždycky
2: to končilo na A, byl to takový paskvil, ale přesto se ve všech novinách zdůrazňovalo, jak je to praktické. A my tedy s kamarádem, protože jsme produkovali věc, teda vtipy, které nikdo nechtěl, to byla opravdu tehdy velice nepraktická činnost, protože se říkalo, co ten vtip říká dvouletce nebo později pětiletce. A když jí neříkal nic, tak to nikdo nechtěl. Čili úplně automaticky vzniklo to slovo jako další firma po těch všech praktických firmách vznikla tedy firma Neprakta, ale já už dneska na to slyším jako na jméno.
0: Před 152 lety, rovněž 12. července, se narodil prezident dr. Emil Hácha.

0: Nepoměrně trýznivěji než sedět v hledišti Národního divadla při čtení Anticharty muselo být člověku posazenému na zrádcovský trůn, aniž by se mohl bránit, obhájit, a kteréžto okolnosti a pohnutky nikdy plně neuzříme. I když prizmatem dnešní doby začínáme snad rozumět lépe jeho duši politika, právníka, překladatele, básníka.
1: Tušíš ty za pozdních večerů, že touhy mé chvějí se v éteru, v tajná, že tisknou tě obětí a k ňadrům ti po celý doletí? Takto se básník Hácha vyznává z milostné touhy v později anonymně vydané sbírce Omily a přeludy. Jeho láskyplný vztah k manželce Marii, požehnaný i dcerou Miladou provdanou Hrádlovou, byl Emilu Háchovi nejen námětem pro poezii, ale i zdrojem pevného rodinného zázemí, ze kterého se mohla v oné dlouhé a úspěšné životní etapě plně rozvíjet.
0: A takto, když se kyvadlo pohne, se s milovanou manželkou loučí.
1: Bez ní jsou sítě mé všechny zas pusté a prázdné. Z čarovné pohádky smutek a stesk mi jen zbyl. Tesklivá vzpomínka vadne a vadne. Životem unaven nemám již útěšný cíl.
2: Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života.
3: Jasně, Emil Hácha mohl nepodepsat, mohl demonstrativně spáchat sebevraždu, mohl smačkat papír, který mu Hitler předložil k podpisu, a nechat se, nevím, zastřelit nebo nechat si píchnout nějakou injekci a už se neprobudit. Asi by to na chodu dějin, těch velkých dějin, změnilo málo co, protože nacisté by si při svém propagandistickém umění vymysleli nějakou legendu, která by se jim hodila. Hácha vždy tvrdil, že papír, který podepsal, že neměl žádnou cenu. No samozřejmě, právník ví, že žádný prezident nemůže odevzdat území svého státu někomu jinému, že to je naprostý nesmysl, absurdita. Ale v tu chvíli tohle právní uvažování nemělo žádný smysl. A nemělo by prostě ani smysl to nepodepsat. Hitler byl rozhodnutý.
0: Herci jednoho vinohradského divadla nastudovali o doktorovi Emilu Háchovi divadelní hru.
1: Po repríze inscenace Emil, čili o Háchovi, se chystá slavnostní odhalení pamětní desky.
4: Nestojím o chvalospěvy Bysty náměstí, říká nebo spíše zpívá se v textu inscenace. My jsme se přesto rozhodli pro dvůr doktora Emila Háchy. Pod vlivem silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení této autorské inscenace, jsme se rozhodli pojmenovat prostranství před divadlem D21 dvůr doktora Emila Háchy. Proč? Protože kdekdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí, jen Emil Hácha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano, lze namítnout, že se jedná o rozporuplnou postavu soudobých českých dějin, ale zcela jistě si tento prezident lidskosti nezaslouží jednostranou a zjednodušující nálepku kolaborant. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců.
3: Já mám pocit, že to téma Emila Háchy se tak od těch 90. let pomalu dostává do té veřejné debaty. Možná je to právě tím, že už tedy opravdu jsme dost dlouho potom v roce 89, dokdy byl vykreslován jako jednoznačně záporná osobnost. A možná je tedy na čase akceptovat ta několika letá zkoumání historiků a uvědomit si, že tady byl prezident v nesmírně složité době, kterou si samozřejmě nepřejeme, aby se jakkoliv vrátila, byť už i teď si umíme představit, že něco takového by zase mohlo nastat. A že ten člověk dělal, co bylo v jeho silách, za činy, které se nám nelíbí, určitě nemá být chválen, ale za činy, které udělal a které pomohly, si zaslouží naši úctu.
5: Drazí spoluobčany, mezi cestou života a cestou smrti rozhodne někdy jen malý okamžik.
0: Devadesát osm roků by 12. července oslavila zpěvačka Vlasta Průchová, když její syn Jan Hamr v roce 1968 odešel do emigrace. Stala se pro režim nepohodlnou, nesměla dále nahrávat, vrátit do studia se mohla až v roce 1992. V 50. a v 60. letech byla průkopnící českého jazzového repertoáru, ale věnovala se i populární písni, kromě Milana Chladila, Evy Pilarové, později třeba Emila Viklického, spolupracovala též s Karlem Gottem, se kterým v roce 1962 naspívala tuhle píseň.

U Karla Gotta ještě zůstaneme. V neděli 14. července by se dožil 85 let. Už jako dítě zažil hrůzy druhé světové války při výbuších, ale sudičky mu zdá se přiřkly dlouhý, úspěšný osud. Často v nelehkých podmínkách bývá mu vyčítána jeho účast na Antichartě, již méně se ví o tom, že podporoval ovšem skrytu samotné chartisty. Zajímavý je například jeho rozhovor v knize Jak to vidí Gott, rozhovor na lodi s Rostislavem Sarvašem, který ukazuje, že Gott měl osobitý a celkem pronikavý vhled i do světové politiky. Co dodat? Snad jen malý průnik mistrovými písněmi.

velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka. Oh yeah.

0: Díky, mistře, a červencová narozeninová výročí pokračují.
1: 13. července by se 87 let dožila

0: přece se nebojíš.
1: Nebál se a brzo už zase skákal přes kaluže. V 70 let se v 18. července dožil zpívající právník Ivo Jahelka. Ten začal se svojí písničkářskou tvorbou již před převratem. V 80. letech mimo jiné v malostranském Rubínu v pořadech Mirka Kovaříka. My si poslechneme písničku, no jak jinak než o spravedlnosti a svobodě, kterou nám práva, nařízení, pravidla a soudci prý mají zaručit. I když už v roce 1839 Louis Blanc pravil, právo to je fata morgana, kterou je klamán a držen pohromadě zneužívaný lid.
2: Vážení přáteli, přesto všechno, co jsme tady dneska vyslechli, tak musím konstatovat, že ten život, zvlášť v soudních sních, není zdaleka tak veselý, jak by se možná mohlo z tohoto semináře zdát. Žijeme ve světě, který je plný zákonů, vyhlášek, směrnic, věstníků, všude je psáno, co smíme a hlavně co nesmíme. A je toho tolik, že si myslím, že nikdo z nás se v tom nemůže prostě orientovat a nikdo z nás není schopen všem těm příkazům a zákazům nějak vyhovět. Ale přesto si myslím, že bude záležet hlavně na tom, jak se k sobě budeme chovat, tak často se u toho soudu budeme potkávat. A já bych vám popřál, jako se třeba přeje k novému roku nebo k Vánocům, tak bych popřál vám i sobě a nám všem, aby se nám splnilo třeba to, co bude v té poslední písničce.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Dotaz. Jak se vám spolupracovalo a hrálo se Štěpánem Smetáčkem? Skvěle. Ikona, legenda, vzor, vkusný chlap s jednoznačným názorem a silnou energií. Jsem rád, že jsem mohl alespoň pár let hudebně vyrůstat po jeho boku. David Lanštov, bubeník a producent.
1: A tak tedy 24. červencem 53.
0: Bubeník Štěpán Smetáček je takovým, odvážím se to říci, až exotem,
1: možná spíše matadorem
0: mezi hudebníky, neboť pokusit se vyjmenovat kapely, jejichž byl členem anebo se kterými spolupracoval, je nad síly smrtelníka. Nicméně aspoň ty klíčové, Řetěz, Arakain, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Miloš Dodo Doležal, Lucie, Pusa, Krausberry, Panika, Ivan Hlas, jeho solový projekt New Orchestra of Dreams, Druhá tráva, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, Žentour, NTS, Aleš Brichta, projekt Zemětřesení, momentálně například skupina Grabner a následují ne tři, ale čtyři tečky. Pochází z muzikantské rodiny, jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček významná, možná ústřední, osobnost českého jazzového tradicionálu. Štěpán dnes žije na venkově se svojí rodinou, hodně učí, dovede rozeznat, co by mistr svého oboru, dobrého a vynikajícího bubeníka.
2: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
3: Mohl tam být dokoliv jiný.
0: Ano. Asi něco bude narčení, že kapela je tak dobrá, jak dobrého má bubeníka. Ale bubnovat a přitom respektovat skladbu umí pravda jen někteří. Poslechneme si jednu méně známou, kde Štěpán doprovází Lenku Dusilovou na albu Spatřit světlo světa a kde je také autorem hudby. Píseň vznikla v době velkých pražských potop, tuším v roce 2002. A jmenuje se So In Love.

S naším hudebníkem se rozloučíme skladbou, kdy Štěpán hraje mimo jiné i na vibrafon. A pozor, jeho texty obsahují nejen ironii, ale různé jinotaje.

27. července oslavil 62 let Janek Ledecký. Již v 80. letech s Janem Černým založili skupinu Žentour a jejich sága se line dějinami českého rock a popu až do roku 2014, tedy co se nahrávání týče, kdy vydali poslední album 007, ze kterého si poslechneme písničku V příštím životě, na které shodou okolností bubnuje Štěpán Smetáček. Je dobré podotknout, že Janek Ledecký napsal několik velmi úspěšných muzikálů a kdybyste se náhodou někdy dostali k videozáznamu představení Festival v Damůze, tak tam je vidět i slyšet, že Janek byl také obstojný sólový hráč na kytaru. Ale nyní zpět V příštím životě.

0: Výběr červencových narozeninových výročí se pomalinku chýlí. Poslední oslavenec se nám svěří, jak a kdy ho okouzlila muzika. A od mikrofonu se rozloučí Michal Kyselka, těším se příště. Mám to celý v neprostupný mlze, ale pokusím se taky trochu přiblížit svoji cestu. Měl jsem jednoho kámoše mimo školu, se kterým jsme hráli házenou a s ním jsme objevovali americký rap. Jmenoval se Honza S. a byli jsme nerozlučná dvojka. Dokonce jsme ještě na základce chtěli uzavřít pokrevní bratrství s rezivělou rybičkou ve stylu Winnetoua a Old Shatterhanda. Ještě, že jsme si to rozmysleli. Když se nám později do ruky dostal Wu-Tang, změnilo nám to život. Tato slova napsal Rajek aka Žilmoc aka Petr Žilák, český rapper, kterého možno znát i z desek druhé jakosti či divokého západu, jenž 28. července oslavil 41. narozeniny. Takže mlaďoch momentálně pracuje na vinilu s názvem Gorol. My si poslechneme ústřední píseň se stejným názvem. Gorol je etnikum v Beskydech. Zajímavé na Žilmocově tvorbě, ke které hudbu skládá Jan Černý, je spojení tohoto tradičně urbanistického stylu svým spojením s přírodou, beskydskou přírodou, určitým klidem, filozofií a atmosférou, kterou toto prostředí přináší.
1: Tam na konci světa, kde zastavil si čas, na kopce ukryl první smích.

0: Přátelé, 700, co vás tady hned za začátku, tak jste viděli odpočítávání, vy další uvidíte až teďkon. Bývá tam zpoždění až 1 minuta, to bohužel neovlivníme. Kamaráde, já tě zase vítám po druhé už červenci, ale po 3 týdnech, takže máme si hodně co povídat. Koukám, že jsi doma, že nejsi v Chorvatsku, jako jsi teďkon býval. Koukal jsem na ta tvá vysílání, moc pěkný, musím říci, že jsi to glosoval. No a my začneme, přátelé, pozitivně, protože já se tě zeptám, kamaráde, co za ty 3 týdny Poslanecká sněmovna i s tebou udělala dobrého pro lidi, pro občany? Co se schválilo? Hele, tady se baví všichni o Turkovi a to necháme jako na okraji úplně. Pojďme se bavit opravdu o důležitých věcech, protože já rovnou nastřelím jednu. Mně se třeba nelíbí, že se tam nedostaly ty poplatky České televize a že se to posunulo až na září. To je podle mě velká chyba. Ale nechám to na tobě, ty nám to vysvětlíš. Pověz taky něco, ať máme jak něco pozitivního.
1: Vysvětlím rád. Samozřejmě, pokud by se tam dali poplatky České televize, tak oni by to zablokovali, zaobstruovali a neudělalo by se nic jiného. To je jeden jediný důvod. Není to o tom, že bychom se toho báli, že bychom to nechtěli, ale my jsme tam měli třetí čtení stavebního zákona, služebního zákona, fakt jako důležité věci, které bylo nezbytné projít, aby ten stát mohl začít fungovat, nejenom ten stát, ale aby lidi mohli taky začít stavět v téhle zemi. Po tom, co tady předved Bartoš s digitalizací stavebního řízení, tak se úplně zastavili jakýkoliv nový projekty a ten nový stavební zákon, byť už jsem to komentoval, říkal jsem, že není perfektní, nemůže být žádný zákon perfektní, nikdo neumí udělat perfektní zákon, to znamená, jakmile se dovede do praxe, tak se tam určitě zjistí, že jsou tam nějaké věci, které je potřeba upravit a znovelizovat, ale každopádně to zjednoduší to stavební řízení, což je úplně to nejdůležitější. Víš, kdyby bylo jako na mě, tak teď se bavíme o nějakém jako pořadí těch zákonů, tak jak je tam budeš dávat. Jo. A ono je to nesmírně důležitá věc, protože tím, jak je ten legislativní proces dlouhý, tak to, co čemu dáš prioritu, má jaksi má ten efekt, že se schválí daleko rychleji, než to, co někam odsuneš. A kdyby bylo na mě, tak já bych si tyhle ty věci v úvozovkách lidově řečeno vyžral hned na začátku a pak už prostě se snažil ty zákony schvalovat, protože oni dneska o té České televizi mluví na každý schůzi, na každý schůzi. Takže já, kdybych byl ten, kdo to určuje, tak úplně první bych dal, byť to pro lidi bude znít jako, že si chceme řešit naše věci, ale není to tak, tak úplně první bych dal nový jednací řád. Tak, abych zamezil těm obstrukcím. A v momentě, kdybych zastavil tím novým jednacím řádem ty hodiny a desítky hodin těch obstrukcí, tak pak bych začal dávat Českou televizi, FARA a další věci. To znamená zákony, u kterých vím, že oni by tam do noci mluvili a střídali by se u toho mikrofonu a neschválili by jsme vůbec nic. Takže já, kdybych to určoval, tak nejdřív udělám nový jednací řád, kam řeknu prostě zkrácení doby pro veškeré projevy a tak dále a tak dále. Oni tam melou hodiny, nikdo to neposlouchá a vlastně nikoho to nezajímá. A jakmile bych si zefektivnil ten jednací řád, tak bych tam poslal hned tyhle ty bomby, jako je FARA prostě proti politickým neziskovkám a změna financování České televize, aby ty věci už prošly a oni je nemohli obstruovat. Ale je to vždycky složitý, protože se vyjednává mezi koalicí a opozicí, aby se aspoň něco schválilo, aby tam nebyly úplně ty nejšílenější obstrukce. Takže ty věci jdou jako přes nějakou snahu se na něčem dohodnout. Já mám jinou povahu. Jo. Někdo je konsenzuální, chce se s tou opozicí domluvit, já bych to válcoval, protože prostě s nima se domluvit na něčem nedá a oni budou vždycky za každou cenu se budou snažit tam házet nám do toho vidle a jako hledat jakýkoliv dohody. První dohoda byla, že se jim teda zvolí místopředseda sněmovny Skopeček, ten tam sliboval, jak už bude hodnej a jak nám nebude nadávat do všech možných kolaborantů a fašistů, já nevím co, a hned večer televizi. Už do toho šel. Takže já prostě jim nevěřím, já jsem taky člověk, který se rád dohaduje, ale první, s kým se můžeš dohodnout, je s lidma, kteří se chtějí dohodnout a kteří ctějí nějaký pravidla. A s lidma, který prostě nectí podanou ruku a který v momentě, kdy na čemkoliv se dohodneš, tak to za 2 minuty neplatí, tak s nima nemá cenu se dohadovat. Ty musíš prostě převálcovat. I za cenu toho, že to bude bolet a že bude na Letný každý týden nějaká demonstrace. Ale mně je to v podstatě jedno, prostě na Seznamu nás budou pořád řešit a vytahovat na nás kauzy. Minář ten si vymyslí cokoliv, prostě, aby mohl jít na Letnou, protože z toho žije. A, takže jako realita je taková, že se toho nemá cenu bát a je potřeba to válcovat. Naopak si myslím, že jestli lidi z něčeho budou naštvaný a znechucený, tak to nebude z toho, že něco děláme, ale z toho, že něco neděláme. A tudíž já bych jako byl daleko ještě ráznější a razantnější, ale tak každý má jinou povahu.
0: Jak tady píší správně někteří lidé, tak ono to působí hrozně měkce. Ono se to těžko vysvětluje někomu, kdo v té poslanecké sněmovně nikdy nebyl. Já jsem tam přece jenom 6 let pracoval, takže znám ty legislativní procesy, 3 čtení, zrychlení a tak dále, jak se to dá udělat, jak se to dá zablokovat, jak se vyhlašují pauzy. Nejlíp v tomhle to uměl bezkonkurenčně Mirek Kalousek, to byla absolutní špička. Tento měl tak přečtený všechno, že na toho to vždycky už si člověk myslel, že už na něj vyzrál a on přišel s nějakou novinkou a pak se zjistilo, že podle jednacího řádu je to možné a tak dále. Takže to, co říká Jindra, je naprostá pravda. Já tady opravdu.
1: A ještě jenom aby to lidi pochopili. Mně to taky samozřejmě připadá hrozně měkký. Jo? To já těm lidem rozumím. Ale tam jsou třeba věci, které ty potřebuješ schválit takzvaný 90. To znamená v prvním čtení. Jo?
0: Ano.
1: Potřebuješ schválit rychle, protože předchozí vláda to zanedbala, máme tady spoustu dluhů. A když je neschválíš v té 90, tak nedostaneš peníze na Národní plán obnovy. Budou nám chybět desítky miliard. A v tom prvním čtení ty 90 stačí, když 2 kluby dají veto a neschválíš to. Jo. Takže ty, když se s nima nedohodneš, tak přesto, že máš většinu, tak oni ti to pošlou normálně do standardního procesu první, druhý, třetí čtení a seš tam prostě na 3/4 roku. A ty to potřebuješ schválit hned. To znamená, ty v některých věcech se prostě nutně potřebuješ dohodnout, abys vůbec pro tu zemi něco schválil. A oni tě vydírají a řeknou ti, tak když tam dáš Českou televizi, tak my vám budeme vetovat v té 90 úplně všechno. Takže já jako na jednu stranu tomu rozumím a chápu ten konsenzuální přístup. Neříkám, že jako nechci to tady kritizovat, jenom já říkám za sebe, moje povaha je jiná a já bych ty věci jako šel řešit změnou jednacího řádu a následně prostě už bych to valil hlava nehlava, protože prostě jinak to nejde s nima a jinak se tady budeme 4 roky jenom přešlapovat na místě.
0: Jak to dopadlo s tou změnou?
1: Jo, ta je schválená, ale za mě je to zase ještě, je to nějaký konsenzus a není to až tak jako omezující. No, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, jo, ale za mě to není až, já bych to ještě jako zpřísnil. Tam některé věci jsou, zbytečně bych řekl, pořád benevolentní. No.
0: Takže do toho vstoupily pozměňovací návrhy, jinými slovy.
1: No, ale je to už jakoby dopředu to bylo dělané jako kompromisní návrh, aby to nebylo jako too much, jo, protože samozřejmě ty lidi, kteří už tam jsou třeba, já nevím, 15-20 let, tak si uvědomují a říkají si, no my budeme zase příště v opozici třeba, jo, a zase si nechceme úplně jako podřezat větev tím jednacím řádem, že ta opozice nebude moc dělat vůbec nic, jo, takže je to za mě příliš kompromisní. Já jsem zastáncem toho, že pokud někdo dostane mandát od lidí, tak prostě 4 roky má právo vládnout a měl by mít možnost realizovat ty zákony, který chce. Jo. A ten jednací řád by to měl umožňovat, ty vládě. A v současné době je to tak, že ten jednací řád je příliš benevolentní pro opozici, který umožňuje velmi účinně obstruovat. A věř mi, že já kdyby byl v opozici a mohl tam jako předvádět 10-hodinový projevy, tak to by ze mě byly šišatý.
0: To si člověk vždycky umí představit, že na té druhé straně barikády, notabene ve chvíli, kdy ty jsi v opozici nikdy nebyl. Jo? Ty jsi měl v podstatě to štěstí jako aňáci v roce 2013, že se nakonec modlili, aby to nepřesáhlo těch 20%, což se podařilo jenom o pár desetin a v podstatě brzdila se kampaň. Já jsem u toho byl přímo, takže vím, o čem mluvím. Tam opravdu nebyli lidi, bylo to naprosto šílený a teď se do toho šlo rovnejma nohama a jako ty socani si nás teda tam vodili jak slepý koně a opravdu, než jako jsme se zberchali, tak byl rok 2016, 2017 a pak už to šlo teda ráz na ráz a Andrej Babiš se od té doby jako hodně změnil, bych řekl, a ne jako v něčem k lepšímu, ale vyměk, jo, jako tak, jak ho znám já, tak opravdu ten člověk šíleně vyměk, ono to asi přijde i věkem, jo, ale tady píšete ještě často jednu věc, vy tady píšete s tím alkoholem, to je věc, která samozřejmě tak, protože se do toho ještě píchnul jako Martin Kuba a nezapomněl tomu říci, že jako je lékař, no, sice lékařem na 0,1 úvazek, ale to je jedno, to nebudeme rozebírat, každopádně, víte co, přátelé, poslanec není v pracovně právním vztahu. To je mandát, který vlastně vzniká volbami, že si ho zvolíte, on složí přísahu a já neříkám, že má chodit nalitej do práce, to v žádném případě, ale velice těžce se tato věc vynucuje, protože on vlastně nemá standardní pracovní dobu. Takže ty jako právník, advokát by si k tomu mohl říct více, ale takhle to vidím já z té pozice jako člověka, který nějaký mandát zastupoval a jestli zastupujete zastupitelský mandát nebo poslanecký, jedno skládáte naprosto stejný slib.
1: No, já ti hned můžu říct to, že já jsem hlasoval proti tomu návrhu, protože ho považuji za čistý populismus hnutí STAN. Jedinou party, kterou jsem tam zatím viděl, tak byli Piráti a tam si myslím, že to nebyl alkohol, že to byly úplně jiné látky, které tam v tu chvíli jako hrály roli při tom veselení se, kde málem vypadli z okna, pořvávali tam zprostě na lidi, co šli kolem, neuvěřitelná ostuda. A to přesto, že kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako téměř abstinent, já opravdu jako piju velmi příležitostně a ve sněmovně zatím jsem si dal jedno malý pivo, když tam byl akce malých pivovarů český, tak jsem ochutnal jako jedno pivo, které tam měli, takže jedno malý pivo a jednou jsem si tam dal při nějaký oslavě nějakého panáka, když už byl jako konec, když už bylo po jednání. V životě jsem nešel s jedinou jako kapkou alkoholu do jednacího sálu, abych tam cokoliv jako mluvil nebo rozhodoval a přišlo by mi to jako neuvěřitelně neúctivý a neférový. Přesto jsem hlasoval proti, protože si myslím, že ad jedna, jak říkám, je to obrovský populismus a ad dva, já vůbec nevím, jak by se to vynucovalo. Poslanec má mandát daný lidem. To není, jak si ty řekl, to není žádná pracovně právní smlouva, že by mohl zaměstnavatel říct, hele, ty si tady něco porušil, tak mazej z pracoviště. Ty máš mandát, který ti dali lidi. Jo? A já si pamatuju dobu, kdy tady byl covid a kdy Volnýho s Bojkem vytahovali ze sálu, protože neměli tehdy jakoby roušku nebo nějaké ty ochranné prostředky dýchacích cest, jak se tehdy moderně říkalo, jo, ty respirátory na pusu a tak dále, a tak dále. A já kdybych tam v tu chvíli byl, tak teda bych řval úplně jak protržený, protože nikdo na světě nemá právo vyjíst poslance ze sálu. To je mandát, který ti dávají přímo lidi, ty jsi volený těma lidma, ty tam zastupuješ ty lidi, a nikdo to nemůže udělat. To znamená, i kdyby ten poslanec byl, teď řeknu, ale ožralý na káry, tak ho nikdo nemůže z toho sálu vyhodit. Je to jeho odpovědnost, voliči si to musí potom sami vyhodnotit, koho tam poslali, že tam poslali prostě člověka, kterýmu nebrání se opít a jít prostě do toho sálu něco hlasovat. Takže ten poslanec, jediný, komu skládá účty, jsou jeho voliči, nikdo jiný. Nikdo jiný. Tudíž já, když si pamatuju, jak tam toho Volného Bojka vyváděli a přišlo mi to neuvěřitelně, nejenom, že jako neúctivý a úplně nedůstojný ty sněmovny, ale především protiústavní, protože nikdo je tam nemůže odtamtud vyvíst z toho sálu. A to samý prostě platí teď. Já si vůbec nedovedu představit, že by jako předseda sněmovny, jak se tam navrhovalo, že by řekl, tak a teď tady jděte po čáře s prstem na nose nebo něco a řekl by, je, vy jste ne, tak ven ze sálu. To je prostě něco, co absolutně nemůže nikdy nastat a byl bych jako tvrdě proti tomu, aby to platilo. Takže přestože já nepiju, nikdy bych se nenapil v době, kdybych jako měl, věděl, že tam pracuju, a že mě čeká nějaké hlasování nebo jakýkoliv jednání, tak jsem hlasoval proti, protože ten zákon považuji za nedůstojný, hloupej a fakticky protiústavní, protože toho poslance z toho sálu nikdo nemá právo vykázat.
0: A trestná hmotná odpovědnost poslanců ve svěřených funkcích?
1: No tak ta je daná v současné době takhle, že je trestní odpovědnost, ta je normálně daná, je omezená imunitou. Imunita je Jednak vlastně ta absolutní, to je na projevy, to znamená, že já cokoliv tam řeknu, tak mě za to nemůžou jakoby stíhat za šíření poplašní zprávy nebo já nevím, popírání genocidy a tak dále, tak dále. To znamená, tam jsem zcela jako 100% schráněný. A pak se je takzvaná ta procesní indemnita, to znamená ta, to, co si lidi představují většinou pod tou imunitou, že když spácháš trestný čin, tak ti musí sněmovna hlasovat o tvým vydání nebo nevydání. To znamená, ty jsi trestně odpovědný, úplně normálně, ale ta sněmovna má možnost tě nevydat k tomu trestnímu stíhání. Já jsem to vysvětloval jak u Babiše, tak i u Okamury, že z mého pohledu ta procesní indemnita je správná a je správná proto, protože v České republice bohužel je trestně právní řízení velmi často zneužívaný k politickým účelům. Bohužel. Já bych byl strašně rád, kdyby právo u nás fungovalo úplně izolovaně od politiky, ale není tomu tak. Prostě proces proti Tomio Okamurovi za plakátek Migranti z dovozu je politický proces jak vystřižený z učebnice. A proto je dobře, že tam ta procesní indemnita je a že máme možnost ho ochránit před touhle zvůlí, protože tady prostě ten právní stát jako brutálně selhal. Ten plakátek není ničem trestný, to je absolutní nesmysl. A když vidíš tady soudkyni, která je schopná dát SPD 3 milionovou pokutu za plakátek, který varuje před migrací a vidíš, že týden co týden někde někoho ubodá, zavraždí a že je to migrant, tak to je prostě politický proces zcela jednoznačně. Jo? Já jedu pozítří do Chebu na soud. Soudí tam člověka za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině. Za to je souzen v České republice. Chápeš to? To je zoufalý. To je zoufalý. Nejvtipnější na tom je, že kdyby napsal to obráceně, napsal by sláva Ukrajině, popel Rusku, tak mu všichni zatleskají.
0: Přesně tak.
1: Právo tohle nemá rozlišovat. Buď to je to trestný obojí, nebo není trestný ani jedno. Tady v tom případě není trestný ani jedno. A to, že prostě ten člověk je tady dneska u soudu a je tímhletím způsobem řešený trestně právní represí, tak je ukázka, že tady ten právní stát brutálně selhává a že je trestní řízení zneužívaný k politickým účelům. A proto je dobře, že tady ta procesní exempce je. Já nechci, aby z poslanců byli nad lidi, kteří se můžou vyhnout trestnímu právu, ale zároveň nechci, aby byli pod lidi, aby jenom proto, že jsou poslanci, tak se na ně pořádal hon přes policajty a přes státní zástupce. Jo, ukážu ti, až budeme spolu, tak ti ukážu usnesení jednoho státního zástupce, nebudeš tomu věřit, co je tam prostě všechno schopný napsat. A co se týče hmotné odpovědnosti, tak já jsem přesvědčen, že ta by měla fungovat zejména u ministrů. A poslanci si je kolektivní orgán, který nějak hlasuje a schvaluje zákony. Ale ministr, který podepisuje smlouvy, který rozhodují o miliardách ze státních peněz, tak tam by podle mého názoru ta hmotně právní odpovědnost být zavedena měla.
0: No protože ano, já ti dám příklad, jo. Vem si Bartoše.
1: Jo?
0: Vy jste teď schvalovali něco, co bylo potřebné. Já teda proti tomu mám výhrady, proti tomu novému stavebnímu zákonu, poměrně jako výrazně, ale dobře. Ten člověk tady způsobil, když budu hodně při zemi, škodu tak 20 miliard. A to si myslím, že jsem jako...
1: No vyšší, to určitě vyšší.
0: 100% vyšší. A nic. A dokonce může být dál poslancem. Jo. To je ta věc, proto jsou ty lidi rozčílený, já se jim vůbec nedivím. Protože to je úplně do nebe volající. Protože on nebyl jenom poslancem. Ale on byl ministrem.
1: Ano.
0: A to je ten velký rozdíl. Jo? To znamená, tady dám zase příklad. Pojišťovna ministerstva vnitra,
1: ano.
0: Která je 3 miliardy minusu a vedení si rozdá odměny v celkové výši 64 milionů korun. No tak, jako to se mě nikdo nezlobí, ale to přece není normální tohleto.
1: Ne, není, no. Není. Tohle je věc, kdy z veřejné služby se udělala neuvěřitelná trafika. Jo, a já mě to obrovským způsobem vadí. Přijde mi to jako neskutečně neúctivý vůči lidem. Já už jsem to psal teď někde na sítě, že když vlastně Paukner zveřejnil ty poslanecké náhrady ohledně stanu a býstanu, jo, tak já tím, že jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych mohl účtovat cestovní. mohl bych si zaplatit byt v Praze, nechat proplatit. Jo? Protože prostě já nejsem zvolený za Prahu, já jsem zvolený, přestože žiju v Praze, tak jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, to znamená, měl bych plnej nárok na veškerý cestovní, to, co si paní Šebelová nechává proplácet, měl bych plnej nárok na proplácení bytu tady v Praze. Samozřejmě ani jedno se proplácet nenechává. Jo? Taky bych mohl říct, jak to říkají oni v tom stanu, když se háje proti tomu Pauknerovi, říkají, ale my jsme jenom účtovali to, na co nám, to, co nám jako zákon umožňuje. No jasně, to já bych, mě to taky ten zákon umožňuje, ale nedělám to, protože bych se cítil jako úplný idiot, promiň, jo. Kdyby si prostě v momentě, kdy bydlím v Troji, nechal prostě účtovat byt v Praze a někomu ho dával, ať si tam jako bydlí. Mně by to přišlo prostě neskutečný chucpe. Ale spousta lidí to bohužel takhle vnímá, tu politiku, jako že Klondike, jo. Tak teď tam jsem, teď musím prostě co nejvíc urvat. A samozřejmě bohužel to funguje právě u těch firm, které jsou vlastněný státem. A ono by to chtělo jako strašidelnou změnu, jako úplně zásadní kardinální změnu, překopat celý ten systém. Ale to ti teď já tady říkám, že to by mě ty lidi fakt museli dát 51% hlasů v těch volbách. Protože těch lidí, kteří jako na tom žijou, na tom parazitu, který se tam dávají ty svý známí, jo, a vědí, že tu dám někoho do dozorčí rady a tu někoho do představenstva a tu někoho tam. Těch je neskutečný množství, takže jako, já jsem říkal i v duelu s Hřibem, že tam se ptali, jak přilákáme do veřejné správy ty odborníky a ty zkušený a šikovný lidi. Já říkám, přece ten, kdo chce pracovat pro stát, tak musí počítat s tím, že si nevydělá tolik, co v soukromé sféře. Jo? Já kdybych jako si chtěl dělat peníze, tak nepůjdu dělat politiku. Nikdy. No v životě. Nikdy. To by se mě nevyplatilo. A bohužel, ale spousta lidí to takhle nevnímá a prostě, jak říkám, celý hnutí STAN vzniklo jenom jako podnikatelský projekt. Politický podnikatelský projekt. To nebylo nic jiného, jo, celou dobu. A v tuhletu chvíli, bohužel, je pořád spousta lidí tady, kteří se na to dívají a dávají jim hlasy dál. No, tak pak je tady obrovský problém. Já za sebe říkám, že jakýkoliv státní firmy by měly být prostě honorovaný zcela standardně nějakým jako rozmezí, který je daný průměrnýma platama, průměrnýma mzdama, průměrnýma odměnama a tyhle zlatý padáky, jakože 23 milionů a podobné věci, no to je,

0: to mi to nevadí. To, takhle, přátelé, my se bavíme o zákonnosti a morálce. A to bohužel jako nejde ruku v ruce. Já dám jeden příklad za všechny. Nádherně to popsal teď Andrej Danko, když byl se Šimečkou, protože to je opravdu jako to je lopata ten člověk, to jsem nezažil. Já jsem nezažil blbějšího politika, než je tenhle ten z té PSky, ten Mončičák, co údajně má Oxford. Jo. To je vidět, kam ten Oxford padl úplně na dno. Ten člověk vůbec nevěděl, jaký jsou daně, jaký je DPHčko, jaká je daň z příjmu fyzických osob. Ten člověk se dělal premiéra na Slovensku a neví tohleto. A Andrej Danko se mu tam chechtal a říká, tak vy jste si tady nechal ještě ve svých 29 letech proplácet telefon přes unijní peníze od maminky, protože se na nás kouká spousta lidí ze Slovenska, tak to je trošku ze široka. A on mu tam začal vyčítat něco, prostě nějakou dovolenou nebo to. A on říká, já, když vám teď ukážu, tak já jsem za 10 let ve firmě účtoval v průměru 500 tisíc euro ročně. 500 tisíc euro ročně. Vy si myslíte, že já jsem si pomohl politikou? A jak jsem si jako pomohl? Jo? A teď on vůbec nevěděl, co mu na to má říct, protože ty lidi, tyhle ty, to jsou úplně typický, tyhle ty progresivisti si vůbec neumí představit, že peníze vznikají z práce. Jim vůbec nevadí, že jsou tam takovýhle odměny. Jim vůbec nevadí ty dotace, že si to píšou třikrát, čtyřikrát na stejnou věc, že se ta věc ani nestala. Jo? Jim vadí, že my máme tu drzost poukazovat na to, že oni tady dělají zlodějinu. Je to to samé, a to je také otázka morálky, když admirální generál, všichni víme, o koho jde, prohlásí, ani nemrkne, ani se nezaculí, ani neucukne a prohlásí, že Petr Kolář, doktor Petr Kolář, skutečný prezident republiky, není jeho poradcem. Tak, teď jsme tam jak? Tam krásný. Dobrý? Jindro? Tak to vidíte, přátelé. Nesmíme se bavit o takovýhle tématech, to už potom vypadáváme. A Jindra úplně vypad, tak snad se nám vrátí za chvíli. No a je to. My jsme měli takové problémy už při tom připojování, přátelé, že tak, jak zamrzl teď Jindra, tak takhle jsem zamrzl já. Ale no, je zpátky.
1: Slyšíme je zpátky. Se, jo, promiň.
0: Teď, dobrý, v pohodě, to vypadalo, když tě někdo zmuchlal a hodil tě do koše, tak už jsem měl trošku obavy.
1: Ne, víš co, já budu upřímný jako vždycky, jo. Moje drahá žena přiběhla domů a tím, že má zapojený iPody, tak se prostě její AirPody přepli na můj telefon, automaticky napojili a zvuk šel jako do jejich AirPodu, takže já neslyšel vůbec nic, takže jsem to musel odpojit a tím jsem asi zamrz na chvíli, tak se nezlob.
0: Dobrý, v pohodě, takže paní pozdravuji, protože jsme si povídali teď, chudák, ta si toho vyslechla teď. takže takhle jsem jenom dal pár prostě příkladů, který mě teď napadly a je to opravdu jako otázka, podle mě ta morálka by měla jít ruku v ruce s těmi zákony. Ona někdy jde, ale pak je ten problém té vymahatelnosti toho práva a teď se teda dostaneme na to, co teda ty lidi strašně zajímá, mě to leze krkem. Já jsem na to vydal video, to video se stalo virálním, protože samozřejmě ono něco jiného je, když se o tom baví člověk, který pod tím majákem žil podstatnou část svého dospělého života. A něco jiného je, když to říká tam nějaký Ferda z televize, který o tom neví lauter vůbec nic. No a ty nám to řekneš z toho právního hlediska. To znamená Filip Turek a úplně normální dopravní nehoda, která zaplať pánbůh dopadla dobře. Zaplať pánbůh v tom Gčku seděl Filip Turek jako zkušený řidič, který to strhl. Kdyby to nestrhl, tak ta Fábie tam smetla ty lidi na té ulici. Jo, to znamená, bylo vidět, že opravdu velice rychle zareagoval, strhl to, ještě zastavil, krásně na tom chodníku vyšel ven. Jediný, co udělal špatně, co bych mu vytkl, ale není to na přestupek, nevzal si vestu. Jo, to, přátelé, tohle nikdy nedělejte. Nikdy nevycházíte z auta bez vesty, i když o sobě máte oblek, to je jedno, na ten oblek si dejte vestu, vezměte si rukavice, protože tam může být zranění, nikdy na nikoho nešahejte, nikdy bez rukavic a jděte se podívat na to místo té dopravní nehody a zjistěte, co se tam děje. Jo. Tak tolik je ode mě a teďkom povídejte.
1: No, tak já říkám, já sleduju s údivem, kolik se vyrojilo v naší zemi expertů na bezpečnost silničního provozu. To musím říct, že jich tady máme asi 10 milionů v tuhletu chvíli, to je prostě neuvěřitelný.

0: No Worden tu a Coensu. Podívej, jedna věc z hlediska právního je jasná, a to je to, že se absolutně v té debatě nerozlišuje, kdo jaksi by mohl udělat přestupek a kdo je původcem té nehody. To je naprosto zásadní věc. Jo. To znamená, může se stát nehoda, velmi často se stává nehoda tak, že oba dva ti řidiči udělají dopravní prostředek, ale jenom jeden je původce té nehody. To znamená, ten
1: Přestupek.
0: přestupek vlastně vyústil ten následek té dopravní nehody. Já jezdím po Praze velmi často a vidím neustále, jak projíždějí policisti, sanitky a hasiči a tak dále a tak dále. Snad nikdy jsem neviděl, nikdy, že by prostě to někdo pustil takovýmhle způsobem do křižovatky na červenou bez toho, aniž by přibrzdil, aniž by se rozhlídnul, aniž by cokoliv udělal. Protože přece i ten člověk, který řídí, mě můj táta vždycky, když mě učil řídit, tak říkal, musíš přemýšlet za ostatní. Jo? Aby jsi řídil dobře, musíš přemýšlet za ostatní, co ty ostatní v tu
1: Asi
0: chvíli
1: dělat.
0: prostě vnímají a vidějí. A ty, když se vžiješ do role toho Filipa a víš, že z levé strany máš jednosměrku, to znamená, že tam nemůže nic přijet. Jo? Tam z té strany nic nejezdí. To znamená, ten člověk, a já ho vůbec nechci jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajové koleje, a vlastně vylítneš do té křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ale on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, i kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky najíždět tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního
1: Přesně tak.
0: provozu. To říká
1: Přesně tak.
0: zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takových nehod. Tamhle Výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově Městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale za prvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá.
1: Já
0: Ale
1: to zdi odmeritovat.
0: za druhý, ono, když tam máš známého doktora, tak to už se jako dá s tím ledacos zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, ten dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam být nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost je jako velmi, velmi nízká. Jo. A
1: U
0: ano.
1: zbytkového alkoholu je to možný, ale většinou to
0: Jasně.
1: bývá tak, že je tam takzvaně vzestupná tendence, proto se
0: Jasně.
1: také dělá, a to je ta chyba, která tam nebyla udělaná, že se dělá opakovaně ta dechová zkouška, takže u tady toho člověka, o kterém ty hovoříš, by měla být udělaná opakovaná dechová zkouška a tam
0: Ano.
1: mívá vzestupnou tendenci. A ve chvíli, kdy opakovaná dechová zkouška má vzestupnou tendenci, protože ten alkohol, protože vy teď pijete, pijete, pijete, přestanete. Vy máte nějakou hladinu, jo? A za půl hodiny je ta hladina jiná.
2: Jasně.
1: Dosáhnete určitýho vrcholu a pak to začne klesat, až jste na nule. Ve chvíli, kdy máte zbytkový alkohol, bavíme se třeba 0,25, 0,3 a tak dále, tak vám garantuju, že na krvi, pokud jste normální konstituce, nejste nějaký vychrtlík, jo, tak na té krvi bude prakticky nula, téměř vždycky. A tady ještě doplním jednu věc. Dneska jsem četl nádherný článek, a to je přesně ta ukázka těch mainstreamových médií, kde zarytě psali o tom, jak je možné, že Turkovi neudělali test na drogy. Tak prosím pěkně, jediná povinná věc od policie je test na alkohol. Ano. Test na drogy je pouze v případě, že se těm policistům nezdáte, že se chováte jinak, než je norma, a oni vám poté můžou dát ten test na drogy. Ale není to tak, že u dopravní nehody se automaticky dělá test na drogy. To je nesmysl. To je prostě blbost. Jo? A oni na to dneska psali, jako zarytě, jak tomu rozumí ty experti, a to já úplně žasnu, sanitka a další věci, to není žádná sanitka. Prostě takhle sanitka nevypadá. To je nějaký houkavý auto, to může být klidně soukromá společnost, která má tu možnost využít toho práva, jo, ale mě napadá z hlavy třeba Bořek Bulíček u vás v Řevnici, jo, ten má soukromou záchranku, soukromou převozku a tak dále, v pohodě. Ale tohle nebylo vozidlo záchranné služby, nebylo to ani vozidlo převozové služby, nebylo to ani dovoz raněných a rodiček, nic tady z toho to nebylo. Nebyla to ani LSPP. Byla to prostě firma, která spadá pod nějaký špitál, to si klidně oni můžou zřídit jako akciovka, a ta převáží krev. Další věc. V žádném případě nešlo o ohrožení života. Kdyby šlo o ohrožení života, tak to veze záchranka. Tak to neveze ten malý autíčko. Jo, a takhle bych tady mohl pokračovat a vyjmenovávat tady prostě milion věcí. Jo. Ale jak říkám, mě zajímá to právní hledisko.
2: A já říkám, jako zase se bavíme o právu a o morálce. Jo. To znamená, ať už to vyšetřování ty dopravní nehody dopadne jakkoliv, tak já tam nevidím žádný důvod prostě pro to, proč by měl Filip jako skládat jakoukoliv funkci. Fakt nevidím prostě. Dobře, nedbalostní přestupek může se stát, může to vyústit i v dopravní nehodu, když máš nějakou smůlu. Ale přece to je pořád nedbalost, není to úmysl. Jo, já jsem to srovnával, mně prostě největší úplně drzost, že drzostí přijde. Když do 360 je pozvaný Jurečka, který tady po střelbě na filozofické fakultě lhal o tom vánočním večírku. Zaprvé ten vánoční večírek neukončil, to znamená, on tam do 4 do rána juchal, pil, poskakoval v době, kdy prostě lidi tady byli naprosto zdrcený. Já jsem viděl lidi, kteří prostě brečeli a ani se jich to netýkalo. Jo. Jaká to byla tragédie, tak on si tam prostě pařil dál. Už to je na odstoupení. A on ještě potom lhal, že se to dozvěděl až 7 večer a že okamžitě ten večírek ukončil. Ne, dozvěděl se to hned, jak se to stalo, logicky jako všichni ministři. A neukončil nic, nechal to normálně do 4 do rána proběhnout. Tak tenhle člověk prostě neodstoupí, není odvolaný tím Fialou. A pak má tu drzost se sebrat a jít prostě do 360 a říkat tam, že Turek má odstoupit. Jako chápeš to? Teď jsem to říkal ve svém živém vysílání. Já kdybych byl na místě toho Jurečky, jo, prošlo mi to taková lež, nikdy bych to neudělal, ale prošlo mi to taková lež. A teď by mě pozvali do 360, kde je téma Turek a kde je jasný, že ta opozice bude muset říkat, jako ať ho odvolají. Tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Jako pošlete tam někoho jiného, ale já tam přece nemůžu jít, teď já jsem tady udělal 100x větší průšvih než on a neodstoupil jsem. Tak přece nemůžu teď tam přijít, když já jsem lhal o střelbě na filozofické fakultě a říkat, že Turek má odstoupit po dopravní nehodě, teď budu za úplnýho idiota, tak tam pošlete někoho jiného, ne mě. Ne, on tam klidně ne a klidně to udělá. To, prostě ty lidi nemají absolutně žádnou sebereflexi. Vůbec. Nula.
1: Ne, přátelé, tady ještě píšete o panu Foldinovi, my jsme se s Jindrou dohodli už před vysíláním, že se o tom nebudeme bavit, my s ním nežijeme, my tam nejsme v té domácnosti, nám nepřísluší takovouhle věc vůbec posuzovat, ale fascinuje mě, a to tady píšete naprosto správně, že tady jeden z hlavních sponzorů a kámošů admirálního generála zabije maminku, naštěstí, to je otázka, jestli to je naštěstí, a maminka je mrtvá a on dostane pětiletou podmínku, nebo 5 let zákaz řízení a 3 letou podmínku. To už je jedno, to nehraje roli, to je slovíčkaření. Jo. Tak to mě teda fascinuje. To teda musím říct, že to mě teda naprosto fascinuje, jo, protože já vůbec nechápu, opravdu nerozumím tomu, já bych nemohl toho advokáta dělat, protože já vůbec nerozumím tady těm rozhodnutím těch soudů. To samé, já si velmi vážím pána, který zachránil gramodesky. Opravdu, pamatuju si dobu, viděl jsem s ním několik rozhovorů, kdy ryli držkou v zemi, jak říkával Karel Kryl, a zvedl to z popela, nádherně to, teď on je nejlepší pro celý svět, všichni si v České republice, všichni, co něco z hudebním průmyslu znamenají, si gramodesky nechávají dělat v České republice. To je prostě holý fakt, no ale to mě neopravňuje. Je dvožralej, z 1,6 promile. A pozor, přátelé, tam ani žádný soud u něj neproběhne, protože on je prý nespůsobilý tomu soudu. Tak tohle mě, jako ty jako advokát vysvětlí, že to mě teda jako hlava nebere vůbec. No.
2: To ti nevysvětlím, protože mě to hlava taky nebere. No. To jsou věci, které jsou za mě nepochopitelné. Já mám ještě jednu kauzu, kde zastupuju poškozenou jednu dámu. Ještě to nemůžu říct veřejně, protože jsme se dohodli, že k tomu uděláme nějaké společné prohlášení a je to prostě podobná věc. Něco naprosto nepochopitelného. Já znova říkám, já to mám z rodiny, protože bratra mojí ženy, že ho zabil člověk v autě, když šel na kole, takže jako to jsou věci, které jsou nepochopitelné pro mě, naprosto nepochopitelné a já to jako nemůžu vůbec vysvětlit, protože to prostě je zase jenom další ukázka toho, že si tady člověk může spravedlnost, v úzovkách spravedlnost koupit a to je strašně špatně.
1: Je to teda o penězích, je to o tom, je takhle, já dám jeden příklad, jo. Já si pamatuju jednoho rádoby význačného podnikatele, který tady z východního Slovenska jeden čas tady působil, hrozný bourák, a ten teda jako pod vlivem alkoholu tady napáchal jako spoustu zajímavých věcí. Za volantem, vyhrožoval městský policii, jel do centra jednosměrkou, zaparkoval auto před klubem, machroval tam před holkama, jo, pak někde někoho ještě srazil, pak jel někde 170 km v hodině na 90. Prostě samý takovýhle jako přešlapy, jo. A on vzal peníze, hodně peněz, jo, bavíme se v 5 nulách, a dal to na nějaký fond dopravních nehod nebo něco takového. Nevím, slyšel jsem to tenkrát poprvé v životě. Jo? A představte si, že mu vrátili ty papíry dřív, než by musel dělat psychologické testy. A já vám garantuju, že kdyby měli dělat ty psychologické testy, tak by ty papíry nikdy zpátky už nedostal. A tohle to já vidím jako problém, že vy se můžete vykoupit. Že vy vlastně jako vemete 300 tisíc, dáte je do jakéhosi fondu a ten soud na to přihlíží. Jakože tam máte vy nějakou jako to je pro mě úplně nepochopí, já tohle to nechápu prostě, vůbec tomu nerozumím.
2: Ne, tak on je tady jakoby fond pro oběti trestné činnosti, kde v rámci trestního řízení, když je třeba něco, co je jako jednoduchá věc, tak to tam jako můžeš dát a tím vlastně dosáhnout takzvaného podmíněného zastavení trestního stíhání. Jo. Já si to dovedu představit u trestných činů, který nespůsobili někde žádnou škodu, žádný utrpení nebo něco, co se dá prostě kompenzovat dál. Nám to nabízeli u Tomáše Elnera, když tenkrát v tom Zábřehu napsal na ten Facebook, že tam ten Ukrajinec, který se tam pohybuje a ať si dají na něj lidi pozor a že se pokusil znásilnit holku a dali mu šíření poplašné zprávy. A tehdy nám to státní zástupce nabízel, že to ukončí, protože věděl, že to je průšvih a že to prohraje a my jsme řekli, že to nechceme, protože to prostě dotáhneme do soudu až do neviny a taky jsme to dotáhli a vyhráli jsme. Ale tam si dovedu představit, že takovýhle věci jako to lze tímhle tím způsobem vyřešit, protože ten člověk vlastně nikdy nikomu nic neudělal a může se to nějak jako posunout. Ale ne prostě u jakýhokoliv trestního činu, který rezultuje prostě ve smrt člověka, pro Boha. Vždyť to je, jako já vím, jak to poznamenalo naši rodinu, to není jenom, že ten jeden člověk odejde, to je prostě to poznamená desítky lidí kolem, jo. Ten bratr mojí ženy měl prostě 2 malé děti, ty nikdy jako už nebudou mít tátu, to prostě přece nemůžeš tu chvíli přijít a říct, tak já tady dám prachy na oběti trestné činnosti a mám řidičák zpátky a jedu dál. Jako, jestli se to dá, tak položme si otázku, jestli kdyby ten pan dotyčný v Porsche nebyl sponzorem pana prezidenta, jestli by dostal podmínku nebo ne. Jako, položme si tu otázku, já myslím, že by ji nedostal, že by dostal nepodmíněný trest. Položme si otázku, jestli pan majitel těch jako ty gramodeskové firmy, jestli kdyby neměl ty peníze, jestli by byl způsobilej nebo nebyl by způsobilej k tomu soudu. Jako. Přece ta, jako odpověď, ta odpověď je jasná. Že jo? A bohužel, víš, jako vždycky se říká, že já jsem to už vysvětloval několikrát, jo, že někdo mě říká, no spravedlnost by neměla být slepá. Jo? A já říkám, ne, naopak, že jo, spravedlnost má tu pásku přes oči, protože má být slepá. Spravedlnost má být slepá, spravedlnost nemá vidět, kdo má kolik peněz, jaký má postavení, jestli sponzoroval pana prezidenta nebo nesponzoroval pana prezidenta, má všem měřit stejně, proto má být slepá. Jo? Si lidi velmi často pletou, že ta páska přes oči, kterou má ta spravedlnost na tom zobrazování, kdy má v jedné ruce meč a v druhé váhy, tak ta je správná. Spravedlnost má být slepá. A bohužel u nás, jako, když to řeknu eufemisticky, se dá penězma koupit to, že si tu pásku na chvíli nadzvedne a trošku se podívá.
1: Ne, je to neuvěřitelné a tady to rozhořčení, které tady já tady pročítám, proto koukám, protože tady na tu dálku to nevidím, tak tady pročítám tu diskuzi, která je samozřejmě opět jako bouřlivá. Jako přátelé, uvědomte si, že když jsme tady minule vysílali, tak bylo 7000 zpráv. Jo. Na to se prostě nedá jako odpovědět v žádném případě a bylo to jedno z nejsledovanějších vysílání, kde ještě odečetli 33 000 sledujících, což teď dělají naprosto běžně, jako tady přidávají minutáž. Jo. Prostě Jindro, ta minutáž, která tady neodpovídá době vysílání, je tam přidáno 12 minut, nevím proč. Jo. Ale takhle, my jsme se bavili o tom, co se povedlo teda, jo? Takže nebudeme brát EET 2.0, to je takový zvláštní téma, to nevím, jestli se jako úplně povedlo teda, ale co se vlastně jako opravdu povedlo? Co je pozitivní, kdy můžeš říct, hele, dobrý, konečně prostě začíná se to plnit, někomu to pomůže, protože já když čtu ty zprávy, a ty víš, že já denně čtu v průměru 64 až 80 zpráv, které potom dávám do těch zpráv, že jo? A já ti tam musím říct, že když tam čtu, že seniori odklad 65 není teď na stole, a takhle bych tady mohl vyjmenovávat 30 slibů, a jedno, jestli to je ANO, nebo je to SPD, jo, nebo jsou to motoristé, zkrátka dobře, já chápu rozhořčení těch lidí v těch komentářích, protože za chvíli to bude rok, jo, a v podstatě já chápu tu legislativu, takže vím, že některé ty věci se ani nedají prosadit za to jedno volební období. Jo. Takže co teďkon bereš jako pozitivní a co je věc, kterou opravdu jako trváš na tom, aby se to prosadilo?
2: Ale pozitivní určitě je to, že se převzaly ty poplatky OZE na státní rozpočet, protože to mělo zásadně protiinflační efekt, pomohlo to podnikatelům, snížilo to cenu energii. Jo. Já samozřejmě bych zase byl mnohem radikálnější. Prostě lidi, kteří mě sledují, tak vědí, že nesnáším lipskou burzu, je to podvod obrovský, nesnáším emisní povolenky. Chtěl bych státního obchodníka s plynem, státního obchodníka s elektřinou, tak abychom měli kompletně tu infrastrukturu od výroby, případně nákupu. Že? V případě elektřiny je to výroba, v případě plynu nákup, přes distribuci až po prodej ve vlastních rukách, protože kdybychom to měli, tak cena elektřiny a tím pádem cena všeho, potravin, stavebního materiálu a tak dále, by byla výrazně, výrazně levnější. Totálním způsobem by to nakoplo podnikání, ekonomiku v České republice. Ale i těch 10%, který se převzalo toho ozečka na stát, je dobře, strašně dobře. Ten stavební zákon za mě přes veškeré výhrady je samozřejmě taky jakoby strašně dobře. Jo. Prostě musí se zrychlit stavební řízení, to povolovací řízení je naprostá tragédie.
1: No dobře, ale promiň, ale jako ta pokuta 2 miliony jako pro fyzickou osobu, ty vole, to je ústřel jako prase.
2: Jasně, ale to je, to zase musíš brát, že to je nějaká horní hranice, jo, prostě.
1: No já chcela ty řady, jo, tak to, že Filip Turek teďko dostal 200 tisíc, to byla velká klika, jo? Protože kdyby to bylo podle toho novýho, tak by mu tam ty 2 miliony šouply. Jo?
2: Jako jasně, dá se to zneužívat. Jo? To já taky jako nejsem velký kamarád. Znova říkám, jako všechny věci se dají novelizovat, ale prostě primární cíl je to, aby se to zrychlilo, což jako se zrychlí.
1: A je to 30 dnů, jo?
2: Jo, jo, jo, ano, je to tak.
1: Tak to chci ale vidět, jak to při tom počtu těch zaměstnanců bude fungovat. U toho fakt chci bejt, jako to bude.
2: Já věřím, že bude, no. Ale jako já, pozor, nechci, aby to vypadalo tak, že jsem spokojený jako s tím, co jsme zatím dosáhli, protože nejsem. jelikož ty věci z mýho pohledu se dělají opravdu příliš měkce a velmi často se ustupuje nátlakovým metodám, ať už jsou to média, nebo to jsou prostě tyhle chvilkaři a Člověk tísní a podobně.
1: Ale proč? Nemusíte, vy byste teď podle nových měli 116.
2: Jo. Já jsem přesvědčený, že prostě je to z důvodu toho, že ANO není jakoby tak radikální, jako jsme my. Já spoustu kolegů s ANO znám, že samozřejmě jsme kamarádi, máme velmi rád, ale myslím si, že prostě ta cesta toho jako minimálního posunu v mezích zákona, aby jsme moc nikoho nenaštvali, že není prostě správná. Jo. Ale samozřejmě tím, že ty preference právě držej, tak jako není důvod k nějaký jako zásadní radikální změně. Já za sebe, mě prostě vadí to, že se dál kupují F-35, že dál pokračuje muniční iniciativa. Strašně mě naštvaly ty peníze na ten půl, prostě neuvěřitelně. Nejde o to, že to je 140 milionů, zaprvé to je hodně peněz, ne, že to je málo peněz, je to hodně peněz, pořídilo by se za to spoustu věcí. I kdybychom ty peníze dali těm lidem, kteří jako je potřebují na léčbu rakoviny, tak za to uděláme 1000x lepší službu, než poslat je na nějaký půl. A hlavně je samozřejmě ta symbolika, to, že jsme něco slíbili lidem a to, že zase ty lidi vidí, že to tady není. Neděje se vlastně nic s tou ukrajinskou migrací, to je pro mě obrovský problém. Prostě já se na to dívám a neuvěřitelně mě to štve, že vlastně tady dál oni mají páchají tady trestnou činnost jak na běžícím pásu a vlastně jsou ještě privilegovaný, že buď to ty policajti se jich boje. A já si jim ani nedivím, protože tady někdo zakročí proti Ukrajincovi. To bylo to slavné video z těch Klatov, kde tam
1: no,
2: Ukrajinec na ně řval, že je slíkne z uniformy a že má prostě známý generály a že s ním zatočí a tak dále. A nakonec soud konstatuje, že ten Ukrajinec vůbec nic neudělal. No tak, tak co je vzkaz pro ty policajty? Že se na to příště vykašlou, že to nebudou dělat. Že si přece nebudou... Primárně, co potřebuje ten policajt vědět, je to, že se za něj ten stát postaví v momentě, kdy on bude bránit zákon. Jo? Tady to prostě se nestalo. Kdyby to byl jakýkoliv český šofér a ne Ukrajinec, no tak ty ho opentlej, že nebude vědět, či je. A tenhle ten prostě člověk, který tam řve na policajta, že ho svlíkne z uniformy, že prostě zajistí, že se pro něj dojdou jeho kamarádi a podobně, tak jako nic nespáchá, ale je to v pořádku. Tohle jsou věci, které mě strašidelně štvou. Jo. Takže znovu říkám, já bych byl absolutně razantnější, nejvíc mě štve prostě, že nemáme zákon FARA, protože to je pro mě úplně klíč. Jo. Když tady budou dál ty politické neziskovky, které nedostali ani jeden jediný hlas v těch volbách, budou určovat politiku v téhle zemi, tak se nemůžeme pohnout kupředu. Tady musí skončit vláda politických neziskovek. A ten zákon FARA by to zajistil. A zase se toho někdo bojí úplně zbytečně, protože prostě oni budou řovat furt, to je úplně jedno, co my budeme prosazovat. Oni budou řovat furt a na všechno. Takže já za sebe jako taky jsem nespokojený s tím, že ty věci jdou pomalu a chtěl bych dělat rychleji, ale vždycky říkám, a to ty lidi musí pochopit, to začíná u nich. Mm-hmm. To začíná u těch voličů.
1: Vole, ano.
2: Buď to lidi volej na jistotu, volej, jak si tak, že nejdou do těch odvážných řešení, protože si říkají, že to by bylo moc, to jako to SPD a ten Reichl, to by bylo moc, to my nechcem, tak radši půjdeme tou střední cestou. A teď si prostě vybírají z těch stran, které jsou podle mě úplně všechny stejný. A nebo tu odvahu budou mít a ten mandát nám dají. Ale jo, mě dneska ráno, když jsem dával ten příspěvek, který se týká Evropské unie, a to prostě odmítnutí Green Dealu a všech těch nesmyslných svazovacích věcí, které nám dávají, s tím, že prostě v finále stejně bude příprava na vystoupení z Evropské unie a buď to rozpad Evropské unie nebo vystoupení České republiky z Evropské unie. A teď tam někdo psal, komentáře napsal, no škoda, že nemáme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. Já jsem napsal, ne. My máme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. My nemáme dost odvážných voličů, kteří by na to šli dát těm volbám hlas. To je ta alfa omega. My potřebujeme odvážný voliče, který na to těm politikům dají hlas. Já ti říkám, že já, Tomio, Radim Fiala, Libor Vondráček, Jarda Foldina, některý lidi z motoristů, některý lidi z ANO, my bychom to šli zrealizovat zítra.
0: Ale my na to nemáme ten mandát od těch lidí. My
1: Není
0: na
1: ten
0: to
1: mandát,
0: jsme ne? nedostali ty karty do ruky. Takže otázka není, jestli máme odvážný politiky. Otázka je, jestli máme dostatečně odvážný voliče. To je ten hlavní princip. A pokud ty nebudeme mít dostatečně odvážný a pokud prostě budou tady furt volit Rakušana a Hřiba nebo prostě jakýkoliv střední cesty, no tak se to nestane. To jako já sám se můžu přetrhnout, postavit na hlavu, můžu řečnit ve sněmovně, co chci. Jo, jako mě, vždycky, když někdo napíše, to mě nejvíc rozčiluje, když mě někdo napíše, konejte. Jo. A já bych říkal, a co mám konat pro Boha pěkně? Jako mám tam jako dělat přemety nebo salta nebo co víc mám jako dělat, abych jako to tam nějakým způsobem posunul. Prostě vy jste nám dali ty karty. Jo? Všichni, kdo hráli mariáž, no tak jako vědí, že když dostaneš devítky a osmičky, no tak nemůžeš dát prostě durch, nemůžeš dát velkýho, můžeš dát tak maximálně to, že tam něco uhraješ a někomu přihraješ nějaký karty. Takže jednoduchá věc a ty lidi si to musí uvědomit, že to začíná u nich. Že to začíná u nich, protože vždycky budeš mít ti politici budou dělat to, co jim přinese nejvíc hlasů. A jestliže tady budou lidi, kteří budou chtít hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, pro ukončení Green Dealu, pro ukončení migračního paktu, pro zákon FARA ohledně politických neziskovek, proto, aby koncesionářské poplatky byly v České televizi dobrovolný, proto, aby jsme tady vyřešili ukrajinský migranty raz, dva. Tak když tady bude dostatek lidí, kteří na to dají hlas, tak ty politici tady budou hned. Jo. To nebudu jenom já, v tu chvíli tady bude další 20 zástupů, protože budou vědět, že to, co budou říkat, jim přinese hlasy. Já jdu proti proudu a já se snažím ty lidi přesvědčit. Daleko jednodušší je dělat politiku, která už ti ty hlasy přináší teď, jo. Já kdybych vstoupil místo toho, abych zakládal proud, kdybych vstoupil do ODSky, tak jsem dneska, já nevím co, že jo, nebo prostě to je ta nejjednodušší cesta. A daleko těžší proti tomu proudu a měnit ty názory těch voličů. To je stokrát těžší, než se jim přizpůsobit a jenom z toho profitovat. Ale ty lidi si to musí pořád uvědomit, že když nám budou psát, konejte, něco dělejte, tak se tyhle zemi nikdy nic nezmění. Protože já kdybych věděl, co mám, nevěděl, kdybych mohl cokoliv konat, dělat, tak už jsem to dávno udělal. Dávno. Já jsem tady napsal ten zákon FARA. Já jsem tady navrhnul usnesení ke sudeto německého Landsmannschaftu. Já jsem navrhnul odejmutí řádu Bílého lva Volodymyrovi Zelenskému. Jo? A mohl bych další a další věci prostě vyjmenovávat, který jsem udělal, jo? Zúčastním se DSA skupin a tak dále, aby jsme okleštili tohle nesmyslné nařízení, které je cenzurní, nic jiného. A co mám ještě jako dál dělat, když v nás tam je 15 za to SPD? Jo? Prostě to je věc, která až... Já jsem poslední, kdo by se chtěl vymlouvat z odpovědnosti. Poslední. Ale nejdřív, abych mohl tu odpovědnost skládat, abych mohl skládat ty účty, tak potřebuji mít tu sílu na to, abych mohl ty věci realizovat. Pak ať mě ty lidi kritizují, že něco není. Ale do té doby, dokud mě budou psát, tak konejte. Ne, vy konejte. Viděte za těma lidma, za svýma známýma, příbuznýma, kamarádama a říkejte, volte příště tady SPD, volte Reichla, volte Okamuru, volte tyhle ty lidi, ať se tady v téhle republice něco změní. Protože u vás to začíná, ten klíč od té zamčené brány držej lidi, ne my. Já kdybych ho držel ten klíč, tak už jsem to dávno odemknul. Já kdybych měl možnost zrušit ten Green Deal, kdybych měl možnost odejít z Lipské burzy, kdybych měl možnost vykoupit ČEZ, kdybych měl možnost zrušit notifikační podmínky pro dostavbu Dukovan, kdybych měl možnost vyřešit tady migraci tím, že bych okamžitě zavedl trest vyhoštění, automatické vyhoštění pro jakýkoliv cizince, který tady spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. Tak už jsem to dávno udělal. Dávno bych to udělal. První věc. Nemám tu sílu, protože prostě ve volbách lidi rozdali karty jinak. Takže to je ta základní zpráva a lidi si to musí uvědomit, že oni mají ten klíč v ruce a jenom na nich, jestli se rozhodnou ho použít nebo ne.
1: Jinými slovy, přátelé, odcházíte na fotbal, už mi to tady píšete. Já jenom tady k tomu, co říká Jindra, protože je taky spravedlivě rozhořčen, tak jako my občané jsme spravedlivě rozhořčeni, tak my se tady nepřeme, jo? Tady někteří jako píšete, že jsem se Jindru jako dal na lopatu a tak dále. Ne, to vůbec takhle není.
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Já jsem taky jako úplně stejně naštvaný, jako jste naštvaný vy, ale já si uvědomuju to, že pokud tady opravdu chcete změnu, tak se musíme vydat maďarskou cestou. Mně se vůbec nemusí líbit, co pan Maďar dělá a spoustu věcí se mi nelíbí. Kdyby to samé dělala naše vláda, která k tomu má mandát, tak tady by byl takový hřev, že si to nikdo umí ani představit, ale ten mandát k tomu má. Ta vláda jako taková tu sílu má. Má úplně stejnou sílu, jako měla předchozí vláda, která nekoukala nalevo, napravo a šla proti zdi a co chtěli, to si prosadili, podělali tady, na co sahli, zadlužili nás 12 miliard, přátelé, to je tak neuvěřitelná částka, že vůbec za to nemám slov. Ale Jindra to říká správně. Chcete tu změnu opravdu v pořádku? Tak ale nesmíme se bát volit ty politiky, kteří už teď prokazují, že do toho půjdou, že vystupují z té komfortní zóny a že dělají nepopulární věci. Jestli si myslíte, že to, co Jindra předvádí v poslanecké sněmovně, mu v koalici přihrává body, tak to jste teda velmi na omylu. To v žádném případě tak není. Jo? A dokonce i znám jako pár poslanců a poslankyň z koalice, který mu nemůžou přijít na jméno. A to je právě z toho, že oni jsou zařazený pěkně, oni jsou v té 1.80, nejsou vidět, drtivou většinu z nich nikdo ani nezná. Jo? Jsou tam 8 let, 12 let, nikdo o nich nic neví a jsou spokojení tak, jak to je. Přežili to i v té opozici, potichu, přežijou to teď i v té koalici a kdekoliv je prostě postavějí, tam budou. A těch lidí, kteří vystupují, jako je Jindra, jako je pan docent Ševčík, jako je Zuzana, jako je Libor, a to, tak to je opravdu doslova a dopísmené hrstka. Jo? A teď si vemte, že ještě protože vystupují, tak Jindra teďkon si dovolil oplotit svůj sád, má tam černý stavby, tenhle ten. Ševčík je moc bohatý, svině, kde vzal těch 90 milionů, to je nějaký podezřelý. Radim Fiala, kterýho já znám jako 100 milionáře, jako člověka, který se blíží miliardě, není miliardář, ale je 100 milionář, tak najednou oni na ně vytáhnou, že má stovky milionů, no to je překvapení jako blázen a že jeho jako ekonoma, jako člověka, který opravdu se v těch financích vyzná a v těch procesech ve státě, no tak ho daj do dozorčí rady jako předsedu. Ježíši Kriste, no zaplať pánu. Konečně tam někdo takovej je. A ty novináři napíšou, kolik on tam bude brát. Mně je úplně jedno, kolik on tam bude brát. Já jsem prostě rád, že tam konečně není nějaký kámoš kámoše, ale že tam je člověk, který se v tom opravdu orientuje. Jo? Zuzana taky špínu vykradla kasu, v podstatě z ní udělali řepku v politice. Jo? Jako řepka, jak tenkrát na té Spartě trošku se odsypal z té kasy, jo? Tak to teď udělali ze Zuzany. A takhle bych mohl pokračovat. Já teď přesně vím, co vytáhnu na Libora Vondráčka v příštích několika týdnech. Já si to zatím nechám pro sebe, ale já už to sleduju na Instagramu a je mi to úplně jasné už teď. Jo. Prostě na každýho něco najdou. Jo. Někdo má rád holky, někdo peníze, někdo údajně řeže manželku. Jo. A teďkon, jo, a všimněte si, že to úplně odvádí tu pozornost o těch podstatných věcí. Jo. A ty podstatné věci jsou ty krádeže, které se tam děly, jsou armádní zakázky za desítky miliard, je bitcoinová kauza, je to dozimetra padající lidi z oken a takhle bych mohl pokračovat. A úplně závěrem, přátelé, dneska bombastická zpráva. Velice významný politik CDU-CSU odstoupil ze všech funkcí, protože jeho dcera není jeho dcera a je odnosená náhradní matkou. Jak, co tam dělá Jiřina ještě? Jo?
2: Jako, u nás je nejstandard, no. Ale víš jako, co, zase...
1: Až to nikdo nenapíše, ale proč to nikdo nenapíše? Proč na tom seznamu teďko někdo nesedne, nebo u Zbyslavy, a nenapíše? My tady máme Jiřinu, to je jeden z nejvlivnějších politiků v Praze, dělá to zákoutí, dělá ty koalice. Já ne, já Dozimetr ne, dneska říkal v televizi. Kdybych s Dozimetrem měl něco společného, už mě dávno sebrali. Jo, to dneska říkal v televizi. Jo? Ale tenhle ten člověk. Já neříkám, že se o tu dceru nepostará královsky. Teď má od Medy dostal stovky milionů až miliard. Jo? Takže ten se postará samozřejmě královsky. To já vůbec nechci říkat, nebo že by byl špatný táta. Ale udělal něco, co není legální. Nezlobte se na mě, není legální nechat si odnosit dítě náhradní matkou, když jsem homosexuál. To prostě není legální. Jo? A nic se neděje. Pohoda.
2: Ale ještě než půjdeme na ten fotbal, já vždycky říkám lidem, že moje vize České republiky z hlediska ekonomického nastavení je stejná, jako je Irsko. Irsko má korporátní daň 12,5%. Irsko v loňském roce zaznamenalo díky tomu růst 12,2% HDP, což je třikrát rychlý růst než kdokoliv další. Malta měla 4% na druhém místě. Oni měli 12, to je víc než Čína. Irsko dává na zbrojení 0,2% HDP, protože je neutrální, a má přebytkový rozpočet. Není zadlužený. To znamená, to je země, která rapidně roste, má nízký daně, nezadlužuje se v současné době a na zbrojení dává 0,2% HDP. To je za mě ekonomické nastavení pro Českou republiku. Nízký daně, preference českých podnikatelů, přebytkový rozpočet, který se díky tomu dá nastavit, a minimum na zbraně, protože ty zbraně v současné době jsou prostě věc, která brzdí ekonomiku a místo toho, aby nám pomáhala, tak jenom v podstatě odčerpává peníze z naší státní kasy, které by se daly utratit mnohem, mnohem produktivnějším způsobem. Takže pro mě Irsko tímhletím způsobem vede 12,5% daň, přebytkový rozpočet, rychlej hospodářský růst a 0,2% HDP na obranu. A je to řešení.
1: Jede podle toho, co tady navrhoval svého času, a já jsem to velmi silně podporoval, pan inženýr Tlustý. Jo, to znamená, ten říkal 15, ty říkáš 12,5, ano, mají 12,5. A já dám jenom poslední srovnání. Google, přes který teď jedeme, jo, Google je ten, který vlastní YouTube, tak Google v České republice zaplatil na dani něco kolem 17 milionů, plus minus, víc to nebylo. Víte proč? No, protože sídlí v tom Irsku, no právě.
2: A platí daně tam.
1: Přesně tak. Přátelé,
2: kdybychom my měli 12,5 nebo 15%, platí daně tady. Přesně. A ono je sakra rozdíl, jestli tady zaplatí 17 milionů nebo 1,7 miliardy. To je sakra rozdíl.
1: A to by bylo ještě víc samozřejmě, ale by to spíš bylo 11
2: to by bylo. Miliard. Možná to 17 miliard.
1: Tam jsou obrovský ty obraty. Takže, kamaráde, já ti moc děkuju. Dneska to nebylo tak jako veselé, ale to se nedá nic dělat, nemůže být každý den kaviár. Každopádně. Užijte si fotbal, já na fotbal vůbec nekoukám, takže to je úplně jako mimo mě. Já jenom si myslím, že vyhraje Argentina asi, ne?
2: Já spíš myslím, že Španělsko, oni mají skvělou obranu a já jsem velký fanda amerického fotbalu a tam se vždycky říká, útoky prodávají lístky a zaplňují stadiony a obrany vyhrávají šampionáty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že vždycky jako vyhraje ten, kdo má nejlepší obranu a podle mě Španělé mají lepší obranu než Argentina, takže já kdybych měl si vsadit, tak na Španělsko.
1: Tak to jsem na to zvědav. Za Argentinu je tam Messi, nebo ten byl za někoho
2: jiného? Je tam Messi, no jasně.
1: Jo, to je Argentinec, já se nevím. Jako říkám, mě fotbal zajímá akorát, že tady vidím to Dynamo, jak to tady rozkrádá, jak zničí tu mládež. A to si někdy popovídáme spolu, to je hodně zajímavá jako záležitost, musím říct. A chápu, že z toho Martin má takovouhle hlavu, protože to nemá řešení, tak aby byl dobrý, to se nedá vyřešit. Takže přátelé, kamaráde, mějte se krásně, já vám ještě jednou moc děkuju. No, vidíme se, není to zdaleka naposledy. Je to, přátelé, už osmé vysílání tento rok, takže plníme zatím, nebo dokonce deváté možná. Mějte se, na viděnou, ahoj.
2: Díky moc, mějte se krásně, hezký večer všem.

0: Je to mlácení prázdné slámy, napsal mi jeden posluchač stanice Hvězda v souvislosti s četbou na pokračování Orwellova nejznámějšího románu 1984. Dáváme ho každý den od 21. hodiny. Lidi si to se zájmem vyslechnou, ale potom ve svém praktickém životě stejně nic neudělají, píše dál Adam Jill. Zanadávat si, to jo, to umíme, ale vzít naše osudy pevně do rukou, třeba jako Němci, při stále masivnější podpoře AfD, v našem případě SPD, to už ne. Každý si válí tu svou kuličku a nakonec na sobě nechá štípat dříví. A když se někdo postaví na zadní, jako třeba pan Popelka, Křivka, nebo ty učitelky Bednářová, nebo teď Švrčková, jo a díky za ten skvělý rozhovor s mladým studentem Zíbou z Ruska k tomuto tématu, nechají ho v tom. Jak to, že nejsou proti tomu masové demonstrace, třeba jako to dělají chvilkaři? Ten dopis byl samozřejmě delší a možná z něj něco přečtu při naší pondělní poradě. Odpověděl jsem v první chvíli stručně, vyměnili jsme si pak s naším čtenářem z Ostravy přes víkend pár dalších mailů, že to nevidím tak beznadějně, že takzvaná obec nepodvolených se u nás rozrůstá právě tak jako v dalších zemích ovládaných unijními bachaři. A mnozí rovněž riskují kariéry nebo i vězení, ale projevují se veřejně. Ale že asi nelze přeskočit nějakou vývojovou etapu odporu. Musím nicméně říci, že nad některými Adamovými argumenty jsem musel dál přemýšlet. Tak alespoň pár úlomků z toho. Vynořila se mi totiž v hlavě vzpomínka na jeden jiný román, český, od Josefa Škvoreckého. Rozhodně se jej také pokusím získat pro Hvězdu, protože je v obecném povědomí nepochybně ještě méně známý než zhora zmíněný Orwellův a pro nás přitom daleko aktuálnější. Jmenuje se Příběh inženýra lidských duší, samozřejmě z doby před převratem. Je tam scéna, v níž jedna z postav řekne klíčovou tezi. Cituji ji z hlavy, proto bez uvozovek, abych tak řekl. Ten muž pravidelně totiž poslouchá rušičkami těžce narušované vysílání Svobodné Evropy. A skloněn nad přijímačem lůžký pronikající slova a do toho občas polohlasem přitakává. Jo, jo, mají pravdu. Jsou to svině, myšlené jako komunisti. A jednou budou viset. A já je všechny znám, dělám jim desátkáře, tedy výběrčího stranických příspěvků. Myslím, že se toho od těch časů moc nezměnilo a v tom je celá naše tragédie. Adam je podstatně mladší než ti, kteří mají doby reálného socialismu hluboce zažité, nikoli zprostředkované. Hořkost Škvoreckého literární anekdoty je jim proto možná bližší než tragický bezvýchodný pokus vzpoury, který učiní zaměstnanec ministerstva pravdy Winston Smith. Ale mám za to, že právě v tom je v kostce celý rozdíl mezi tím, co prožívají dnešní bouřící se davy, vzpomeňte na vzpouru davů Jose Ortega y Gasseta, na západě a dosti rychle stárnoucí, respektive odcházející generace, které prožily větší část epochy poválečného Československa. Pro ně, pro nás, je to, co nyní žijeme, daleko srozumitelnější než pro ty vykulené davy z evropských západních zemí. Ty si právě moří hlavy s tím, co již zmíněný Josef Škvorecký označil za základní otázku socialismu. Jak je to možný? Iluze demokracie, v níž poválečné generace západňáků udržovaly tamní režimy, byla provázena a tím také legitimizována bezpříkladným blahobytem. Ten měl ovšem dva zdroje, které jsme přes železnou oponu nedokázali správně identifikovat a už vůbec ne je uvěřit hloupě dělané ideologické propagandě. Za prvé doznívající kolonialismus a za druhé fungující kapitalismus. Západ, Spojené státy na místě prvním, nadále žil z drancování třetího světa, z kolonií bývalých či nově vznikajících. A využití ukradených levných zdrojů přírodních i lidských pak docela racionálně organizoval systém založený na individuální, málo omezované kreativitě. Důsledkem byla prosperita a blahobyt. Jenže jedno bez druhého nemohlo existovat. A když začínalo být jasné, že ve třetím světě brzy bude co drancovat, museli se poohlednout jinde. Jediný možný adept byl druhý svět. Zvláště pak Sovětský svaz, Rusko. No a spolu s tím také my. Vojensky to v éře jaderných zbraní už možné nebylo. Zbýval tedy rozklad zevnitř, což se ve spolupráci s jednou částí sovětských tajných služeb, reprezentovanou Gorbačovem, nakonec docela pěkně podařilo. Už se zdálo, že na pár dekád je vše zachráněno. Sovětský svaz se bez výstřelu rozpadl a také zbývající obrovská Ruská federace se zdála být na kolenou. Stačilo jen strčit a všechno to bezpříkladné přírodní bohatství a levná otrocká pracovní síla opovrhovaných Slovanů musela spadnout západu do klína. Jenže se objevil Deus ex machina, Vladimír Putin. A to byla z hlediska nastartovaných sociálních inženýrů ze západních univerzit a biznisových centrál totální katastrofa. Projekt ovládnutí světa, Gorbačov s Bushem starším jej nazvali nový světový řád, jel ovšem setrvačností dál. Evropská unie, ohromující americký projekt největší koloniální operace v dějinách, pokračoval nezměněným tempem. Jenže mašina neměla v dohledu další dodávky pohonu, zdrojů. A tak přišel na řadu ten nejprimitivnější, ale dosud vždy účinný prostředek – válka. Začala v roce 2014 krvavým státním převratem v Kyjevě a dnes, protože se nedaří, balancujeme na okraji katastrofy. Eskalovat lze totiž v podstatě už jen jadernými zbraněmi. No a Trumpův pokus o cimrmanovský úkrok stranou napadením Iránu skrze nepotopitelnou americkou letadlovou loď Izrael se ale rovněž opět zadrhl. Kolonialistický západ je prostě v koncích. Íránská metafora ukazuje, že už skutečně není co kolonizovat, kde brát, co drancovat. Všechno je ztraceno. Pouze kulisy stojí. No a z posledního meloucí německá čtvrtá říše s názvem EU už proto přechází k nejtvrdším formám útlaku a tyranie. Ale ani to je nezachrání. Západní davy, zbavené letitého blahobytu, žijí teď v nové iluzi. Domnívají se, že nečekaný pád způsobilo nějaké špatné vládnutí. Že za všechno mohou ty ideologické nesmysly neorganicky vášnivě vnesené do naprosto nepřipraveného prostředí. Ta absurdní klimatická lež a s ní související obří nesmysly od likvidace automobilového průmyslu, elektroauty až po slunečníky a větrníky. No a úpadek průmyslu doprovází rozpad zemědělství, postaveného na dotacích, dokud je bylo drancováním odkud financovat. A to celé rámováno destrukcí mravní a morální, všemi těmi protipřirozenými homo a genderovými zahradními slavnostmi, abychom se alespoň letmo dotkli zdejšího hlavního najatého destruktora, názvem jeho jediné obhajitelné divadelní hry z roku 1963. V ní hlavní postava Hugo Pludek manipuluje totalitními frázemi a jejich ovládnutí je jedinou příčinou jeho vynikajícího kariérního vzestupu. Čili jsme v aktuální bruselské realitě. Jak by to mohli pochopit ti, kteří 50. a 60. leta socialistického Československa a dalších států tábora míru a socialismu znají jen z interpretací současné totalitní propagandy, ještě hloupější a beznadějnější, než byla ta originální. A v tom spočívá jejich omyl. Ať již patří k trvalé dlouhodobě podváděným a manipulovaným davům Západu, či k realitou stejně nedotčenými, podváděnými a manipulovanými mladými generacemi u nás. Domnívají se totiž, že takzvaně lepším vládnutím to lze změnit. Jenže ono je to naopak. Všechny ty zrůdnosti nejsou příčinou úpadku, ale jeho důsledkem. Vládnoucí vrstva západu, formující se od poloviny 60. let, tedy zhruba v době, kdy Václav Havel napsal své jediné absurdní drama hodné takového označení, šlápla na plyn ve chvíli, kdy už bylo jasné, že východní drancování se bez války neobejde. Tedy zhruba v tutéž chvíli, kdy jsme takzvaně přistoupili k té Unii. A všechny ty absurdity od zelených po duhové se staly pouze nástrojem k udržení poslušnosti ve vojenském táboře. Pro nepodvolené se má změnit v koncentrační. Prostě, milý Adame, Orwellovo 1984 není mlácení prázdné slámy. Těžké temné mraky lidového vzbouření na západě jdou totiž špatným směrem. Ani případná vítězství německé AfD, Farageových reformátorů v Británii či Marine Le Penové ve Francii ve skutečnosti nic podstatného nezmění. Zmírní možná ty nejbrutálnější projevy tyranie, dokonce snad mohou bezprostředně zabránit jaderné válce. To jistě není málo, ale i v tomto nejvíce optimistickém případě půjde pouze o odklad. Také oni totiž brzy zjistí, že zdroje nejsou, což je opak špidlova tupohlavého špidlení. A Západ neumí existovat jinak než drancováním. Dovolím si však tvrdit, že tohle se nás netýká. Nikdy jsme kolonie neměli. Historicky víme, že na přežití národní a státní musíme jít jinak. Nelámal bych proto nad námi tak brzy hůl. A Západ? No, doutnák je zapálen. V jiné verzi té tradiční, mnohem starší než všechny doutnáky světa, by to znělo, sekera je přiložena ke kořenům. Sdělil nám to jistý Jan, zvaný Křtitel, a zaznamenali to pánové Matouš a Lukáš v dobré zprávě či radostné zvěsti. Takové zprávy a zvěsti už Západ dlouho nezná. A přitom právě v nich je komplexní celé řešení. Buď a nebo. Život nebo smrt. I lék, Adame, na tvůj racionální skepticismus tam je. Nevěříš? V tom to asi bude.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vítejte na naší pravidelné pondělní poradě, dokud svět ještě je. A zdá se, že ještě je, tak je o čem hovořit. Rychle se podíváme nejprve na chat. Pan František Toula, to mě opět naplňuje klidem, že máme na prvním místě pana Františka Toulu. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Vážený pane Hajku, co říkáte na vyhrožování Pávka vládě, že jí může znepříjemnit život? Ukazuje jen svoji hloupost. No, on ukazuje víc, on, že je opravdu dutá hlava, o tom není pochyby od začátku. On tím ale ukazuje, že celý ten jeho tým jedou naplno tu předvolební kampaň. Opravdu už neví, kam by skočil ten člověk dřív. Naposledy, jak byl na tom, na té barevné Ostravě, což už je sám od sebe velmi odpuzující název, ale budiš, v tom připraveném kruhu svých obdivovatelů, dokonce už i na mainstreamu se objevilo, že to je už takové až moc. Já myslím, že dělají chyby. Oni rozjeli tu kampaň příliš brzy a říká se tomu v atletice ten přepálený začátek. A oni opravdu teď nevědí vlastně už sami pořádně, jak to stupňovat. Bojí se teď, že tedy on zmizí během léta, tak ho chtějí jakoby rychle ukázat a on zevšedňuje i těm svým obdivovatelům, respektive potenciálním voličům. Já jsem udělal několik kampaní kdysi před mnoha, mnoha lety a řekl bych přímo čistě odborně, že to, co teď s ním provádějí, s tímto cvičeným medvědem na motorce, že je chyba. Ale uvidíme. Dobrý večer, pane Hájku, a všem nepodvoleným, píše Méďa Béďa, já vás zdravím. Dnes jsem se zaposlouchala do kázání katolického kněze a moc s tím nesouhlasím, protože jsem od narození nepodvolená. Byl tam dotaz, proč tohle zlo nechává Bůh dopouštět, proč nezasáhne.